Prosím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizostranné.

0: prašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím, aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
1: A máme tady další dotaz.
2: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
1: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
3: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když se k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odnetra pížmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysadí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat, tak chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuli v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Vinařský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie Skupina a tady jsou i Činasky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka. Nezvá.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brněnští policisté posilují hlídky ve městě. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá podvodných webů, které mají za cíl krást peníze a osobní údaje. V zálesí na Znojemsku dnes lidé můžou navštívit tamní hájenku na dně otevřených lesů. Bude nejprve slunečno, postupně oblačno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Víc hlídek státní i městské policie je tento týden v brněnských ulicích. Dohlíží na konání sudetoněmeckého sjezdu na výstavišti a také na protesty, které jsou proti němu naplánované. Policie České republiky má v terénu antikonfliktní tým i kriminalisty a členy cizinecké a dopravní jednotky. Na výstavišti je také bezpečnostní agentura. Víc lidí v terénu mají i strážníci, doplňuje jejich mluvčí Jakub Ghanem.
2: O víkendu posilujeme počty strážníků v celém širším centru města s ohledem na mnoho akcí, které se v Brně konají, a ve spolupráci s policií České republiky budeme připraveni reagovat na případné nenadálé události během celého festivalu porozumění Meeting Brno. Také pro sobotní oslavy zbrojovky jsme vyčlenili více než 20 strážníků.
0: Většina Čechů si přeje, aby stát aktivně podporoval dobrovolné očkování, ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas, kterého se v polovině května zúčastnila více než 1000 respondentů. Souhlas vyjádřili zhruba 3/4 respondentů, a to i s možností placených kampaní. Podpora je vysoká napříč politickým spektrem, včetně voličů ANO i koalice Spolu. Nejčastěji souhlasí lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá podvodných webů, které chtějí krást peníze a osobní údaje. Bezpečnostní experti varují, že část domén s tématem šampionátu je riziková. Často jde o stránky s falešnými suvenýry nebo sázkami, které zneužívají názvy jako FIFA nebo World Cup. Odborníci doporučují nakupovat jen na ověřených webech. Šampionát začne 11. června v Americe a český tým se v základní skupině střetne s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem. V obci Zálesí na Znojemsku můžou dnes lidé navštívit tamní hájenku na dně otevřených lesů. Zájemci si budou moci prohlédnout areál, který tam využívají městské lesy Znojmo. Pro návštěvníky lesníci připravili i komentovanou procházku po okolí, říká ředitel městských lesů Znojmo Zdeněk Trojan.
3: Lidé se u nás můžou těšit, že jim ukážeme v podstatě práce v lese, které probíhají. Chceme veřejnosti ukázat, co vlastně ti lesníci v tom lese dělají, aby ten les vypadal tak, jak vypadá. Uvidí i kácení stromů, směrování koněm.
0: Hájenka je od Znojma vzdálená asi 30 kilometrů. Dá se k ní dojet autem nebo linkovým autobusem.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, dopoledne bude přibývat oblačnost a přes den čekáme oblačno. Teploty odpoledne vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, stejně tak po dálnici D1. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, od mikrofonu vás krátce po 5 hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9 hodiny. Máme sobotu s datem 23. května, slunce nám dnes vyšlo přesně v 5 hodin ráno, tak snad se nám vzduch hezky prohřeje, ať je v Rosicích dnešní otevření zrekonstruovaného koupaliště v letní náladě. Lidé v Rosicích se po skoro 15 letech konečně dočkali. Co nabídne a kdy otevřou dalšího moravská koupaliště, vám v reportáži přiblížíme krátce po půl. O víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním datem. Dnes má svátek Vladimír, jméno slovanského původu, jedná se o 16. nejrozšířenější jméno u nás, tak nezapomeňte popřát. Po ránu vám posíláme pohodovou hudbu, písničky, které nestárnou. Zaspívá Petra Černocká, Karel Černoch a hned v úvodu Marie Rotrová. Krásný den.
1: Český rozhlas Brno.

zpíval nám Karel Černoch na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes máme 23. května roku 2026. V roce 1895 byl v Pelikově ulici v Brně slavnostně otevřen betlémský chrám. První brněnský kostel, v němž se kázalo výhradně česky. Stavěli ho v letech 1894 až 1895, a to z podnětu faráře Václava Pokorného. Kostel je obdélný, svěží, ve střeše a mírně předsunutým portálovým vchodem. 23. května roku 1907 se narodil grafik a malíř Karel Formánek, který od roku 1920 až do odchodu do malířského nebe žil a tvořil v Tišnově. Námětem jeho obrazů se stala Tišnovská zákoutí a historické domy. Dnešní den je spojený také se jménem Antonína Špačka. Byl generálem a účastníkem zahraničního odboje za druhé světové války. Antonín Špaček se narodil 23. května roku 1917 v Hradčanech, Kobeřicích na Prostějovsku. V letech 2001 až 2007 byl předsedou Československé obce legionářské. V roce 1926 byla v Brně právě 23. května zahájena pravidelná letecká doprava. Na černovickém letišti přistálo první letadlo Farman Goliat pro 12 cestujících a následující den vzniklo pravidelné letecké spojení Praha, Brno, Bratislava, Košice. První let na palubě letadla absolvovali 4 cestující. V roce 1929 se v Hradci Králové narodil významný český sochař, malíř, řezbář, spisovatel a pedagog Vladimír Preclík. V roce 1992 založil samostatnou fakultu výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně a stal se jejím prvním děkanem. Na jeho počest v roce 2001 vydala nadace Universitas Masarykisis monografii pod názvem Vladimír Preclík a Brno. Zemřel v dubnu 2008. 23. května 1942 se ve Vyškově narodil Jiří Štědroň, herec a zpěvák populárních písní. Po ukončení studií na Brněnské JAMU začal spolupracovat s orchestrem Gustava Broma, hostoval ve Státním divadle a po roce 1968 dlouhodobě působil v orchestru Karla Vlacha. Stále častěji se uplatňoval v televizi i na filmovém plátně a v různých hudebních seskupeních. Za 100 let... To je píseň, která se na vlnách Českého rozhlasu Brno rozezní za okamžik. Od prvního vysílání mimochodem už uplynulo téměř 102 let a za dalších 50 se pravděpodobně otevře časová schránka, která byla minulý týden uložena do schránky ve zdi budovy Českého rozhlasu Brno u příležitosti dne otevřených dveří. Dobré ráno.

0: stole. Počasí.
1: Dobré ráno, máme 19 minut po 5. hodině. Pojďme se podívat na počasí. Teploty se nám po ránu na jižní Moravě pohybují mezi 7 až 13 stupni Celsia. Nejchladněji máme ve Strážnici a naopak nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme jasnou oblohu a 11 stupňů. Během dne očekávejte poměrně slunečno, přes den kupovitou oblačnost a zpočátku bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne bude přibývat oblačnost a přes den čekáme oblačno. K večeru se pak bude oblačnost opět rozpouštět. Nejvyšší teploty dosáhnou téměř letních 24 až 27 stupňů Celsia. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré, během dne přechodně velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám dnes vyšlo v 5 hodin a zapadá ve 20 hodin a 41 minut. Tak si říkám, že by se nám možná mohly letní prázdniny o měsíc předsunout, ať si užijeme tohle krásné letní počasí třeba i s dětmi. Dobré ráno.
2: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi? A jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Dešťových kapek se pravděpodobně dnes nedočkáme. Máme 5 hodin a 23 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Řeč spisovná a nespisovná. I dnes se třecím plochám mezi nimi bude věnovat Jiří Trachtulec ve své jazykové dílničce.
1: Nedávno jsem použil slovo druhak a kámoška češtinářka mi řekla, že takové slovo v češtině neexistuje. Je to zvláštní situace. Dovíte se od odborníka, že takové slovo neexistuje a přitom ho slýcháváte. Jak z toho ven? Jednoduše. Ono neexistuje ve spisovné češtině. Proč ho spisovná čeština odmítá? Slovo jednak se tváří, jako by začínalo číselnou řadu. Ono je to však příslovce. Osobně užívám dvojici jednak druhak ve významu za prvé, za druhé, nebo jedna možnost, druhá možnost. Jsem si ovšem vědom, že je to užití nespisovné. Příklad? Štamprlka je jednak malá sklenička na tvrdý alkohol, druhak i obsah této skleničky. Správně spisovně bych měl říct, že štamprlka je jednak malá sklenička na tvrdý alkohol a také obsah této skleničky. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiří Trachta.
0: To byl Jiří Trachtulec alias Jiří Trachta a jeho jazyková dílnička. Další zazní opět zítra touto dobou a teď už posloucháme anglickou rockovou kapelu Animals. Dobré ráno.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 26. května po 11. hodině bude kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách české církve. Na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, včera zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuze byla ale převážně klidná. Lázně Hodonín včera zahájili 47. lázeňskou sezónu. Oficiální status lázeňského města získal Hodonín loni v létě. Lázně tam fungují od roku 1979. Policisté v případu napadení muže v lese u Adamova na Blanensku obvinili jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví, informoval o tom na policejním webu mluvčí Petr Vala. Případ se stal loni v létě, skupina chlapců napadla muže a začali ho bít pěstmi a kopat do něj. Napadený si údajně psal s 13-letou dívkou, která ho vylákala do lesa, kde ho zbyli její kamarádi. Příjezd fanoušků na víkendové závody světového poháru horských kol může v Novém Městě na Moravě a okolí komplikovat dopravu, upozorňuje na to policie. Řidiči by podle ní proto měli na závody vyjíždět s časovou rezervou. Ve městě je navíc v rekonstrukci jeden z tamních kruhových objezdů, lidé by proto měli sledovat dopravní značení. Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest hostí výstaviště v Brně. Moderní japonskou popkulturu představuje série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav známé jako cosplay. Akce se odehrává na opačném konci areálu výstaviště, než je víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Akce potrvá do nedělního odpoledne. Na jižní Moravě dnes bude nejprve slunečno, postupně oblačno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé. Na dopravní nehodu dejte pozor na Znojemsku, stala se v Kravsku kousek před odbočením na silnici mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Slunce kaplo Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5:39 a právě slunce nám dnešní odpolední teploty vytáhne až na krásných 24 až 27 stupňů Celsia. O počasí více už za chvíli, teď se podíváme na koupaliště v Rosicích u Brna. Tam dnes po rekonstrukci otevírá své brány veřejnosti. Láká na netypický tvar vodní plochy, brouzdaliště a zatravněné odpočinkové plochy. Samotné opravy začaly předloni a koupaliště bylo zavřené skoro 15 let.
1: Já mám přímo výhled z okna zbytu na to, jak se tam stavilo, takže já na to koukám celou dobu, takže o to víc se právě hlavně dcera těší.
2: Sdílí dojmy z opraveného koupaliště Jan. Když se přistěhoval, už bylo několik let zavřené.
1: Já teda tady žiju jenom 6 let, takže co jsem viděl, bylo akorát tamto zarostlé prostranství, tak jsou jako zvědavé, jak to bude vypadat.
2: Děti má na koupaliště v plánu vzít i paní Markéta.
3: My doma bazén nemáme, tak pravděpodobně tam budeme poděkovat dětem aspoň.
2: Areálem koupaliště mě provází nezávislá starostka Rosic Andrea Trojanová.
4: Má takový netypický tvar, proto i novému koupališti říkáme zátoka, protože má tvar zátoky, je to jedna vodní plocha, rozdělena jenom pro plavce a neplavce na vodní hladině lanem.
2: Zakřivený nepravidelný bazén je skoro 130 metrů dlouhý. Většina ploch kolem vody je zatravněná, zhruba uprostřed bazén překlenuje lávka, u které teď stojíme. Pro děti je tu brouzdaliště se skluzavkou a lidem se tu nabízí i další možnosti trávení volného času, doplňuje starostka.
4: Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
2: Čištění vody je tady na přírodní bázi. Vše se odehrává v nádržích pod našima nohama.
4: V podzemních nádržích je jednak dolomitický vápenec, přes který ta voda proudí, a jednak jsou tam takzvané biofiltry, na kterých narůstá biologický materiál, který potom z vody odbourává ty nežádoucí látky.
2: Rekonstrukce trvala 2 roky a městskou kasu stála přes 130 milionů korun. Plánovala se od roku 2012, kdy koupaliště zavřelo. Projekt podle Trojanové zbrzdila třeba nutnost vyřešit nejasné vlastnictví pozemků pod areálem koupaliště. Práce se dotkly i jeho okolí.
4: Tady přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka. Je tady stezka vybudovaná, která vede k zimnímu stadionu. Tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem.
2: Rosice dnešním otevřením předběhly většinu ostatních jihomoravských koupališť. Příští týden otevře třeba plovárna Louka ve Znojmě, koupaliště ve Vyškově a taky většina venkovních koupališť v Brně. Opravy finišují i na bazénu v Břeclavi, tam si lidé poprvé vykoupají v červenci. Z Rosic Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6:45, dobré ráno a je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 7 až 13 stupně Celsia. Nejchladněji máme ve Strážnici a naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna je jasno a 11 stupňů. Během dne očekávejte poměrně slunečno, přes den kupovitou oblačnost. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne bude přibývat oblačnost a přes den čekáme oblačno. K večeru se bude oblačnost opět rozpouštět a podle aktuálních informací z Českého hydrometeorologického ústavu budou dnes nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré, během dne přechodně velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám dnes vyšlo těsně před 5 hodinou a zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Dobré ráno.
2: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
3: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
2: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
3: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
2: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
3: Jakože všichni?
2: No všichni, přidejte se.
3: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Brian Adams na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut před 6 hodinou. Dobré ráno. Ve slováckých Bojkovicích loni obnovili unikátní tradici zaniklou před více než 150 lety. Takzvané chytání kuruců se ve městě uskuteční i letos v létě, kdy bude součástí tamních hodů. Přípravy na akci už běží naplno. Zapojili se do nich i žáci a učitelky ze základní školy Štefánikova, kterou navštěvují děti se zdravotním znevýhodněním a vyrábí na slavnost růžičky.
1: Dáme růže na slavnost na chytání kurců.
2: Ukazuje mi 15letá Vaneska. A z čeho je vlastně tvoříte?
1: Z krepového papíru.
2: A co k tomu ještě tak potřebujete?
1: Šňůrku, nůžky, pravítko a tušku.
2: A jak ti to jde?
1: Dobře, snažím se. Už jich máme tak přes 400.
2: Do výroby růžiček se pustili nejen dívky, ale možná trošku překvapivě i kluci. Například Jarda.
3: Ano, my jim taky pomáháme.
2: A co tak děláte nejvíc?
3: No, my vlastně připravujeme krepáky a pomáháme jim to vázat. Když uděláme ty růžičky, tak vlastně uděláme z toho velkou květinu.
2: Žáky v nové venkovní učebně spokojeně sleduje ředitelka školy Dagmar Špalková.
4: Naše děti mají vlastně zvýšenou dotaci pracovního vyučování, nemáme druhý cizí jazyk, přestože jsme základní škola, tak máme ty osnovy upravené, takže té pracovky je hodně, buď vaříme, pracují v dílně, pracují na zahradě a teďka je pro ně příjemné zpestření, že dělají ty růže.
2: Z krepového papíru vinou růžičky také paní učitelky, včetně Mirky Prné. Kromě toho, že vám tady hraje cymbálovka, tak jste se k tomu i stylově oblékli.
5: Když už jsme se teda rozhodli, že teda budeme ty růžičky takto vyrábět, tak jsme si řekli, že se nám k tomu vyhodilo i takové nějaké částečné krové oblečení, tak jsme si tak zvolili.
2: Na co vlastně ty růžičky, které tady teďka z dětma vyrábíte, na co se použijí?
5: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kuruců.
2: Co říkáte na to, že jste to obnovila?
5: Z toho jsem úplně nadšená, protože mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice.
2: Obdivovat tento lidový obyčej pocházející z druhé poloviny 18. století budou moct návštěvníci Bojkovic 9. srpna. Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Vlaky dnes na čas přestanou jezdit mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem. Už tradiční pouť smíření dopoledne začne v Pohořelicích. V Rosicích dnes po 15 letech otevřou městské koupaliště. Na jižní Moravě bude slunečno, postupně oblačno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Dnes v 7 hodin začne výluka vlakových linek mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem. Do 1. června kvůli stavebním pracím a opravě trati nepojedou rychlíky z Brna do Prostějova a Přerova a osobní vlaky z Vyškova do Přerova a z Nezamyslic do Prostějova. Lidé tudy budou cestovat náhradními autobusy, doplňuje mluvčí koordinátora dopravy na jižní Moravě Květoslav Havlík.
3: Důležité je to, že v Brně bude nástup do autobusu náhradní dopravy u viaduktu Křenová, čili před nádražní budovou. Dál budou zastávky obvyklé u železničních stanic a ve vybraných případech přímo na zastávce autobusu IDS-MK v dané obci.
1: Pohořelec do Brna dnes vyjde pouť smíření. Vydají se na ni i účastníci víkendového sudetoněmeckého sjezdu. Pochod vede symbolicky proti trase vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Pouť skončí odpoledne na výstavišti, kde se konají sudetoněmecké dny, dodává Veronika Smyslová z pořádajícího festivalu Meeting Brno.
4: Na pouť smíření máme v tuto chvíli registrovaných 1300 návštěvníků, kteří vlastně přijedou z Mendlova náměstí do Pohořelic, plus samozřejmě naši přátelé z Německa, kterých bude cca 1200. Velká část těch německých účastníků pojede zpátky na výstaviště, protože v 10.30 začíná oficiálně se zahájí sudetoněmecké setkání.
1: Sudetoněmecký sjezd v Brně bude i dnes provázet několik protestů. V Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevře městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let. Radnice ho opravovala poslední dva roky. Práce přišly na více než 130 milionů korun. Nový, skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry. Město zároveň upravilo i část okolí koupaliště, uvedla nezávislá starostka Andrea Trojanová. Za základní vstupné na rosické koupaliště lidé zaplatí 180 korun. Lidé můžou dnes a zítra navštívit křtinské arboretum. Během zimy zaměstnanci odstranili náletové dřeviny a návštěvníci tak uvidí zajímavé exotické stromy. Kromě prohlídek samotného arboreta uvidí i dravé ptáky a můžou si opéct na ohni špekáčky, které si sami přinesou. Dny otevřených dveří každoročně přilákají okolo 1000 návštěvníků. Proč je program dvoudenní, vysvětluje správkyně arboreta Petra Packová.
5: Všimli jsme si, že často rodiče by rádi šli na komentované prohlídky, ale jejich děti to ještě úplně nezvládají. V sobotu cílíme většinou právě na rodiny s dětmi, kde je tedy doprovodný program, a v neděli potom můžou dospělí návštěvníci velmi si užít velmi klidné komentované prohlídky.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno kolem poledne a odpoledne spíše oblačno. Teploty vystoupí podle aktualizované předpovědi na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž je mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 ve směru z Prahy na Brno je momentálně uzavřená mezi výjezdy na STEM 62. kilometru Velká Bíteš a STEM 68. kilometru 9 křížů. Je to kvůli vážné nehodě, která se stala u odpočívky 9 křížů. Na místě havarovalo podle prvotních informací dvě osobní auta a jedno nákladní. Zasahují tam také záchranáři. Pokud potřebujete přesto místem projet, můžete počkat v koloně, která se začíná tvořit, anebo si jet právě na Velkou Výteš a zpátky se vrátit na exitu 168 9 křížů. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 6. jsme na prahu víkendu a pokud právě plánujete svůj volný čas nebo se chystáte na cesty, tak ještě vyčkejte. Za chvíli s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí v Jihomoravském kraji. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 23. května v pravidelném kalendáriu. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou. Ty otevírá Trezor v podání Karla Gotta. Tak vstávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.

pravdě zpíval Marek Ztracený. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 11 minut po 6. hodině sobotu s datem 23. května roku 2026. Dnešek je světovým dnem želv, má upozornit na to, že jim v současnosti hrozí vyhynutí. Například mořské želvy na mnoha místech světa už úplně zmizely. Jejich situace je nejhorší v Indickém oceánu. Příčinou je hlavně to, že lidé stále kradou vejce mořských želv z pláží a prodávají je turistům v restauracích. Z krunýřů kriticky ohrožených plazů se pak také stále vyrábějí náramky, přívěsky a prstýnky. 23. května roku 1943 se ve Zlíně narodil Felix Slováček, saxofonista, klarinetista, dirigent a hudební skladatel. Po studiích na Kroměřížské konzervatoři přišel do Brna na JAMU. Už během studia hrával s různými brněnskými tanečními kapelami a po příchodu do Prahy se stal členem orchestru Karla Vlacha. Od roku 1969 hrával v doprovodné kapele Karla Gotta. O 5 let později, tedy 23. května roku 1948, byla slavnostně zahájena tramvajová doprava z brněnské čtvrti Komín do tehdy samostatné obce Bystrec. Mezi narozeninové oslavence dnes patří herečka Barbora Seidlová. Narodila se roku 1981 v Břeclavi, vyrůstala v Mikulově a vystudovala činoherní herectví na brněnské konzervatoři a poté i Pražskou damu.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 15 minut po 6. hodině a je tu aktuální předpověď počasí a tentokrát už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Mojmíra Martana. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Máme sobotu a vypadá to na krásný slunečný den, téměř letní, je to tak?
2: Ano, je to tak, to ráno je slunečné, jen na západě kraje při hranicích s Vysočinou je trošku zvětšená oblačnost, ale jinde máme jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují od 13 do 7 stupňů.
1: Tak to moc teplo není, ale během dne by nám měly vystoupat pěkným hodnotám.
2: Tak teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, takže na některých místech zaznamenáme letní den. S tou oblačností to bude následující jasnou nebo polojasnou oblohu. V průběhu dne vystřídá kupovitá oblačnost. V poledních a odpoledních hodinách tedy bude polojasno až oblačno. K večeru se bude oblačnost opět rozpouštět. Foukat bude teď ráno a večer slabý vítr, přes den to bude vítr mírný od severu až severovýchodu.
1: Prohřeje nám tento teplý den i noc? Jaké bude počasí v noci?
2: Tak noc bude převážně jasná nebo skoro jasná, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, bude foukat jen slabý proměnlivý vítr, případně bude bezvětří.
1: A počasí v neděli?
2: Neděle přinese zpočátku méně oblačnosti, ale během dne se bude opět tvořit kupovitá oblačnost. Z ní by mohly v severních a východních částech kraje večer vypadávat izolované přeháníky. Zítřejší odpolní teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr v noci a ráno slabý, přes den mírný severních směrů.
1: A závěrem se podíváme na teplotní rekordy, které spadají k datu 23. května.
2: Nejtepleji bylo v roce 2012 v Kobylí, a to rovných 31 stupňů. Nejchladněji v roce 1943 ve Žďárné na Drahanské vrchovině minus 3 stupně.
1: To byl brněnský meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za aktuální

0: předpověď počasí i za výhled na celý víkend. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Děkuji.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

Máme 6 hodin a 23 minut. Dědečkovy hodiny nám hudebně tikaly na vlnách Českého rozhlasu Brno v podání Taxmenů. Brno ve dne patří lidem, v noci se v něm ale prohání divoká zvířata. To zjistili vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity a sociologové ze společnosti Sociofaktor díky tříletému výzkumu zaměřenému na výskyt savců ve městě. Analýza tisíců snímků z fotopastí, terénních záznamů a stovek biologických vzorků potvrzuje, že není výjimkou uvidět přímo v centru jihomoravské metropole zajíce, kunu nebo lišku. Velká zvířata zase nacházejí domov v zahrádkářských koloniích. A to jsou srny nebo prase divoké. Výzkumníci si také kladli otázku, zda mohou divoká zvířata žijící ve městě přenést na lidi nebo na domácí zvířata nějaké choroby. U přibližně 30% zvířat byl zjištěn alespoň jeden patogen, nejčastěji parazitární nebo bakteriální infekce. Podle Drimaje ale nešlo o nic závažného, co by mohlo obyvatele ohrožovat. Je tedy nutné počty divokých zvířat ve městě regulovat a mění se kvůli městskému prostředí jejich chování? Nejen na tyto otázky odpoví Jakub Drimaj z Ústavu ochrany lesů a myslivosti Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v pořadu Den v kraji. No a vy si ho můžete poslechnout na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas ze záznamu. Za chvíli už krátké zprávy s Věrou Šembekovou. Přeji vám dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Symbolické setkání Čechů a sudeckých Němců u společného dlouhého stolu se včera odehrálo na sousedské slavnosti u sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně. V těchto dnech jihomoravská metropole hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v rámci festivalu Meeting Brno. Několik desítek lidí přišlo vyjádřit nesouhlas, připomenout zločiny nacismu a hájit poválečné Benešovy dekrety. Protesty se konaly ráno také na brněnském výstavišti, kde se o víkendu odehraje hlavní část sudetoněmeckého sjezdu. Víc hlídek i státní, i městské policie je proto tento týden v brněnských ulicích. Na výstavišti je také bezpečnostní agentura, víc lidí v terénu mají i strážníci, uvedl jejich mluvčí Jakub Ghanem. Ve zlínské zoologické zahradě uhynula samice slona afrického jménem Ula. Ze zatím neznámých důvodů ji napadl samec, zahrada to napsala na Facebooku. Sloní výběh bude proto dnes uzavřený. Dětský den dnes pořádá jaderná elektrárna Dukovany. Od 9 hodin bude v tamním infocentru připravený tematický program zaměřený na výrobu a využití elektřiny. Prohlédnout si bude možné i okolí elektrárny. V obci Zálesí na Znojemsku dnes lidé můžou navštívit tamní hájenku na dně otevřených lesů. Zájemci si budou moci prohlédnout areál, který tam využívají městské lesy Znojmo. Pro návštěvníky lesníci připravili i komentovanou procházku po okolí, uvedl ředitel městských lesů Znojmo Zdeněk Trojan. Na jižní Moravě dnes bude nejprve slunečné. Kolem poledne a odpoledne oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, jinak mírný a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je po nehodě na STEM 66,5 kilometru ve směru na Brno stále uzavřená. Před nehodou se vytvořila kolona, která je dlouhá asi 2 kilometry, zdržení v ní je do 5 minut. Místo nehody můžete objet přes Velkou Bíteš, sjet na exitu 162 a zpět se vrátit na exitu 168 9 křížů. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Kristýna na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po půl sedmé. Jak mladí lidé hledají své místo ve společnosti pomocí umění? Na to se snaží odpovědět festival Spolupol v brněnském divadle Polárka. Festival Divadelní svět Brno totiž pokračuje tento víkend a návštěvníkům představí tvorbu začínajících umělců do 25 let.
1: Sledujete kapitána Srdíčko, který se probouzí jako první, aby rozpumpoval krev v žilách.
2: Lidé si pod divadlem Polárka často představí jen inscenace pro děti. Program ale cílí i na starší publikum. To potvrzuje umělecký šéf Jiří Hajdila.
3: My dlouhodobě v Polárce sníme, aby věkovka mladých dospělých považovala to divadlo za své místo, aby tenhle ten člověk se, když se rozmýšlí, kam večer půjde do divadla, aby se podívali do Polárky, aby sledovali i náš program.
2: Předlohou pro festival bylo podzimní sympózium, kde sami mladí diváci popisovali ideální kulturní prostor podle jejich představ.
3: Kdyby prostě existovalo prázdné divadlo a byl by nekonečný rozpočet a mělo by to být prostor divadlo pro mladé dospělé, aby se tam oni cítili dobře a rádi tam chodili, tak jak by to mělo vypadat. A z tohohle toho jsme zjistili, že to, co oni si představují, tak je ideálně dostat prostor, kde se furt něco děje a není to jenom divadlo, je to spousta doprovodných aktivit. A z tohohle toho vlastně pak vznikla myšlenka, tak pojďme dva dny té sezóně věnovat.
2: Program připravuje trojice kurátorů, kteří skrze otevřenou výzvu hledali projekty začínajících umělců. Podle kurátora Adama Milky vsadili na 3 konkrétní otázky.
4: Kde je moje místo ve společnosti? Jak hledat Spolupol? Takže máme tam i ten vlastně samotný název. A jestli umím nést tíhu dnešního světa. Bylo pro nás zásadní, aby se ta témata dotýkaly spíš širšího záběru nás jako mladých lidí ve společnosti. Vlastně jsme se všichni 3 shodli, že nechceme už řešit takové to jako za nás stále jako velmi důležité, ale trochu umílené téma nějaké vlastní identity.
2: Náměty zpracovávají různé druhy umění.
4: Během těch 2 dnů se Polárka promění v nejrůznější místa, jako třeba v galerii, nebo třeba v klub, nebo třeba zůstane divadlem. Máme 9 uměleckých projektů, budeme tady mít vlastně po celou dobu festivalu přístupné 3 výstavy, budeme tady mít divadelní inscenace, autorské čtení, anebo třeba taky nás čeká koncert.
2: Některé projekty vznikly přímo pro festival.
4: Bude tady třeba umělecká instalace s názvem Ty jámy, která bude vlastně vznikat po celou dobu festivalu a sami diváci vlastně budou spolu vytvářet to umělecké dílo, budou se na něm podílet a nějakým způsobem do něj obtiskávat celou atmosféru toho festivalu. Tahle výstava potom na rozdíl od těch 2 jiných nebude mít svou vernisáž, ale naopak právě dernisáž, kterou vlastně zakončíme celý ten festival.
2: Do programu festivalu Spolupol přispěl také Divadelní svět Brno, který v Polárce uvede 2 hostující představení. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme minutku po 6:45. Pojďme se podívat na aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu na jižní Moravě vyvíjí teploty a ty se pohybují mezi 7 až 14 stupně Celsia. Nejchladněji máme ve Strážnici a naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna je jasno a 12 stupňů. Během dne očekávejte poměrně slunečno, přes den kupovitou oblačnost. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne bude přibývat oblačnost a přes den čekáme oblačno. K večeru se bude oblačnost opět rozpouštět. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré, během dne přechodně velmi dobré. Biozátěž je na jedničce a slunce nám dnes v Brně vyšlo 5 hodin a zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Výbuchy, střelba, kouř a sténání raněných. I takové zvuky bylo možné v uplynulých dnech slyšet v areálu a okolí Dukovanské jaderné elektrárny. Aktivní záložnici a teritoriální obrany tam nacvičovali její obranu před možným útokem. Na cvičení se podíváme za malou chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bývá na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut před 7 hodinou raní. 3 dny nacvičovali v Dukovanské jaderné elektrárně a okolí vojáci její obranu před možným napadením. Podobná cvičení se tam konají pravidelně a jednou za 2 roky se do nich zapojují i aktivní zálohy. Kromě bojových operací vojáci trénovali i spolupráci se záchranáři a při cvičení zní i střelba.
1: Silnici v lesích nedaleko Dukovanské elektrárny hlídím. Slyšet jsou nejenom výbuchy, ale také sténání raněných.
2: Pojďte mi pomoct!
3: Gabi!
2: Tady!
1: Pomoc je ale okamžitě na místě. Zapojují se hlavně vojáci, ale také záchranka. Vojáci si tu vyzkouší nejenom ošetření, ale také transport raněných do nákladního automobilu. Tak čeho jsme to právě byli svědky?
4: Velitel cvičící jednotky pan podplukovník Němec. No, v současné době jsme nacvičovali, když to řeknu, spolupráci s integrovaným záchranným systémem, konkrétně teda se záchrannou zdravotní službou. My jsme měli incident, že došlo k dopravní nehodě přesunujících se vojáků a potom jsme vlastně poskytovali první pomoc a vyžadovali si, když to řeknu, asistenci zdravotní záchranné služby.
1: To, co jsem teď viděl, ale byla pouze malá část celého toho cvičení. Vojáci jsou v Dukovanech už od úterý a ten rozsah toho, co tu dělají, je daleko širší.
4: Ten cvičení SIGAR takové je zaměřeno na ochranu objektu kritické infrastruktury. Konkrétně v našem případě teda se jedná teďka o jadernou elektrárnu Dukovany. S tím, že jsme nacvičovali různé hrozby, které v podstatě jsou dneska, když to řeknu, postaveny na aktuálních scénářích, které se vlastně dějí, když to řeknu, v Evropě i mimo Evropu.
1: Do cvičení se zapojilo 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany z Dukovan.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Sudetoněmecké dny v Brně dnes zahájí svůj hlavní program na výstavišti. V plánu jsou i protesty. Národní park Podyjí nabízí soutěže nebo komentované vycházky po okolí. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Dnes bude nejprve slunečno, později oblačno, teploty vystoupí až na 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré ráno. Na brněnském výstavišti dnes začne hlavní program sudetoněmeckých dnů. Zúčastní se jich nejméně tisícovka lidí z Německa. Registrovaných je i přes 1200 návštěvníků z Česka. Součástí akce jsou mimo jiné hudební nebo taneční vystoupení. Proti sjezdu, který je poprvé v Česku, jsou zároveň naplánované protesty lidí, kteří ho považují za provokaci. I ti jsou na výstaviště zvaní, podotýká David Macek z festivalu Meeting Brno, jehož součástí německé setkání je.
5: Já jsem v těchto dnech opravdu velmi rád, že žijeme ve svobodné demokratické zemi, kde lidé mohou pokojně vyjadřovat své názory, takže tímto vlastně ať jsou vítání.
3: 80 let provozu lodní dopravy na brněnské přehradě připomenou dnešní oslavy v Bystrckém přístavišti. Dopravní podnik města Brna při této příležitosti přichystal program, který začne v 11 dopoledne. Jeho součástí budou plavby zdarma, prohlídky areálu lodní dopravy nebo vnitřku hráze. Děti čeká pěnová party nebo cirkusové vystoupení. Národní park Podyjí slaví 35 let své existence. Součástí oslav dnes budou komentované vycházky po okolí nebo soutěžní stanoviště u návštěvnického střediska v Čížově. Lektoři představí návštěvníkům třeba výukové hry nebo přednášky o kroužkování ptáků, doplňuje Zdeněk Mačát ze správy parku.
6: Zároveň si v tento víkend připomínáme Evropský den chráněných území a vlastně tato oslava letos poprvé ji pořádáme všechny čtyři parky dohromady společně, každý teda na svém území. Jsou to akce zaměřené na rodiny s dětmi vlastně ve všech čtyřech parcích. Sport.
3: České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední čtyři vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
7: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
3: Zápas Československo začne v 16 hodin a 20 minut.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, v průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost a v poledních a odpoledních hodinách čekáme už spíše oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Provoz na silnicích Jižní Moravy je plynulý, s komplikacemi stále počítejte na dálnici D1, u 9 křížů je dálnice neprůjezdná ve směru na Brno po vážné dopravní nehodě. Před nehodou se vytvořila kolona, která začíná na 64. kilometru. Zdržení je do 5 minut. Místo nehody můžete objet přes Velkou Bíteš a na D1 se vrátit na nájezdu na 68. kilometru 9 křížů. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7 hodině, vstáváte do květnového sobotního rána s číslem 23 a před námi je víkend. Na cestu do Benešova, nikoli do Čech, ale do malebné obce v Jihomoravském kraji nás pozve Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů krátce před 8. A než vyrazíme na výlet, co takhle dát si ještě v klidu kafe? Třeba s netradiční přísadou, kterou nám doporučí babské rady. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, včera odpoledne zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, ale diskuze byla převážně klidná. Více se tématu budeme věnovat za chvíli v reportáži. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Aber das sind doch Kinder, Glucki. Willisem dva Glucki, T-Shirt, dva jazyky.
1: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti a tohle je jeden z aktů toho budování.
2: No a rozumíte těm protestům, co tady taky jsou?
1: Já osobně jim rozumím. Já si myslím, že mít jiný názor je naprosto v pořádku v demokracii, ať ho klidně mají. My máme ten názor, že bychom se měli směřovat a hledat společnou cestu.
2: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty.
3: Je to jenom takový happening, který má vlastně ukázat, že jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly. Myslím si, že ta doba ještě nenazrála na to, aby jsme dělali takové akce v České republice.
2: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha. Sousedské setkání doprovázela hudba a vystoupení folklorních souborů.
4: Zatím velká vděčnost a radost.
2: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
4: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou, kdo nejsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou, protože toto vlastně už je součást toho takzvaného srazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Tak prosím pěkně, to je to, čeho se tady přes 35 let česká společnost bohužel v některých svých částech děsí.
2: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
5: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil, takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
6: Počasí.
7: Máme 17 minut po 7 hodině. Dobré ráno, je to aktuální předpověď počasí. Teploty se nám na jižní Moravě pohybují od 10 do 16 stupňů Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici a naopak nejtepleji je v Kobylí. A právě v Kobylí v roce 2012 padl teplotní rekord, kdy naměřili 31 stupňů Celsia. Naopak nejméně bylo naměřeno ve Žďárné v roce 1943. Tam tehdy teplota klesla k minus 3 stupňům pod nulou. V centru Brna máme dnes jasno a 14 stupňů. Během dne očekávejte poměrně slunečno, přes den kupovitou oblačnost. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne bude přibývat oblačnost a přes den čekáme oblačno. K večeru se pak bude oblačnost opět rozpouštět a nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré, během dne přechodně velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes zapadá ve 20 hodin a 24 minut. Krásné ráno.
8: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalu.

0: Nového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Michal Hrůza, zakázané uvolnění na vlnách Českého rozhlasu Brno a vůně ranní kávy, která nás má ráno naopak nastartovat na celý den. Možná si i vy v tuhle chvíli pochutnáváte na dobré kávičce. Viděli jste, že jako přísada do kávy se hodí nejenom mléko nebo kakao, ale prý také kajenský pepř nebo přepuštěné máslo? Podrobnosti nabídne Jarka Vykoupilová a její babské rady.
1: Babské rady.
2: Jak si vylepšit svůj šálek kávy? Což takhle přidat kvalitní kakao? Je zdrojem antioxidantů, srovnává hladinu cukru v krvi a dokáže i potlačit pocit chutě na sladké. Do kávy je vhodné přidat i špetku žluté kurkumy. Je to bojovnice za lepší imunitu a má i protizánětlivý účinek. Kdo má rád pikantnější chuť, dopřeje si do kávy kajanský pepř. Ten dokáže posloužit našemu metabolismu. Podobně účinkuje i skořice, která dá kávě i příjemné aroma. V arabských zemích se běžně pije káva s příměsí mletého kardamomu. Tohle aromatické koření podpoří činnost srdce i plic, pomáhá s hubnutím a sáhnout by po něm měli ti, které trápí křeče nebo menstruační bolesti. Kombinovat můžete i několik koření zároveň, co je ovšem skutečná pochoutka, je lžička přepuštěného másla, která kávě dodá vyšší energetickou hodnotu a vám lahodný požitek z popíjení.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes začala výluka vlakových linek mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem. Do 1. června kvůli stavebním pracím a opravě trati nepojedou rychlíky z Brna do Prostějova a Přerova a osobní vlaky z Vyškova do Přerova a z Nezamyslic do Prostějova. Cestující přepraví náhradní autobusy, doplnil mluvčí koordinátora dopravy na Jižní Moravě Květoslav Havlík. Z Pohořelic do Brna dnes vyjde pouť smíření. Vydají se na ně i účastníci víkendového sudetoněmeckého sjezdu, informovala Veronika Smyslová z pořádajícího festivalu Meeting Brno. V Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevře městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let. Radnice ho opravovala poslední dva roky. Práce přišly na více než 130 milionů korun, uvedla nezávislá starostka Andrea Trojanová. Sběratelé a vydavatele moravských lidových písní Františka Sušila připomene dnešní průvod z Bystřice pod Hostýnem na svatý Hostýn na Kroměřížsku. Sraz účastníků bude ve 13.30 ve Fričajově ulici u domku, v němž sběratel před 158 lety zemřel, řekl Tomáš Hradil z pořádajícího spolku Kulturák. Arboretum ve Křtinách o tomto víkendu pořádá dny otevřených dveří. Lidem nabídnou komentované prohlídky, program Zdravými ptáky i možnost opéct si donesené špekáčky na ohni, popsala správkyně arboreta Petra Packová. Na Jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je po nehodě mezi Velkou Býteší a 9 kříži u odpočívky 9 křížů opět průjezdná. Před nehodou na stém 66,5 kilometru je ale kolona, která začíná na stém 62. Zdržíte se v ní okolo 5 minut. Jinak je provoz na silnicích Jižní Moravy plynulý. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bláznova ukolébavka Pavla Didoviče na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl osmé. V tuhle chvíli zamíříme do újezdu u Brna, kde vrcholí přípravy na zítřejší folklorní festival. Po telefonu zdravím jednoho z organizátorů, Petra Pinkase. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pane Pinkase, co chystáte a na co se mohou zítra návštěvníci těšit?
1: Zítra v 15 hodin vypukne čtvrtý ročník folklorního festivalu v újezdě u Brna a bude to takové, no, já si myslím, že velmi zajímavé. Bude tam jednak místní soubor, dětský soubor Šternoviánek, cimbalová muzika Rozmarína a Jamírek a pozvali jsme z Brna dětský folklorní soubor Ondrášek a folklorní soubor Půčík a z Kyjova přijedou Kyjovánek a jeho starší odnož, takzvaní vyslůžilci. A bude to takové pásmo, které prostě začne ve 3 hodiny a skončí někdy ve 6:15 asi.
0: Ve folklorních souborech vystoupí pouze děti nebo i dospělí?
1: Ne, budou tam právě i dospělí, proto je tam folklorní soubor Půčík a ty vyslůžilci. Takže to bude takovej pelemele.
0: Újezd u Brna je vinařská obec a k vínu často patří zpěv a tanec. Působí u vás například chasa a ožívají folklorní tradice i v průběhu roku?
1: Samozřejmě Petropavelské hody jsou tradiční a jsou každoroční, dokonce jsou i babské hody a žije to tady prostě tak, jak se dá. Je to taková vinařská oblast samozřejmě, takže zpívání u sklenky vína je vždycky velmi vítané.
0: A závěrem vás poprosím o krátké shrnutí a pozvání našich posluchačů na folklorní festival, kde a kam mohou přijít a na co se těšíte právě vy.
1: No, já se těším především na folklorní soubor Půčík, protože to mě zajímá, to bude Slovensko a dělají ho velmi dobře. A začíná náš festival ve 3 hodiny odpoledne v parku u penzionu, v příjemném prostředí pod stromy, takže se nemusí nikdo obávat toho, že by tam bylo nějaké velké horko. A bude to takový velmi rychlý střídání veškerých souborů, které jsme pozvali a které se tam zúčastní.
0: Což svědčí o výborné organizaci.
1: No doufejme. Nemůžeme nikdy vědět, doufejme, že nebude žádná bouřka a vypadá to, že to počasí bude, nám bude přát, takže to bude velmi příjemné.
0: A na počasí se podíváme už za chvíli a za milé pozvání na folklorní festival v újezdě u Brna děkuji Petrovi Pinkasovi a přeji mnoho spokojených tanečníků, zpěváků i návštěvníků, těch malých i zkušenějších.
1: Já vám taky děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou.

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, máme 7:45. Pojďme se podívat na aktuální teploty. Ty se pohybují mezi 10 a 16 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici, naopak nejtepleji je v Kobylí. V roce 2012 dokonce v Kobylí padl i teplotní rekord, tehdy teplota vystoupila na 31 stupňů Celsia. V centru Brna máme teď jasno a 14 stupňů. Během dne očekávejte poměrně slunečno, přes den kupovitou oblačnost. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne bude přibývat oblačnost a přes den čekáme oblačno. K večeru se bude opět oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni Celsia. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré, během dne přechodně velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám v Brně zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Tedy před námi je krásný den, vypadá to tak. Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů nás už za chvíli pozve na cestu do Benešova, do malebné obce na Moravě. Tak zůstaňte s námi.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
3: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
4: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
3: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
4: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
3: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
4: Jakože všichni?
3: No všichni, přidejte se.
4: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme za 10 minut 8 hodin, dospíval nám Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Romanem Volkem z klubu českých turistů v Bučovicích, ten nás pozve do méně známého Benešova. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano, tak dneska bych se dal říct, že směr našemu výletu udá využívání přírodních sil. Akorát se z bicyklu vrátíme ke staré dobré chůzi a vodní energii vyměníme za vzdušnou. Začneme ale v Kořenci na samé severní výspě Jihomoravského kraje. V bývalé zemědělské usedlosti číslo 16 se nachází obecní muzeum. Ve stálé expozici je možné zhlédnout život předešlých generací na vesnici. Protože k němu patřily i společenské události, v bývalé sípce se nachází ukázky kořeneckého kroje. Na dvoře pak stojí větší exponáty, zejména zemědělské stroje. Část je pak věnována historii hasičského sboru, kde je mezi vystavenou technikou třeba ruční stříkačka z roku 1895. Nějakých 150 metrů za muzeem se pak nachází 10 metrů vysoký větrný mlýn holandského typu. Postavit ho v roce 1866 nechal tehdejší starosta Jakub Veselý. V současnosti na mlýně chybí větrné opatky, ale uvnitř se dochovalo v podstatě kompletní vybavení. Pro veřejnost se mlýn otvírá při kulturních akcích v obci. Od mlýna potažmo od muzea se vydáme po modré značce k rozcestí pod Paprčí. Tady bych doporučil nelitovat kroku navíc a neznačenou cestou si vyjít až na 721 metrů vysoký vrchol Paprč. Jde o třetí nejvyšší vrchol Dránské vrchoviny a po těžbě vymlcené kůrovcovou kalamitou nabízí výhledy zejména východním a západním směrem. Na rozcestí pod Paprčí pak změníme barvu a po žluté značce dojdeme do Benešova. Zde si můžeme domluvit prohlídku v jednom netradičním soukromém minimuzeu, které nese název Telechron Lux. Ten v sobě skrývá tři oblasti, ze které pochází vystavené exponáty. Vyzkoušet se dá propojování telefonních hovorů přes ústřednu, zjistit, jak fungovalo zařízení takzvaného jednotného času a co rozsvěcovalo pouliční lampy, než nadvládu převzali letkové technologie.
0: A pro nadšence technologií je to vše, nebo mohou na cestě ještě něco dalšího obdivovat?
1: No, tak je pravda, že ani turisticky jsme si moc neužili, zatím máme našlapáno nějakých 5 kilometrů, takže si můžeme přidat ještě menší okruh kolem Benešova. Budeme pokračovat po žluté značce až v lesu, kde se budeme stále držet lesní silničky, až dojdeme k modré značce a rozcestí Skalky. Zde si jednak připíšeme zdolání i nejvyššího vrcholu Dránské vrchoviny, 735 metrů vysokého kopce Skalky, a zároveň si zvenčí můžeme prohlédnout jeden ze dvou meteorologických radarů v České republice. Ten současný na Skalkách pochází z roku 2015, kdy nahradil původní radar z roku 1995. Z rozcestí se vydáme po modré značce severním směrem až na okraj lesa, kde odbočíme doleva a neznačenou cestou se vrátíme zpět do Benešova, což nám přidá další necelých 5 kilometrů. Obě obce obsluhují spoje válského integrovaného dopravního systému, takže i o víkendu se můžeme spolehnout na dobrou obslužnost a navíc k tomu využít i některou ze zvýhodněných jízdenek. A pro stoupence vesmírných technologií, konkrétně některé ze satelitní navigací, pátrně nejrozšířenější GPS, mám ještě tip k odbočce k pomníku letců Attily Szabo a Jiřího Pohnána, kteří havarovali 14. října 1988 na východním konci lesa směrem na Bukovou.
0: To byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Mějte se krásně, šťastnou cestu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A blíží se nám 8. hodina zprávy s Věrou Šembekovou. Dobré ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Policisté a také strážníci v Brně posílili své hlídky. V Kunovicích se koná jízda králů, řidiči musí počítat s dopravními omezeními. Česká hokejová reprezentace vyzve na světovém šampionátu Slovensko. Dnes bude slunečno nebo oblačno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Víc hlídek státní i městské policie je tento týden v brněnských ulicích. Dohlíží na konání sudetoněmeckého sjezdu na výstavišti a také na protesty, které jsou proti němu naplánované. Policie České republiky má v terénu antikonfliktní tým i kriminalisty a členy cizinecké a dopravní jednotky. Na výstavišti je také bezpečnostní agentura. Víc lidí v terénu mají i strážníci, doplňuje jejich mluvčí Jakub Ghanem.
5: O víkendu posilujeme počty strážníků v celém širším centru města s ohledem na mnoho akcí, které se v Brně konají a ve spolupráci s policií České republiky budeme připraveni reagovat na případné nenadálé události během celého festivalu Porozumění Meeting Brno. Také pro sobotní oslavy zbrojovky jsme vyčlenili více než 20 strážníků.
3: V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes druhým dnem pokračuje program jízdy králů. Ulicemi města projede i takzvaná formanská jízda a císařské bandérium, které jsou specifikem kunovické jízdy králů. Řidiči musí během celého víkendu počítat s omezeními v dopravě, říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
6: Všechny ulice, všechny silnice jsou průjezdné. Nicméně v době, kdy vlastně projíždí ať už to bandérium nebo samotná jízda králů potom v neděli chlapci na koních, tak je řízena policií České republiky, naší městskou policií a pro letošek máme dohodnutou i jízdní policii.
3: Obci Zálesí na Znojemsku můžou dnes lidé navštívit tamní hájenku na Dni otevřených lesů. Zájemci si budou moci prohlédnout areál, který tam využívají městské lesy Znojmo. Lesníci připravili i komentovanou procházku po okolí. Přiblíží péči o les, připravená je i ukázka kácení stromů a práce s koněm, uvedl ředitel městských lesů Znojmo Zdeněk Trojan. Hájenka je od Znojma vzdálená asi 30 kilometrů, dá se k ní dojet autem nebo linkovým autobusem. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Zápas začne ve švýcarském Friburgu v 16 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho uslyšíte také v Českém rozhlase. Slováci mají v tabulce skupiny o bod více než Češi a na turnaji ještě neprohráli, pokračuje asistent trenéra Jiří Kalous.
7: Vím, že to proti Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas. Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne spíše oblačno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž mírná. Další informace o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice D1 ve směru z Prahy na Brno je po nehodě na stém 66,5 kilometru už s omezením průjezdná. Na místě jsou stále záchranáři. Počítejte proto v úseku mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži se silným provozem a nárazově i kolonou. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 8 hodině, sobotu s datem 23. května a zhruba před týdnem 15. května byl zahájen hokejový světový šampionát ve Švýcarsku, ve městech Curych a Freiburg. A my se můžeme těšit krátce po půl na sportovní postřehy Jaromíra Meixnera. A už za chvíli navštívíme s naším reportérem pouť smíření z Pohořelic směrem do Brna, která vyjde zhruba za hodinu. Podrobnosti přidáme za chvíli, ale ještě předtím se podíváme na aktuální počasí s brněnskými meteorology. Dnes má svátek Vladimír, jméno slovanského původu, jedná se o 16. nejrozšířenější jméno u nás, tak nezapomeňte popřát. My vám v dobré pohodě vybíráme písničky, které nestárnou, promiňte. Zahrají Brontosauři Valčíček, přeji vám dobrý poslech a krásné ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Slunce, déšť, ale i prach má rád Jiří Helekal a vyjádřil se nám v písni Na vlnách Českého rozhlasu Brno. A na slunce, déšť a snad ne na prach se podíváme v tuhle chvíli v předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: Ano, a v tuhle chvíli, tedy 12 minut po 8 hodině, jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteorologku paní Jitku Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Když se podíváme z okna, svítí nám sluníčko a teploty nám velmi rychle stoupají. Jaká bude sobota?
2: Ano, je to tak. Teď je oblačnosti zrovna v Jihomoravském kraji málo, i když nějaká zvětšená se vytrácí třeba zhruba z jihozápadní části kraje, takže tam ještě nějaké polojasno, ano, nebo možná i dokonce oblačno, ale jinak je de facto jasno nebo skoro jasno. Teploty rostou rychle, jak jste sama řekla, většinou jsou od 14 do zhruba 18 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý, proměnlivý.
0: A počasí v noci?
2: Dnešek by měl být ve znamení oblačného počasí, protože postupně během dne zase začne růst a přibývat ta kupovitá oblačnost, ale chvílemi může být i polojasná obloha, počasí beze srážek, to polojasno v průběhu dne pak hlavně v jihovýchodní části kraje. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, no a v noci potom jasno nebo skoro jasno, jenom během noci přechodně může přibývat nějaká průsvitná oblačnost, takže na nejvýš polojasno. No a teploty, ty dnešní odpolední nejvyšší by měly být mezi 23 až 26 stupni Celsia. Vítr bude přes den potom foukat mírný od severu až severovýchodu a noční nejnižší teploty 12 až 9 stupňů.
0: To znamená, že v neděli to vypadá na téměř letní počasí?
2: V podstatě

0: se hlavně v severní a východní části kraje mohou, ale jenom s nějakou malou pravděpodobností objevit takové izolovanější přehánky. Vítr zítra stále severních směrů a mírný.
1: Za aktuální předpověď počasí děkuji brněnské meteoroložce Jitce Kučerové. Mějte se krásně, přeji vám pohodovou sobotu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Nejméně tisícovka sudetských Němců se dnes plánuje zúčastnit zahájení pouti smíření. Zhruba za hodinu vyjde pochod z Pohořelic směrem do Brna. Máme tam reportéra a za chvíli se s ním spojíme, tak zůstaňte s námi.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Miroslav Žbirka na vlnách Českého rozhlasu Brno 21 minut po 8 hodině. Dobré ráno. Zhruba za hodinu vyrazí z Pohořelic do Brna pouť smíření. Připomíná odsun Němců z Brna po konci druhé světové války, uskutečněný ještě před schválením podobného kroku vítěznými mocnostmi, při kterém zahynulo na 1700 lidí. Lidé teď chodí symbolicky v opačném směru. Zahájení pochodu se dnes zúčastní taky nejméně tisícovka sudeckých Němců, kteří mají v Brně svůj sjezd poprvé v Česku. V Pohořelicích máme reportéra Tomáše Kremra. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Už je někdo na místě a čeká, až vyrazí?
1: Ano, už tady několik lidí je a další pomalu přichází, ale na to hlavně, na co čekáme, je příjezd autobusů, které jsou vypravené z Brna. Úplně první tady byla, když jsem ráno přijel, policie a pořadatelé, kteří se domlouvali na organizaci zahájení celého pochodu. Ten sraz je blízko místa, kde se od dálnice D52 odpojuje hlavní cesta do Znojma. Právě tady na okraji Pohořelic stojí památník obětem odsunu u masového hrobu, kde je pochovaných 890 lidí, kteří nepřežili ten pochod smrti a kteří zůstali tady v tehdy dočasném táboře u Pohořelic, ve kterém se tou dobou rozšířila mimo jiné úplavice a měla za následek úmrtí mnoha lidí. Čekáme tu teď, jak už jsem zmínil, až dorazí několik autobusů z Brna, které z Mendlova náměstí vyjeli v 8 hodin a v nich má přijet pravděpodobně nejméně 1300 zaregistrovaných účastníků, taky víc než tisícovka sudeckých Němců, jak už nám dříve řekla výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová. Další lidé ale můžou přijet po vlastní ose. Většina Němců, především těch starých, odsud po zahájení poutě odjede autobusy zase pryč, zpátky do Brna na výstaviště, kde jim v 10:30 začnou sudetoněmecké dny.
0: Jak dlouhá je to trasa a kdy účastníci přijdou do Brna zpátky?
1: Pouť měří přes 30 kilometrů, po cestě je několik zastávek, odkud se lidé můžou odpojit od pouti, nebo se naopak připojit, nebo se taky prostě jenom napít a zastavit odpočinout si. Trasa vede přes Letce, Rajhrad nebo přes Modřice a vůbec nejvíc lidí se očekává přímo v Brně na posledním kilometru celé trasy. Tam se tradičně připojují i někteří politici, zástupci Brna nebo Jihomoravského kraje a jiné osobnosti, které chtějí pouť podpořit, alespoň takto symbolicky. No a právě na ten poslední kilometr se mají lidé vydat po 16:30 odpoledne. Sraz je u gymnázia ve Vídeňské ulici. Od tamto zamíří na Mendlovo náměstí a potom na výstaviště na ty sudetoněmecké dny, kam se ale dostanou jenom ti, kteří se na ně dopředu zaregistrovali, což už teď není možné, protože kapacita pro nějakých 1500 dalších návštěvníků mimo ty německé je vyčerpaná.
0: Pouť pořádá festival Meeting Brno, který zároveň do města pozval sudetoněmecké krajanské sdružení. Poslední dva dny kvůli tomu lidé v Brně protestují. Budou i dnes?
1: Ano, budou naplánovaných je několik akcí a dá se čekat, že právě v Brně a zejména na tom posledním kilometru jich bude nejvíc a pravděpodobně víc než v minulých letech. Demonstranty možná lidé potkají i na jednotlivých zastávkách té dnešní pouti. Na odpoledne je například z toho, řekněme, opačného názorového tábora naplánovaný i takzvaný pochod za národ poblíž výstaviště a další protestující chtějí stát v blízkosti toho pochodu smíření, dát účastníkům najevo, že s akcí nesouhlasí, že je podle nich provokací, že snahou o přepsání historie nebo s neuctěním památky obětí druhé světové války. S tímto organizátoři nesouhlasí i proto, že sudetoněmecké dny začaly pietou u pomníku židovských obětí na hlavním vlakovém nádraží a taky proto, že skončí v pondělí ráno další pietou v Kounicových kolejích vlastně v bývalém nacistickém popravišti. Kvůli všem těm kontroverzím, které akce vyvolává, jsou mimořádně v terénu desítky policistů navíc, dohlíží na dopravu, dohlíží na bezpečnost. Zatím ale to, co víme, jsou ty protesty vesměs klidné, bez nějakých opravdu vážných incidentů.
0: Říká z Pohořelic reportér Tomáš Kremr. Tome, díky a budeme se těšit zase na další zprávy a postřehy z cest.
1: Budeme to sledovat. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Na brněnském výstavišti dnes začne hlavní program sudetoněmeckých dnů. Zúčastní se jich nejméně tisícovka lidí z Německa. Registrovaných je i přes 1200 návštěvníků z Česka. Proti sjezdu, který je poprvé v Česku, jsou naplánované protesty lidí, kteří ho považují za provokaci. V ulicích je proto více hlídek policie i strážníků. Kvůli nehodě dvou aut je omezený provoz na dálnici D1 na 166. kilometru ve směru na Brno. Havárie se stala za Velkou Bíteší. Policisté odklání dopravu objížďku přes čerpací stanici 9 křížů, uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čirtková. Při nehodě se podle ní nikdo nezranil. Dechová zkouška obou řidičů byla negativní. Hasiči odtahují havarovaná auta na odpočívadlo. Další nehodu řeší policie na Znojemsku u Kravska. Zemřel při ní řidič auta po nárazu do stromu na silnici mezi obcí a křižovatkou s hlavní silnicí mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi. Podle mluvčí záchranářů Michály Botové řidič zemřel ještě před jejich příjezdem. 80 let provozu lodní dopravy na brněnské přehradě připomenou dnešní oslavy v Bystrckém přístavišti. Dopravní podnik města Brna při této příležitosti přichystal program, který začne v 11 dopoledne. Jeho součástí budou i plavby zdarma. Národní park Podyjí slaví 35 let své existence. Součástí oslav dnes budou komentované vycházky po okolí nebo soutěžní stanoviště u návštěvnického střediska v Čížově, uvedl Zdeněk Mačát ze správy parku. Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne spíše oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno počítejte stále ještě s omezením za Velkou Bíteší kvůli ranní dopravní nehodě, o které jsme informovali ve zprávách. Mezi s tým 66. a s tým 66.5. kilometrem teď zabrali také levý jízdní pruh silničáři, kteří po nehodě opravují svodidla. Vytvořila se tam kratší kolona, která začíná na stém 64. kilometru. Zdržíte se v ní maximálně 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Martu Kubišovou máme 8 hodin a 40 minut. V letošním roce probíhá hokejový světový šampionát, který pořádá Švýcarsko ve městě Curych a Freiburg. No a o hokeji se budeme v tuhle chvíli bavit už s panem Jaromírem Meixnerem. Dobré ráno.
1: Dobré, krásné slunečné ráno a doufejme, že bude svítit i odpoledne nad českým hokejovým týmem.
0: V boji o co nejlepší umístění ve skupině se dnes v důležitém utkání hokejového mistrovství světa utká naše reprezentace se Slovenskou v pozici favorita. Jak to vidíte?
1: No tak s ohledem na tabulku, kde Kanada má 14 bodů, Slováci 11 a my 10, by se, a ještě Švédové 9, by se nabízelo říct, že Slováci jsou lepší. Je pravda, že ještě neprohráli, zatímco naše mužstvo prohrálo, to jak víme, oni ztratili jenom jeden bod zatím, ale to nehraje podstatnou roli. Tak samozřejmě je tady pár takových zajímavých čísel, jako například, že ty poslední 4 zápasy na mistrovstvích světa jsme vyhráli, naposledy v Rize 3-2, to je do derby se hraje po 3 letech, celkem jsme se utkali 17krát, potom po rozpadu federace a 13 z těch zápasů jsme vyhráli. Ale to všechno se maže, protože pokaždé jiná sestava, jiný trenéři, hraje se někde jinde. Takže to opravdu není podstatné. Samozřejmě tam jakási provázanost, řada slovenských hráčů hraje v českých klubech, například Kristián Pospíšil a Kolár hrají za Kometu a teď jsou ve slovenském dresu, takže to všechno je takové zvláštní. Tak ti naši hráči měli 2 dny volno, jeden den úplně měli pokoj od hokeje, včera už intenzivně trénovali a podle zpráv hlavně se zaměřovali na té práci v prostoru před brankou, tam se pořád jaksi se jim nechce těm hráčům, ono to tam bolí, tak to je samozřejmě pochopitelné. Sestava podle trenéru bude v podstatě taková, jakou se dohrávalo to poslední utkání s Itálií, akorát beci se tam trošku promíchají, jinak to zůstává stejné. No a utkání začíná v 16 hodin 20 minut, takže všichni do startovních bloků zasednou k televizorům a samozřejmě se ještě taky očekává velký souboj v hledišti haly ve Freiburgu, protože tam je hodně Čechů a určitě nám přijelo také hodně Slováků, zvlášť, že se to hraje o víkendu. Takže bude to zajímavé utkání, no a doufáme, že vyhrajeme, protože oba ty manšafty hrají o to, aby si zajistili definitivně místo v tom čtvrtfinále, které už má jisté v té naší skupině Kanada.
0: Včera se hráli v naší skupině ve Freiburgu 2 zápasy, ve kterých se neočekávaly překvapivé výsledky. Což se potvrdilo?
1: Ano, potvrdilo se to. Kanada porazila Slovinsko 3-1 a Švédsko Itálii 3-0. Tak z toho pohledu se to potvrdilo, ale jaksi není to moc, že už se stále se jaksi je jasné, že ti takzvaní trpaslíci hokejoví už moc neexistují, protože 3-1 a 3-0 to není žádný velký rozdíl, to je jaksi bez debaty, takže to se opravdu potvrdilo. No a Kanada si, jak se už jsem říkal, si tímto způsobem upevnila nebo potvrdila tu jistotu, že už má to čtvrtfinále jisté. Tak a teď ještě, samozřejmě nás potom ještě čeká utkání s Norskem a uzavřeme to v úterý s Kanadou. Tak to není z jednoduchého a Slováci budou hrát s Kanadou a ze Švédy. Ti to mají ještě o něco, řekněme, těžší. Tak to je dneska všechno. Budeme se těšit na odpolední utkání 16:20. Naschledanou.
0: 16:20 Slovensko, Česko, fandíme hokej a děkujeme panu Meixnerovi za aktuální pohled na světový šampionát. Přeji vám krásný den, naslyšenou.
1: Vám také, naschledanou.

0: počasí.
1: Máme 8 hodin a 47 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám na jižní Moravě vyvíjí teploty. Ty se pohybují mezi 14 až 18 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici a nejtepleji v Kobylí. A právě v Kobylí v roce 2012 padl teplotní rekord. Naměřili 31 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1943 ve Žďárné, kdy teploty klesly pod bod mrazu, a to minus 3 stupňům Celsia. Během dne očekávejte poměrně slunečno, přes den kupovitou oblačnost, zpočátku bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne bude přibývat oblačnost a přes den čekáme oblačno. K večeru se pak bude oblačnost opět rozpouštět a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré, během dne přechodně velmi dobré. Biozátěž je na jedničce a sluníčko nám zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Mít svůj kout zpívá Jitka Zelenková na vlnách Českého rozhlasu Brno 7 minut před 9 hodinou. Za chvíli tu budou zprávy s Věrou Šembekovou, po 9 vám nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a po 10 hodině Hobby magazín dnes zaměřený na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak odzimovat zahradní bazén. Oblíbené víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem začínají po 11 hodině. V tradičním čase kvíz a soutěžní otázky, které připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Tak zůstaňte s námi a užijte si pohodové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný víkend vám všem. Od mikrofonu se na vás zítra opět těší Alena Přikrylová.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vlaky ode dneška dočasně nejezdí mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem. V Pohořelicích začíná pouť smíření. Dopravní podnik města Brna dnes slaví 80 let lodní dopravy na Brněnské přehradě. Bude slunečno nebo oblačno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Dnes začala výluka vlakových linek mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem. Do 1. června kvůli stavebním pracím a opravě trati nepojedou rychlíky z Brna do Prostějova a Přerova a osobní vlaky z Vyškova do Přerova a z Nezamyslic do Prostějova. Lidé tudy budou cestovat náhradními autobusy, doplňuje mluvčí koordinátora dopravy na Jižní Moravě Květoslav Havlík.
2: Důležité je to, že v Brně bude nástup do autobusu náhradní dopravy u viaduktu Křenová, čili před nádražní budovou. Dál budou zastávky obvyklé u železničních stanic a ve vybraných případech přímo na zastávce autobusu IDS MK v dané obci.
0: Pouť smíření začíná v Pohořelicích. Na trasu do Brna se vydá přes 2 500 registrovaných účastníků. Necelou polovinu tvoří podle organizátorů účastníci víkendového sudetoněmeckého sjezdu, který je součástí festivalu Meeting Brno, stejně jako pouť. Pochod vede symbolicky proti trase vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války, připomněla Veronika Smyslová z pořádajícího festivalu Meeting Brno. Arboretum ve Křtinách pořádá tento víkend Dny otevřených dveří. Sobotní program je více zaměřený na rodiny s dětmi. Připravené jsou komentované prohlídky v 11 a ve 14 hodin i pro rodiny s dětmi se zaměřením na stromy. Dále lidé uvidí dravé ptáky, nachystané jsou lesní soutěže a pro děti hry a tvoření. Kdo si donese špekáček, může si ho opéct na ohni, uvedla správkyně arboreta Petra Packová. Neděle nabídne komentované prohlídky, které budou začínat v každou celou hodinu. 80 let provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě připomenou dnešní oslavy v Bystrckém přístavišti. Dopravní podnik města Brna při této příležitosti přichystal celodenní program, který začne v 11 dopoledne. Jeho součástí budou krátké plavby zdarma, zpřístupněný areál lodní dopravy nebo prohlídka hráze. Děti čeká pěnová party nebo cirkus, pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Pro návštěvníky jsme připravili den plný zážitků od speciálních plaveb, prohlídek, přes koncerty až po tolik oblíbené silent disco. Velkým lákadlem bude také náš nový 6-metrový model lodi Prigl 80, postavený na tramvajovém podvozku, který vyrobili naši kolegové v ústředních dílnách.
0: K přehradě se lidé můžou svést historickými tramvajemi z Mendlova náměstí nebo historickými autobusy ze zastávky Česká.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno kolem poledne a odpoledne spíše oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr je mírný, večer bude slabý a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích Jižní Moravy je plynulý, silnější je pak na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov mezi stým 91. a pultým a stým 96. kilometrem se kvůli dopravnímu omezení zdržíte asi 5 minut. Počítejte také se zdržením ve směru dále na Vyškov mezi 205. a 209. kilometrem. V úseku také pracují silničáři v levém jízdním pruhu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: V začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce asi na Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně v tom kostelci právě ta stavba o těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlédnutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kostelečtí bránili. A tak narychlo postavili tuhle tu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak vždycky, když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas, skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schellingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé dva roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřely veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A přesli jsme své stopy.
1: Co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, svátcích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. A byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím, Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A taky můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Policisté vyšetřují poškození památníku obětí odsunu Němců v Pohořelicích. V Rosicích u Brna dnes po 15 letech otevírají městské koupaliště a Moravská galerie v Brně slaví první narozeniny svého otevřeného depozitáře v Řečkovicích. Bude slunečno nebo oblačno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku, oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
4: Událost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
0: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudeckých Němců. Na brněnském výstavišti dnes začne hlavní program Sudetoněmeckých dnů. Zúčastní se jich nejméně 1000 lidí z Německa. Registrovaných je i přes 1200 návštěvníků z Česka. Součástí akce jsou mimo jiné hudební nebo taneční vystoupení. Proti sjezdu, který je poprvé v Česku, jsou zároveň naplánované protesty lidí, kteří ho považují za provokaci. V Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevírá městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let, radnice ho opravovala poslední 2 roky. Práce přišly na více než 130 milionů korun. Nový, skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry. Město zároveň upravilo i část okolí koupaliště, říká nezávislá starostka Andrea Trojanová.
5: Přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka, je tady stezka k zimnímu stadionu, tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem. Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
0: Národní park Podyjí slaví 35 let své existence. Součástí oslav jsou dnes komentované vycházky po okolí nebo soutěžní stanoviště u návštěvnického střediska v Čížově. Lektoři návštěvníkům nabídnou výukové hry nebo přednášky o kroužkování ptáků. Současně si všechny 4 národní parky v Česku připomínají i dnešní Evropský den chráněných území a nabízejí program, který je zaměřený na rodiny s dětmi, doplnil Zdeněk Mačát ze správy parku. Moravská galerie dnes pořádá 2. ročník festivalu Open Depo Fest. Akcí si připomene rok od otevření depozitáře v Brně Řečkovicích. Tímto unikátním projektem chce galerie lidem víc zpřístupnit umění a design. Návštěvníky čekají koncerty, divadelní představení a výtvarné tvoření, doplňuje mluvčí Eva Kadlčáková.
6: Nabídneme komentované prohlídky, na kterých lidé uvidí i nové galerijní přírůstky, včetně třeba modelů Jakuba Polanky nebo vás Kateřiny Handlové. Budou moci vyzkoušet vlastní tvorbu u keramické pece, u malířského stojanu nebo nad soustruženými figurkami Tytity.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne spíše oblačno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr mírný, večer slabý, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silničáři pracují na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem. Až do 17 hodin se budou pohybovat v úseku mezi 207. a 219. kilometrem. V místě omezení se také vytvořila kolona, která začíná už na 204. a končí na 209. kilometru. Zdržení v ní je okolo 20 minut. Pokud směřujete z Pohořelic na Znojmo, dejte pozor také u obce Práče, je tam na vozovce sražená srna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky ty jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlíky ty musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc

0: si zosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím, aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
1: A máme tady další dotaz.
2: Čím hnojit araukárii blahočestné pilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
1: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
3: Araukári je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když však nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 26. května po 11. hodině bude kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách České církve. Na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odmetra pížmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou, jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadýlko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas, tedy čas na to, co nepočká.

0: Hospodářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Nehoda na ostravském hlavním nádraží zastavila provoz do Polska i na Slovensko. V divadle Polárka v Brně se představí mladí začínající umělci. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Dnes bude slunečno nebo oblačno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádějí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Správa železnic čeká, že odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. Brněnské divadlo Polárka pořádá první ročník festivalu Spolupol. Tento víkend se v divadle představí tvůrci do 25 let. Organizátoři chtějí dát prostor začínajícím umělcům a přilákat mladé návštěvníky. Program vznikl z projektů, které autoři přihlásili do otevřené výzvy, doplňuje kurátor Adam Milka.
6: Během těch dvou dnů se Polárka promění v nejrůznější místa, jako třeba v galerii, nebo třeba v klub, nebo třeba zůstane divadlem. Máme 9 uměleckých projektů, budeme tady mít vlastně po celou dobu festivalu přístupné 3 výstavy, budeme tady mít divadelní inscenace, autorské čtení, anebo třeba taky nás čeká koncert.
4: Do programu festivalu přispěl také Divadelní svět Brno, který v Polárce uvede 2 hostující představení. Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat ke 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Na sociální síti X to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport.
4: České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká hodonínský rodák obránce Michal Kempný.
7: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekám skvělý zápas samozřejmě, hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
4: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno kolem poledne a odpoledne spíše oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr mírný, večer slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Po dálnici D1 přes Jižní Moravu pojedete plynulé, krátké zdržení je na D1 u Brna ve směru na Vyškov kvůli dopravnímu omezení kolona mezi stým 94. a stým 96. kilometrem je nejdéle 5 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Snad můj dárek správné míry rozveselí Vladimíry. Vždyť si Vláďa mon dieu k svému svátku připije. A já v tuto chvíli s ním přiťuknu si z dálky s ním. Kamkoliv na dlouhé míle pošlu i dar během chvíle. Jen tak nebo na oplátku nenesu jen dárky k svátku. Cílem mého pořadu je zlepšit všem náladu. Zas vkusně a neúlisně rozdávati budu písně. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky. Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 23. května roku 2026. Máme hezky, no a vy to všichni dobře víte, prostě víkendové srdcovky, které začínají v těch 11 hodin, už jsou v plné kompetenci editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře, kterého zároveň vítám. Milošku, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Protože Miloš je ten, který vám celý týden dává ty záludné otázky, ale on je férovej. Je to frajer. Vždycky v pátek vám dá takovou piko nápovědičku, abyste věděli, kdo, kdy nebo kde, co vlastně hledá. Tento týden vás tedy hezky potrápil. Jako vždycky přijde v pondělí nějaká ta odpověď a kolikrát je i správná. Tentokrát je taky přišli hned na začátku týdne, ale ani jedna nebyla správná. Dokonce bych řekl, promiňte, v úvozovkách zklamali i ti pravidelní hadači. Ti ještě ve středu si nebyli jistí. Ovšem, ve čtvrtek vám to konečně všem začalo v těch hlavičkách svítat. No a pátek už bylo absolutně jasno. Takže správná odpověď je, Miloši?
1: Karel Čapek.
0: Ano, hledali jsme Karla Čapka. Musím se ti přiznat, že jsem tak trošku s tím koketoval. Ti dva bráši, to mě tak jako nakoplo, ale tato první indicie zněla takto. Zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané.
1: No a spousta lidí přemýšlela a našla to trojmezí, že je v Otrokovicích. Ale Otrokovice, a to někteří poslali jako správnou odpověď. Otrokovice nejsou správnou odpovědí, chtělo to jít ještě hlouběji.
0: No.
1: Protože to trojmezí má svůj pomník. A ano. Ten pomník leží na ulici Karla Čapka. No. Což mě velice pobavilo, mimochodem byla tam paní, která psala z Otrokovic a vůbec si tu ulici neuvědomila.
0: Takže toto mě teda vůbec jako tohleto, i když byl jsem ve Zlíně v angažmá rok, ale tak tohleto vůbec nevím, že tam je ulice Karla Čapka, notabene je tam ještě ten... V Otrokovici ještě je tam ten pomník. Úterní indicie zněla takto. Věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abych měl já a bratr na studia?
1: No a to je ten takzvaný Čapkův mlýn v Hronově.
0: Mhm. Středeční indicie. Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům.
1: Ten slavný dvojdům v Praze, kde je dokonce jejich památník.
0: Mm-hmm. Čtvrtek. Můj oblíbený čas býval pátek. To jsem se pravidelně scházel se zajímavými přáteli.
1: To byla skupina takzvaných pátečníků, která se u Čapka scházela někdy od roku 1925. Patřil k ním i Masaryk či Beneš.
0: Mm-hmm. Co tak asi pili na těch setkáních?
1: Já jsem spíš přemýšlel, jestli jako nosili ty lahve, ty návštěvy, nebo všechno jim obstaral Čapek.
0: Ten... Jestli on to jako, bylo to v jeho režii všechno. Ano. Určitě pili kávičku nějakou, nebo taky čajíček. No a poslední páteční indicie zněla takto. Udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme?
1: No a toho robota, to slovo, mu doporučil právě bratr Josef. A Karel to připomněl, máme to doloženo, v Lidových novinách na Štědrý den roku 1933 napsal, že skutečně to slovo je od bratra.
0: Mm-hmm. Tak vy všichni, kteří jste se zúčastnili celotýdenní hádanky, kterou teď máme už za sebou, jste soutěžili o knihu Kapradiny. No a kdo se stal tím šťastným výhercem? Ne, máme šťastnou výherkyní. A to je paní Ivana Divínová z Otrokovic.
1: Takže na rozhraní Valašska, Slovácka, Hané.
0: Takže paní Ivano, my vám blahopřejeme a už si pustíme písničku.

0: písnička dozněla, no Miloši, máme šťastnou výherkyni z minulého týdne, tedy celotýdenní hádanku, kdo kdy kde zvládla na výbornou. No a my tedy se chopíme dneška. Co nás čeká?
1: První úkol.
0: Výborně.
1: Bude o vědomostech, ale možná také o selské úvaze, o selském uvažování. Možná to bude stačit. Ale hlavně o rychlosti. Kolik máš u sebe papírových bankovek tak běžně?
0: Dneska mám 1, 2, 3, 4.
1: Kolik druhů?
0: Mám 100, mám 500, mám 1000 a 2000, protože jedu z hor a zase tam pojedu zpátky. Tak já totiž, abych se ti přiznal, já nespoléhám na platební karty, já mám rád hotovost.

0: toho, co se narodil jako nejdříve v letopočtech, až po to, co se narodil nejblíže k nám. A ta soutěžní otázka zní, kolik těch bankovek by vedle sebe bylo v jednom řádku, že by měli stejnou pozici jak podle hodnot, tak podle roku narození.
1: Aha, dobře. No, tak zopakuješ to ještě?
0: Ještě jednou, když bychom vzali všechny platné bankovky České republiky podle jednotlivých druhů a seřadili je do jednoho sloupce podle hodnot a do druhého sloupce podle roku narození těch osobností na nich. Kolik by bylo ve stejném řádku? Kolik by mělo stejnou pozici?
1: Doufám, že vám je to jasné. Budeme se těšit na telefonním čísle 726
0: 46
1: 52 00.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Tak to bylo přátelství, písnička Petr Rezek, a my už máme na telefonu taky naši jednu přítelkyni, paní Ivonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Junáku.
0: My vás s Milošem zdravíme, a tak povídejte, jak vám to vyšlo.
1: Tak já si myslím, že pokud by ty hromádky těch bankovek byly rozděleny od stovky po pětitisícovku, tak na svém místě zůstane vlastně Karel čtvrtý stovka na prvním místě a na druhém místě dvoustovka Jan Amos Komenský. Pak už by to bylo jakoby na přeskáčku. Na prvním a druhém místě stovka, dvoustovka Karel čtvrtý Jan Amos Komenský podle datumu narození.
0: Co říká pan profesor?
2: Tak skvěle, podařilo se vám to vymyslet správně, ale jenom schválně si zkuste tipnout, jaké by bylo to další pořadí.
1: Tisícovka.
2: Další by byla tisícovka s Františkem Palackým, ano, ten se narodil v roce 1798.
1: Tak by byla pětistovka.
2: 1820, Božena Němcová.
1: A dvoutisícovka Ema.
2: Ta by byla nejmladší.
1: Poslední, ano.
2: No tak výborně.
0: Tak jo, výborně, paní Ivono, my vám blahopřejeme. Takže teď mi vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my ano. Si pustíme písničku.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ano, ano, ano, na ptáky jsme krátký, jak zpíval Janek Ledecký, ale musím se vám přiznat, moji milí posluchači, že když takhle někdy jsem na balkóně a koukám na ty holuby, jak je to jednoduchý, oni se odrazí, zamávají a jsou na druhé straně. Kolikrát mě to taky si říkám, tak to zkus, ale to by dopadlo tedy velkým, velkým neštěstím pro mě. Takže na ptáky jsme krátký. Takže, Milošku, my jdeme do druhého úkolu. Máme šťastnou výherkyni, paní Ivonu. Takže, co nás čeká?
1: Čeká nás píseň.
0: Výborně.
1: Když bych ti řekl pojem hymna pošťáku nebo listonošu, napadne ti nějaká píseň, která by tuto přezdívku mohla?
0: Jede, jede, poštovský panáček, jede.
1: Dobře, to je hezké. Další nějaká?
0: Člověče, to už
1: představ
0: nevím.
1: Si sličnou listonošku na kole. Opravdu kyprých tvarů,
0: no, no,
1: nádhernou
0: no.
1: Ženskou na kole, která si k tomu prospěvuje.
0: Která by to tak mohla být, člověče? Která by to tak mohla
1: být? Ve filmu napovím.
0: Abych nějakou... Je, počkej! Já si vzpomenu. No, zemřela velice mladá.
1: Ano, přesně ta. Mezi tím nám začínají zvonit telefony, aby nám napověděli. To ještě není soutěžní otázka.
0: Kozerková, Laďka Kozerková.
1: No, přesně tak.
0: Laďka Kozerková.
1: Ale to ještě není soutěžní otázka. My si tu písničku totiž
0: soutěžní
1: pustíme.
0: Soutěžní otázka, jestli jsem si vzpomněl.
1: Vzpomněl jsi. Ale bylo to krásné, vzpomněl jsi. Vidíte, jakou má herec paměť skvělou.
0: No teda, trošku to trvalo.
1: Ale úkol přijde až po té písničce. Je to písnička... Píseň listonošky z filmu Trhák.
0: Mm-hmm.
1: My si ji pustíme a stojí za to sledovat ten obsah, protože otázka přijde až po písničce a bude se toho obsahu možná trošku týkat.
0: Takže řekneme už teď číslo?
1: Já myslím, že ho připomeneme až po písničce.
0: Výborně, takže pozorně poslouchejte, jedná se o soutěžní písničku.

0: to byla soutěžní písnička. Ještě jednou se omlouvám, že jsem si nevzpomněl hned na úžasnou zpěvačku a hlavně úžasnou herečku Laďku Kozderkovou. Tak, Milošku, jak zní otázka?
1: Otázka je úplně jednoduchá. Která jména hlavních hrdinů Večerníčku se v této písni objevila?
0: Jaká jména hlavních hrdinů Večerníčku se v této písni objevila? Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00. 00. A už nám začínají zvonit telefony.
0: Už nám zvučí telefony, tak to zvedám. Halo, halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Zásah, dobrý dopoledne. Jirka Brodek u Přerova.
0: Jirka Brodek, že vy máte puštěný rádio nebo nahlas telefon?
2: Už jsem ho stlumil, pane Zdenku. Tak. Už jsme to stlumili, jasně.
0: Jirka Brodek, tak u Přerova, to bude příjmení
2: máme dost... Máme tam výherce, dcerušku moji.
0: Tak jo, tak říkejte, kteří hrdinové Večerníčku se tam objevili.
2: Pokud by to měly být pouze tři jména, tak to byl Motýlek, Křemílek a Víla a Málka. Pokud jich bylo víc, už jsem další nechytil.
1: Ten Motýlek je, byste ho vztahoval k Emanuelovi, ale ano. Toho bychom nepočítali. Důležitá byla ta další dvě jména, a sice Křemílek a Víla a Málka.
2: Ano.
1: Takže vám můžeme zatleskat. Nebudeme to chtít, abyste to zaspíval.
2: To bych nemohl ani.
0: Výborně. No, tak je Jiří.
2: Tak mám radost.
0: My máme taky radost, že to bylo hned na první, bezvadný. Takže zůstaňte mi na telefonu, řekneme si, jak ano, si cenu předáme. A my si pustíme písničku zase.
3: Český rozhlas Brno.

0: Písnička skončila, to byla Eva Farna, no a my máme šťastného výherce, pana Jiřího, takže dívám se na hodiny, co nevím, bude 11:45, takže bychom měli zadat ještě jeden úkol, to určitě stihneme,
1: víš? Stihneme, samozřejmě.
0: Tak jo, tak pojď
1: já
0: na to.
1: Já jsem byl se podívat u jednoho podnikatele v jeho psinci.
0: Já jsem myslel, že na sbírku obrazů, no tak dobře.
1: No to je lepší, no ale tak jako tady ten podnikatel chová pouze čistokrevné psy. Ano. Žádné směsky, prostě pouze čistokrevné psy. Ano. A počítal jsem je. A teď bude to důležité. Když budu mluvit o tom, kolik těch psů má, tak řeknu. Všichni psy, kromě tří, jsou plemenem kokršpanělé. Všichni psy, kromě tří, jsou chrti. Všichni psi, kromě tří, jsou dogy. A všichni psi, kromě tří, jsou ohaři. Kolik psů ve svém psinci ten podnikatel má? Prozradím, že je jedno základní řešení a jedno takové, řekněme, trošku šibalské, takže cena bude odstupňovaná, pokud náš posluchač či posluchačka určí obě řešení, dostane ode mě k výhře bonus.
0: Tak dobře, tak to zopakuj, já jsem si do toho kýchl teda.
1: Ty jsi do toho kýchl, tak...
0: Takže všichni psi, kromě tří, jsou plemenem kokršpanělé. Všichni psi, kromě tří, jsou plemenem chrti. Všichni psi, kromě tří, jsou plemenem dogy. A všichni psi, kromě tří, jsou plemenem ohaři. Kolik psů podnikatel chová? Budeme se těšit na telefonním čísle 726 46 52 00.

0: Tak Michal Tučný má páru. A my už máme na telefonu paní Jiřinko a já se zeptám, paní Jiřinko, máte páru? Dobrý den.
1: Já myslím, že mám.
0: Výborně, tak pojďte, pochlupte se. Kolik psů tedy náš podnikatel chová?
1: No, podle mě může chovat jedině 4 psy. Jednoho kokra, jednoho chrta, jednu dogu a jednoho ohaře. Protože když mají být všichni psi, kromě 3, že, tak musí být 4. Tak musí být jenom jeden, ten plemenný pejsek.
0: Tak, pane profesore, co tomu říkáš?
2: Já paní Jiřinu pochválím, protože na to přišla skvěle. Já jsem to tady včera zkoušel na rozhlasácích a ti se nemohli dopočítat někteří. A přitom je to tak jednoduché, tak, že?
1: To je tak jednoduché, mě to napadlo, sotva to pan Junák dořekl.
2: A teď mě zkuste, ale
1: poslouchejte,
2: říct.
1: Poslouchejte, a to je mi 85.
0: Teda no, podle hlasu bych řekl, že vám šťavnatej 57.
1: Děkuju.
2: Paní Jiřinko, ale já vám položím ještě tu doplňující otázku. Přišla byste ještě na jiné řešení?
1: Nevím, já jsem jí na druhý nepřišla. Jiné řešení, no to by byl ten bonus, ale já nevím. Mně napadlo tady toto, že nic jiného to nemůže být, že jsou jenom, že je z každej, no, jeden plemenej pejsek.
2: No to jste vyhrála, vyhrála jste cenu, tu dostanete a já vám to řešení, já jsem záměrně říkal, že je trošku šibalské, protože ono také se může stát, že má 3 psy a všichni jsou jiného plemene, než tady 4 zmíněné, než ta 4 zmíněná plemena. Takže jako to je, a je to šibalské řešení samozřejmě. Takže jenom abyste věděla, že existuje i takové druhé, taková druhá varianta.
1: No počkejte, ale kdyby měli jenom 3 psy, tak přece, když ten...
2: No tak všechny ostatní má nuly, nemá ani jednoho.
1: Ten jeden pes, no tak by tam byla nula.
2: Vždycky tam je nula.
1: Tam nebyl ten čtvrtý.
2: Proto je toto šibalské řešení, přesně tak.
1: A toto mě napadlo, protože jsem říkám, to nemůže být, protože když má být jeden pejsek kromě 3, tak to nejde.
2: No, ale byla by nula. I to je počet.
1: To by byla nula.
2: Ale proto je to šibalské řešení, tak.
1: Aha. Takže, tak to bylo. Děkuju.
0: Paní Jiřinko, máte absolutně pravdu. Vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. A my si pustíme muziku.

0: posluchači, dnešní srdcovky už s Milošem Šenkýřem samozřejmě pomaly linku končí. Ale ještě než se rozloučíme, tak jenom připomínám, že příští sobotu budou srdcovky speciální. Budeme totiž na výjezdu, viď Miloši?
1: Přesně tak, budeme ve Zlíně.
0: Budeme ve Zlíně, můžete nás navštívit a najdete nás v obchodním centru Zlaté jablko. Budeme se na vás těšit, takže mějte se moc hezky a příští sobotu ve Zlíně.
1: Naslyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Stovky lidí se dnes vydali na pouť smíření z Pohořelic do Brna. Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. V Kunovicích se koná jízda králů, řidiči by měli jezdit opatrně a bude převážně oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Stovky lidí se právě účastní pouti smíření. Jdou asi 30 kilometrů z Pohořelic do Brna v opačném směru vyhnání Němců po konci druhé světové války. Setkali se u památníku obětí takzvaného divokého odsunu. Pout je pravidelnou součástí festivalu Meeting Brno a letos i sudetoněmeckého sjezdu, proti kterému část lidí protestuje.
3: A nehýbat se a nemrkat a tři.
4: Fotograf Roman Franc na vysokozdvižné plošině fotí hromadnou fotku stovek účastníků poutě smíření. Je tu mnoho lidí z Německa, někteří vůbec poprvé.
5: Dojatá Claudia Rabenstein, jejíž rodina byla vyhnána. Mrzí, že se tohle ve světě stále děje. Setkání přijala podpořit studentka historie Tereza Lefflerová. Diví se, proč tu skupinka lidí před Němci protestuje.
6: Oni za to nemůžou, to je jak kdyby mě to řekl někdo. A jakoby já jsem to neudělala.
4: Nápad desítek protestujících dohlížela policie, která taky vyšetřuje, kdo v noci na kříže a památník nasprejoval červené hákové kříže. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Ukrajinské uprchlíky v Česku nejspíše čeká zpřísnění podmínek pro pobyt. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu, která mění pravidla pro humanitární dávky i dočasnou ochranu. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na více než 30 dní místo současných 90. Návrh počítá také s novými povinnostmi pro majitele vozidel. Vláda novelu projedná v pondělí, platit by mohla od ledna 2027. Opozice změny odmítá. V Kunovicích na Uherskohradišťsku dnes druhým dnem pokračuje program jízdy králů. Ulicemi města projede i takzvaná formanská jízda a císařské banderium, které jsou specifikem kunovické jízdy králů. Řidiči musí během celého víkendu počítat s omezeními v dopravě, říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
7: Všechny ulice, všechny silnice jsou průjezdné. Nicméně v době, kdy vlastně projíždí ať už to banderium nebo samotná jízda králů potom v neděli chlapci na koních, tak je řízena policií České republiky, naší městskou policií a pro letošek máme dohodnutou i jízdní policii.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně oblačno až polojasno, k večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl slabý, na jihovýchodě mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte s omezením mezi stým 50. a stým 54. kilometrem. Pravý pruh tam zabrali silničáři. Před ním počítejte s kolonami, tvoří se od stého 40. kilometru. Pozor i v místě nehody na Podkomorské ulici v Brně Bystrci. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravěnka pro nás zahrála polku Vladimíra Fefra, otextoval Jan Šimon Fiala na zámku v Mikulově a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. Tak v českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Vladimíra, na Slovensku slaví jmeniny Želmíra a v církevním kalendáři je svatý Jan Křtitel de Rossi. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať je ten dnešní den pro vás radostný. Říká se, že radost je dar a dary se buď dostávají nebo věnují a k činu patří dobré slovo. Tak tedy, moji milí, pojďme se těšit z vašich dobrých slov, milých gratulací a k tomu nesmí chybět pěkné písničky. A už další, Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: Vítám ve vysílání paní Annu Markovou ze Asviny, říkám-li to správně, ano?
1: Ano, ano.
0: Dobře, tak vítejte, paní Anno.
1: Tak já vás tam všechny zdravím ve studiu.
0: Děkujeme.
1: Popřát šikovnému, usměvavému Toníku Matějčkovýmu z Černé k jeho 80. Zítra je bude slavit. Hodně zdraví, štěstí a ať dále plete úžasné košíky, aby jeho ženuška Věruška měla v čem nosit velké úlovky praváků, ať má radost z opečované zahrádky až do té stovky. To přeji manželé Markovi ze Svinu, ale ještě bych chtěla popřát naši snaše Janě, která taky zítra oslaví svátek, hodně zdravička, štěstička, a to je tak všechno.
0: Výborně.
1: Zahrajte jim nějakou hezkou písničku.
0: Budeme se snažit, dobře. Tak paní Anno Marková ze Svinu, my vás moc zdravíme, přejeme vám krásnou slunou sobotu a někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď už paní Zita z Jevíčka, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Květuško Navrátilová, já vás celého srdce zdravím. Tak to je celý Český rozhlas Brno, který je můj velký kamarád od rána do večera. Zdravím všechny, kteří teď poslouchají a v první řadě bych poslala písničku a své velmi srdečné blahopřání mým dvěma spolužákům z gymnázia v Boskovicích. A je to pan inženýr Pepíček Hábu z Blanska, který v pondělí bude slavit narozeniny a 26. v úterý bude slavit spolužačka paní Alenka Chlupová z Valchova. Nevím, jak se jmenuje celá léta, kdy se provdala, ale teď žije v Boskovicích v nějakém penzionu. Tak já jim oběma přeju moc krásné dny a krásné jaro i léto a všechny další měsíce a hodně, hodně zdravíčka, aby se jim dobře chodilo a aby je měli všichni rádi.
0: Ano.
2: Dále bych chtěla pogratulovat paní Marušce Abrahamové z Ivanči, která měla ve čtvrtek narozeniny, tak Maruše, si posloucháš dneska, tak ti znovu posílám písničku a srdečné blahopřání. Potom dneska má narozeniny Matýsek Dička z Labutě, který nedávno udělal zkoušky a byl přijat na gymnázium. Je to úžasný ornitolog, tak Matýsku všechno nejlepší a hodně zdraví a doufám, že se ti na gymnáziu bude líbit. A potom ještě mají svátek Jany a Vladimír, tak to je Jana a Vladimír Musilovi a moje bývalá vrchní sestra paní Jana Ptáčková z Opatovic. A to by bylo tak všechno. Moc děkuji za prostor a mějte se všichni dobře a buďte hodně zdraví. A vás jste si toho zdraví.
0: Napodobně, ať jste zdravá a co nejméně bolesti a krásné dny sluné.
2: Děkuji.
0: Paní si to nashledanou.
2: Písnička vám také přísluší, kterou budete teď hrát.
0: No děkujeme, děkujeme. Tak se rozloučím. Nashledanou. Tak a připojím ještě psaná přání ke krásnému životnímu jubileu. Přejeme naší mamince a babičce Zdeňce Adámkové ze Znojma hlavně hodně zdraví, štěstí a životního elánu. Dcera Zdenka s rodinou a syn Petr s rodinou takto vinčují. A další přání. Dobrý den, prosím o zahrátí pěkné písničky k úctyhodným 90. narozeninám tatínkovi panu Vladimíru Rajchovi z kroužku Rousínova. Hodně zdraví přeje syn.

0: Dovolal se k nám pan Luboš z Žaraviny. Tak vítejte.
1: Dobrý den, Květuško, zdravím vás i vašeho zvukového mistra nebo mistrní, nevím, koho tam máte.
0: Jo, no, prosím.
1: Dneska bych chtěl popřát mojemu kamarádovi Zdeňovi Jakšovi z Osvětiman, který slaví 90 roků. A
0: ano.
1: Je to velký milovník žen. Jo, v jeho letech, no a přeji mu zdravíčko, štěstíčko, lásku a vše, co si přeje. Ať se mu splní a ještě toho božího poženání.
0: Ano. Pane Luboši, ano, když tak příště to ještě nějak vyzkoušete, ono nám to pořád tak jako chraptilo, ale rozuměli jsme vám, ale škoda, no, že to tak, to ten není přívětivý ten poslech, že to tam něco jakoby chrastá.
1: Já jsem právě na dvoře a stojím na místě.
0: Dobře, tak to nějak třeba příště vyřešíme ještě jinak. Takže pane Luboši, krásnou sobotu. Ano, vše dobré. Tak a teď už paní Františka z Hlubokého, vítám vás.
2: Dobrý den, paní Pětuško, zdravím vás všechny v rozhlase posluchače a chtěla bych vás moc poprosit o písničku pro moji kamarádku Marušku Přihodou z Hlubokého, která dneska slaví narozeniny. Marušku, zdraví a ještě jednou zdraví a i trochu toho štěstíčka a zároveň poděkovat, protože ona přála včera mě. A ještě bych chtěla poděkovat za přáníčko a za dárečky mé nejlepší kamarádce Božence Ráčkové ze Stanoviš, která mě taky poslala včera písničku a ještě jsem dostala dárečky. Boženko, všechno nej a moc zdravím vás všechny a děkuju. A vám, paní Květuško, taky moc děkuju, mějte se.

0: moc hezky. Ano,
1: i vám hodně zdraví, paní Františko, a budu se někdy příště těšit. Nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Tak a připojím zase psaná přání, která tady mám. Tak prosím, ať písnička z vašeho pořadu zaletí do Korytné přímo k uchu pana Vladimíra Želibabky, také jeho syna Vladimíra, a ať udělá radost také panu Vladimíru Staňkovi a jeho manželce Lidce. Všem přeji hodně štěstí a pak bude i zdraví, pohoda a mnoho dalších zážitků a radostí. Děkuji za tento pořad, Blanka Smetanová. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na další. Vážená redakce, prosíme o písničku panu Josefu Vaculíkovi k jeho dnešním narozeninám, ke kterým mu přejeme pevné zdraví, hodně pohody, štěstí a spokojenosti. Přejí manželka Pavlína, děti s rodinami, švagrové Fanka a Marie, švagři Vladimír a Štěpán. Mnohokrát děkujeme za odvysílání. Tak předali jsme, přátelé, a budeme hrát písničku. Měl jsem frajárku Lidová, Vojta Račický a cymbálová muzika Morava.
2: Měl

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A jsme zpět, přátelé, v pořadu Blahopřání s písničkou. Vítám pana Karla Jeřábka. Ano, halo?
2: Dobrý den, dobré odpoledne, paní Navrátilová.
1: Z Mašovic, ano.
2: Z Mašovic u Znojma a chtěl bych poslat písničku do Brna Jundrova, kde podle sem, ta ulice má takový správně vonavý název, takový jak jarní kvítí, tak tam bydlí paní Ivana Slabáková. A chtěl bych, když jdu nejen kolem Českého rozhlasu v Brně, jdu centrem města, ale i na tom venkově člověk raní myslí, takže pošlete paní Slabákové do Jundrova písničku a věřím, že nejsou sám, který na ňu jako který drží palce a je rád, že prostě je taková, jaká je. Taky pošlete takovou písničku. Děkuju.
1: Určitě velmi rádi pošleme. Tak pane Karle, děkujeme za to, že máte takové pěkné úmysly a ať se vám daří a někdy příště nashledanou.
2: Jo, díky a nashledanou.
1: A teď už paní Anna z Miroslavy, vítám vás.
3: Taky přeji krásnou sobotní odpoledne vám do studia a všem posluchačům a připojuji se k panu Jeřábkovi, taky myslím na paní Slabákovou, ať se má dobře, ať je v pořádku. Ale já volám, dneska je Vladimíra, tak mám bratra, Vladimír Bís z Miroslavy, tak má svátek, tak bych mu chtěla popřát. On o všechno má, krásná vnoučata, pravnoučata, tak jenom to zdraví, zdraví, zdraví. No a zítra budou slavit svátek Jany a mám zase švagrovou Janu Hláskovou z Miroslavy a potom mám ještě kamarádku Janu Hasníkovou z Alojzova, je to u Prostějova. Tak těm dámy vám oběma bych taky chtěla popřát především zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a nikdy žádnou nehodu. Mějte se moc, moc dobře, ať se vám daří se svými polovičkami, se svou celou rodinou, vnoučaty, pravnoučaty, ať se máte dobře a ať se vám daří. A to přeju všem svým přátelům, nebo našim přátelům, všem známým a všem, co poslouchají a také vám do rozhlasu. Mějte se moc dobře a děkuji za písničku a někdy zase naslyšenou.
1: Ano, budu se těšit, naslyšenou. Tak přátelé, a my tady máme psaná přání, pojďme na ně. Dobrý den, prosíme o písničku pro našeho švagra pana Vladimíra Zlámala k jeho dnešnímu svátku. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pohody. Toto všechno mu ze srdce přejí manželka Marie, švagrové Fanka a Pavla, švagři Štěpán a Josef. Tak a děkujeme za odvysílání. A pojďme na další přání. Pěknou písničku posíláme taky panu Karlu Kratochvílovi, který se dožívá životního jubilea 80 roků. Přejeme hlavně pevné zdraví, které tolik potřebuje, štěstí a rodinnou pohodu. Tomu přeje manželka Růžena, dcera Ilona s manželem Petrem, vnuk David, vnučka Lenka s přítelem Honzou, syn Lukáš s přítelkyní Zdenkou a velkou pusu posílá pravnučka Natálka. Předali jsme, písničku hrajeme, Nevěděla frajárka, Miloslav Richard Procházka a Ištvánci ze Šardic.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vítám pana Martina z Březiny u Křtin. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro panu Františka k 80. narozeninám.
0: Ano, a pro pana Františka?
1: Ano, pro pana Františka.
0: A dál, jak se jmenuje, nespomenete?
1: František Březka.
0: Výborně. A je také z Březiny, nebo je od...
1: Ano, taky je z Březiny.
0: Výborně,
1: ano.
0: Tak abychom se poznali. Takže, pane Martine, prosím, můžete přát.
1: Tak všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a můžeme dva kovaří v městě zahrát.
0: Prosím, písničky jsou vybrány dopředu, ale samozřejmě ty dva kováři v městě, to je výborná písnička, zahraj mi někdy příště. Ano?
1: Děkuji. Děkuji.
0: Dobře, je to vše?
1: Ano, je to všechno, děkuji.
0: Tak vám přeji krásnou sobotu a nashledanou.
1: Mám taky, nashledanou.
0: A teď dáme psané přání. Prosím o písničku pro dceru Janu a pro Janu Večeřovou z Veselé u Zlína a pro Janu Janulíkovou z Týnce. Přeji vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a prosím, zahrajte v sobotu poledne a děkuji moc paní Hartlová ze Zlína. Ano, rádi zahrajem. A teď pojďme ještě dál. Že ti bude o rok víc, cituji z dalšího přání, nedělej si z toho nic. Ač opouští tě tvé mládí, my tě máme stále rádi. Dnes slaví krásné životní jubileum úctyhodných 95 roků pan Stanislav Kohoutek ze Slavkova. Pevné zdraví do dalších let mu přichází popřát syn Stanislav s rodinou a oslavenec celého srdce zdraví všechny své kamarády z Horního a Dolního Němčí a Slavkova. A já připojím ještě do třetice přání a bude to pro milou babičku paní Anu Staňkovou z Vyškova. Přejeme vše nejlepší k dnešním úctyhodným, krásným 90. narozeninám. Hlavně hodně zdraví a životní vitality. Přeje takto vnučka Denisa a Martina a syn Jirka a Hanákovi. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Smutná novina, Jiří Tesařík, Pavel Karlík a budou hrát Legruti.

0: Krásný valčík dozněl a já vítám paní Ivetu Plchovou z Jedovnic a zdravím tímto Jedovnice.
1: Paní Navrátilová, my moc děkujeme. Já vás zdravím i vašeho zvukového mistra, všechny posluchače. A chtěla bych poprosit, dneska má svátek Vladimíra. Vladimír Šebela, můj bratr z diváků, bratře, všechno nejlepší k svátku. Naše babička Vladimíra Plchová z Jedovnic. Babičko, hodně zdraví, štěstí, zítra se uvidíme na obědě a hlavně zítra všem Janičkám, známých z Jedovnic hodně i v okolí. A ještě vás poprosím, v květnu jsme oslavili narozeniny, bylo nás hodně. Já, můj syn, švagrová kamarádka, takže všem květňákům jen to nej a všichni buďme zdraví.
0: Ano.
1: A já moc děkuji.
0: No ano, tak vám přejeme krásný čas, ať vám sluníčko svítí a máte se dobře. Ano, nashledanou.
1: Děkuji vám, mějte se krásně. Nashledanou.
0: Tak a vážení milí, máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a narozeniny slaví tito oslavenci. Paní Anna Bartošová z Poličky, pan Rudolf Cibulka se Sloupu v Moravském Krasu. Tak vám oběma přejeme vše jen to dobré, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a jsme velmi poctěni, že jste v té naší rozhlasové rodině. Ale já budu pokračovat, neboť klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, také tady máme oslavence, kteří slaví svůj svátek dnešní a budeme se věnovat paní Vladimíře Ohlídalové z Brna, která slaví svůj svátek, dále pan Vladimír Bobrovský, Křenovice Uslavkova, pan Vladimír Novotný z Brna, pan Vladimír Široký, Náměšť nad Oslavou, pan Vladimír Mach z Brna, pan Vladimír Endlicher, Brno Vinohrady, paní Vladimíra Karásková pod Kaštany, Brno z Žabovřesky, pan Vladimír Tuček, Velké Meziříčí. Také i vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky. Ať na vás vaši blízcí nezapomenou, my jsme nezapomněli, tak doufám, že jste potěšeni a písničku posíláme samozřejmě za malou chvíli vám všem. Ale já ještě před písničkou tady pošlu jedno přání a je to pro nejlepšího, v přání všeho nejlepšího, našemu tatínkovi panu Vladimíru Kelblovi k jeho dnešnímu svátku. Přání a tato pěkná písnička je od maminky Martinky, Jarka, Ivany, Pavla, Davida, Denisky a samozřejmě Dorinky. Takže kteráže to bude? A bude to Frajárenka Rozmilá, Miroslav Mordych taktéž otextoval a Miločanka.

0: Polka nám dozněla, pojďme se věnovat vašim psaným gratulacím. Tak, vážená redakce, dnes slaví svátek milý pan Vladimír Čubík ze Suché Loze. Přejeme mu krásný sváteční den, hodně zdraví, štěstí, pohody, skvělé zážitky s rodinou a manželkou Maruškou, kterou moc zdravíme, a oběma vše jen to nejlepší ze srdce. Tak to hezky přejí Maruška a Mirek z Nivnice a celá blízká rodina. Tak předali jsme a čteme dál. Dobrý den, vážená redakce, chtěla bych vaší cestou nechat zahrát pěknou písničku pro naši milovanou sestru, paní Vladěnku Rochlovou z Přílep u Holešova. Vladí, vše nejlepší k tvému dnešnímu svátku, hlavně zdraví, štěstí, lásku ti z celého srdce přejí sestry Alena a Marie s manželi. K přání se také připojuje manžel Libor, syn Martin, dcery Petra a Renka s rodinami. Pravnouci Víteček, Staníček a Eliásek posílají sladkou pusinku. Tak děkuje Alena Duvková, ale já pokračuji, přátelé, bude to další přání. Milé rádio, prosíme o písničku panu Vladimíru Polcarovi z Předmostí u Přerova k jeho dnešnímu svátku. Milý tatínku, k svátku ti přejeme vždy jen to nej, ať paprsky sluníčka tě hřejí a jsi stále spokojený. Tvoje tři děti, Vlaďka, Zbyněk a Radek s rodinami takto vinšují. A teď tady mám ještě čtvrté přání. Dobrý den, prosil bych vás o zahrání pěkné písně pro našeho dědu Josefa Kopečka z Klobouček u Bučovic. Dnes slaví své úctyhodné 91. narozeniny. A já bych mu rád touto cestou udělal radost a hlavně popřál hodně štěstí, zdraví a lásky. A tomu přeji já, vnuk Marek, ale i celá jeho velká rodina. Takže předali jsme a hrajeme písničku. Ivana Škrháková, Miloslav Richard Procházka, Srdéčka a Dambořanka.
1: Český rozhlas Brno.

Dohrála nám Dambořanka a pojďme se věnovat e-mailové poště. Chtěli bychom nechat zahrát k dnešnímu svátku pěknou písničku věrné posluchačce naší kamarádce paní Vlaďce Schneiderové z Nedakonic. Milá Vlaďko, přejeme ti pevné zdraví, hodně hezkých chvilek z vnoučaty a na zahrádce, ať vám všechno krásně roste. Děkujeme za tvoji starostlivost a hezká slova, která pro nás máš. Přání posílají Lidka a Miloš a Liduška s rodinou. Tak předali jsme, pojďme dál pokračovat. Prosím o písničku pro paní Vlaďku Majchsnerovou z Lubné k jejímu dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a radosti z pravnoučků přejí Mitkovi, Šprňovi a Klabalovi. Tak také jsme předali a jedeme dál, přátelé, a to co nejvíce odvysíláme. Prosíme o pěknou písničku pro našeho milého manžela, tatínka a dědečka, pana Jaroslava Krajču ze Želechovic Pasek k jeho dnešním 76. narozeninám. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku svých blízkých, radost ze života a z vnoučat a děkujeme za starostlivost o svou manželku a k tomu hojnost božího požehnání. Ze srdce přejí manželka Jana, děti Jaroslav, Pavel a Petr se svými rodinami, vnoučata Lukáš, Adam, Natálka a Matěj vzkazují, dědo, máme tě moc rádi a babičce Janě přejí k nedělnímu svátku vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a celému přání se připojují spolužáci ze základní školy. Živio, živio, živio. Ano, to bylo dlouhé přání, ale pojďme ještě tady na jedno, které tady mám. Prosíme o blahopřání s písničkou pro pana Vladimíra Hodulíka z Čejkovic u Znojma k jeho svátku. Přejeme mu pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a boží požehnání. Děkujeme za laskavost a přejeme hezký den. Jana, Tonda, Jarka a Toník z Brna. A Jarda Wolf jenom tady ještě zdraví moc Ivanku Slabákovou a přeje jí vše, jen to dobré, ať je v pořádku a v pohodě. A dále děkuje milá Maruško, k dnešním narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. Ať tě životem provází úsměv, pohoda, láska a lidé, kteří tě mají rádi. Ať se ti splní všechna tajná přání a každý nový den ti přinese něco krásného. Vše nejlepší k narozeninám pro Marušku Příhodovou z Hlubokého, Jarda Wolf z Otnic a písnička Ten večer májový.

0: Vážení a milí, dozněl Válčík ten večer májový, Josef Poncar, Vašek Zeman, Josef Zíma nám zaspíval a k němu se připojila naše Ivanka Slabáková. Tak já věřím, že jste si tento Válčík užili, ale pojďme dál. Máme tady dva telefony. Vítám paní Marii z Bavor. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny v rádiu, je ostatní posluchače. A dnes je takový samý den. Moje dcera Světlanka a můj zeď Roman Hubáčkovi z Bavor slaví kulatiny. Tak bych chtěla popřát, ať se jim daří, ať je všechno v pohodě a přeju štěstí celého světa. A ještě potetu Jarku a potetu Fanušu na dohuslenek, na Valachy, jim přeju, ať to zdravíčko jich poslouchá. A to je všechno. Moc vám děkuji, paní Květo.
0: Ano, ať se vám daří, pěknou sobotu, nashledanou.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A teď přivítám pana Rosťu z Lůžkovic. Tak vítejte, pane Rosťo.
2: Taky vás zdravím a chtěl bych pěknou písničku pro zítřejší svátek paní Janu Úšelovu z Lůžkovic a k dnešnímu svátku pro Vladimíra Horáka z Lůžkovic a Vladimíra Divokého z Provodova. Tak, a jak se k tomu přání říká, všecko ne. Tarik.
0: Ano?
2: Jana Jančíková, omlouvám se, ona bývá za Svobodná Účelová, tak já se omlouvám, tak Jana Jančíková.
0: Výborně.
2: Však ona určitě poslouchá, takže ona mi to promine, no. A jak se vždycky k té gratulaci říká, všechno, hlavně to zdravíčko.
0: Ano, určitě.
2: A to by to tak bylo všecko a ještě se omluvám Janě Jančíkové, že Jančíková. Tak děkuju moc krát, naschle.
0: Naschledanou. Takže vážení a milí, já se pomaličku rozloučím, protože už ty písničky dozněly, vaše gratulace. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a já vám přeji radostný poslech s našimi pořady a od mikrofonu vám krásné odpoledne přeje Květa Navrátilová.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin. V Rosicích u Brna dnes po 15 letech otevírají městské koupaliště. Češi nadále preferují investice do nemovitostí, následuje spořící účet. Moravská galerie v Brně slaví první narozeniny svého otevřeného depozitáře v Řečkovicích a bude převážně oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevírají městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let. Radnice ho opravovala poslední dva roky. Práce přišly na více než 130 milionů korun. Nový, skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry. Město zároveň upravilo i část okolí koupaliště, říká nezávislá starostka Andrea Trojanová.
3: Přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka, je tady stezka k zimnímu stadionu, tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem. Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
2: Za základní vstupné na rosické koupaliště lidé zaplatí 180 korun a obnovenému koupališti v Rosicích se budeme podrobněji věnovat krátce před třetí odpolední. Češi stále nejvíce preferují investice do nemovitostí. 79% jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Mezi kvartálně je to o procentní bod více. Vyplývá to z dubnového barometru spoření agentury IBRS pro Golden Gate. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 72%, což je oproti předchozímu čtvrtletí o dva body více. Následovala kvartálně stejně hodnocený spořící účet se 64% a také stejně hodnocené investice do drahých kovů, které by preferovalo 54% respondentů. Proti minulému průzkumu pokleslo doplňkové penzijní spoření, a to o 3% body na 38%. Průzkumu se účastnila zhruba tisícovka respondentů starších 16 let. Moravská galerie dnes pořádá druhý ročník Open Depot Fest. Akcí se připomíná rok od otevření depozitáře v Brně Řečkovicích. Tímto unikátním projektem chce galerie lidem víc přístupnit umění a design. Návštěvníky čekají koncerty, divadelní představení a výtvarné tvoření, doplňuje mluvčí Eva Kadlčáková.
4: Nabídneme komentované prohlídky, na kterých lidé uvidí i nové galerijní přírůstky, včetně třeba modelů Jakuba Polanky nebo vás Kateřiny Handlové. Budou moci vyzkoušet vlastní tvorbu u keramické pece, u malířského stojanu nebo nad soustruženými figurkami ty.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně oblačno až polojasno, k večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr by měl foukat slabý, na jihovýchodě mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří u Velkého Meziříčí kolony. Je to vlivem omezení mezi stým 50. a stým 54. kilometrem, kde se projíždí jedním pruhem. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do Českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila tady po levé ruce, dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděn úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru i Novec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Vaně, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple vyrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

Filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No, my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si ji filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: Kojoti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa
2: tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomyslným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro mravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
2: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa. Vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářiště je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytily a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestála. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix, a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Vansdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Vansdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát, ale kde? Za A nebo za B, Rumburk, Vansdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu, její znění je takovéto. Výlety, následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko, následuje druhá mezera. A pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. A do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera augustiniánů a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple, neboli svatá chýše, má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bafila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště. A naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Obce v okolí Dukovan mění územní plány i kvůli omezení ubytoven. Dopravní podnik města Brna slaví 80 let lodní dopravy na přehradě a bude převážně oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích. Oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníků hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
2: Udalost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
0: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, ten letos poprvé hostí i sjezd sudeckých Němců. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Chtějí zastavit možnost budování nových ubytoven. Obávají se hlavně o bezpečnost v případě příchodu většího počtu pracovníků při výstavbě nových jaderných bloků. Řeší také náklady, se kterými by museli v případě růstu obyvatel počítat. Vyplývá to z vyjádření starostů obcí, které oslovila Česká tisková kancelář. 80 let provozu lodní dopravy na brněnské přehradě připomínají dnešní oslavy v Bystrském přístavišti. Dopravní podnik města Brna při této příležitosti přichystal celodenní program. Jeho součástí jsou krátké plavby zdarma, zpřístupněný areál lodní dopravy nebo prohlídka hráze. Děti čeká pěnová párty nebo cirkus, pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Pro návštěvníky jsme připravili den plný zážitků od speciálních plaveb, prohlídek přes koncerty až po tolik oblíbené silent disco. Velkým lákadlem bude také náš nový 6-metrový model lodi Prigl 80, postavený na tramvajovém podvozku, který vyrobili naši kolegové v ústředních dílnách.
0: Zájemci se na akci můžou dostat historickými tramvajemi z Mendlova náměstí nebo historickými autobusy ze zastávky Česká. Sport. Čeští hokejisté si dnes mohou zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují k tomu porazit Slovensko. Souboj s tradičním rivalem přinese více emocí, ale podle kapitána Romana Červenky spíš na straně soupeře.
4: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí. Samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkého.
0: A ten zápas začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravě bude dnes převážně oblačno až polojasno, k večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Mezi stým 50. a stým 54. kilometrem dálnice D1 pracují v pravém pruhu ve směru na Brno silničáři. Před omezením se tam tvoří kolony. A na 204.5. kilometru pak ve směru na Vyškov zůstává auto s poruchou. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začíná sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Začíná pestrý mix aktuálních i trochu víkendových informací a samozřejmě písniček, které nestárnou. Velmi rádi budeme vaším společníkem do dnešního slunného odpoledne. I když úplně nejdřív se společně přesvědčíme o tom, zda to odpoledne je opravdu v celém kraji slunečné, protože vás za malou chvíli čeká podrobná informace o počasí. Do 4 vás bude od mikrofonu provázet Marek Zouhar, který přeje příjemný poslech a zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krátce po druhé odpoledne je ve vysílání Českého rozhlasu Brno vždycky čas na předpověď počasí. Dnes si o počasí budeme chvíli povídat s Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu, kterou vítám u telefonu a ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Dneska si bude informace o dosavadním počasí jednoduchá. Všude slunce a před námi naopak teplo. Nebo bylo zatím někde něco jinak?
2: Nebylo, máte pravdu. Na obloze je taková neškodná kupovitá oblačnost, takže se střídá oblačno, polojasno. Nejméně je jí zhruba v jihovýchodní části kraje, tam možná je i skoro jasná obloha téměř. Strážky žádné tato oblačnost neprodukuje. Teploty jsou mezi 23 až 26 stupni Celsia, vyšší polohy kolem 22. A vítr fouká ze severních směrů, nejčastěji slabý, ale sem tam někde zase zhruba v té jihovýchodní polovině kraje, kde je trochu méně té oblačnosti, tak tam může pofukovat i mírný.
1: Pojďme si říct, jak bude ve zbytku odpoledne, případně večer v noci, no a potom zítra.
2: Tak ta oblačnost se bude postupně zase směrem k večeru rozpouštět. Noc by měla být jasná nebo skoro jasná, takže nějaká jenom drobná oblačnost. Během noci na přechodnou dobu bude přibývat oblačnost průsvitná, ale ona se zase nad ránem vytratí, takže na nejvýš třeba polojasno díky ní. Teploty by měly klesat mezi 12 až 9 stupňů, v údolích lokálně kolem 8 a vítr slabý směry severní a nebo bezvětří.
1: Zítra předpokládám asi zhruba stejně jako dnes.
2: Je tomu tak, i když zítra bude počasí ovlivňovat ještě navíc taková ale hodně slabá studená fronta, to slovo studená se úplně tak trošku nehodí, nicméně je to tak, ona během dne bude přinášet nebo bude podporovat zase tvorbu té kupovité oblačnosti, takže ráno zpočátku dopoledne většinou jasno, potom tedy tvorba té kupovité oblačnosti ještě bude od severozápadu právě na té frontě přibývat nějaká průsvitnější oblačnost a převažovat bude dohromady oblačno. Pokud se objeví vůbec nějaké srážky, tak někdy později odpoledne a k večeru je nějaká šance, hlavně v severní a východní části kraje a ta pravděpodobnost je spíš menší, tedy nějaké lokální přehánky. No a ty teploty zítra v podstatě před tou frontou 27 až tropických už to vypadá 30 stupňů, vítr slabý severních směrů.
1: Děkuju za všechny informace a těším se na slyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Před námi písničky, které nestárnou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi? A jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
6: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
5: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
6: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
5: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
6: Jakože všichni?
5: No všichni, přidejte se.
6: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

písničce skupiny Olympic už se dostane na naši pravidelnou sobotní odpolední soutěž. Pokud si chcete posichrovat první odpověď, můžete už teď volat na naši známou studiovou linku 726465200. Půjde o citaci z filmu, to můžu prozradit už teď, a za 3 minutky se dostane na konkrétní otázku.

0: Jak už jsem avizoval, ve vysílání Českého rozhlasu Brno je na řadě pravidelná soutěž, co tím chtěl básník říci. Vždy v ní máte doplňovat nějaké slovo, případně více slov v nějakém citátu nebo důležité větě. Na telefonu, sice velmi přerývaném, ale přece je Sára. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pro vás i pro všechny posluchače přeje Sára.
0: Ještě než dojdeme k otázce, já nejdřív řeknu ten rámec té soutěže. Dneska naším tématem bude herec Karel Effa, který se narodil právě před 104 roky. Toho herce si můžete pamatovat z dlouhé řady drobných rolí. Já připomenu radši hned tři. Effa byl tím nápadníkem, který chtěl předběhnout frontu k šíleně smutné princezně. Byl taky pančokidem v limonádovém Joeovi, ale byl také jedním z rádců v Pyšné princezně. A právě do tohoto filmu bude mířit moje otázka. Rádcové vcházejí do místnosti a říkají, že Krasomila se musí provdat za toho, koho jí určíme. Tím myslí právě oni tři. Kopecký říká, jsem přece kancléř. Karel Effa říká, jsem přece strážce. A Oldřich Dědek říká, jsem přece ceremoniář. No ale u Karla Effy jsem vynechal jedno slovo. Sáro, věděla byste, čeho byl Karel Effa strážcem v té Pyšné princezně? Čeho nebo koho byl Karel Effa strážcem? Porozmýšlejte, já zatím budu povídat, nebo už snad víte? No, výborně, takže to chybějící slovíčko je přesně, já to pro jistotu zopakuju po vás, protože vaše telefonické spojení je opravdu bídné, ale Karel Effa byl opravdu strážcem pokladu.
1: Tak,
0: ano. Sáro, prosím, zůstaňte na telefonu, ostatní posluchače nebudeme trápit vaším vypadávajícím signálem. Doufám, že ten signál přetrvá ještě do té doby, než odvykládám, jakou získáte cenu. Získáte cenu hezkou knížku Kouzlo islandské noci. Je to evidentně podle obálky, podle všeho takovéto feel good čtení, takže hlavní hrdinka přijíždí na Island, řeší problémy, ale ono to všechno dobře dopadne, napsala Katie Frost. Takže tuhle knížku má od nás Sára. A já ještě trošku připomenu Karla Effu. Proč jsem vlastně Karla Effu vylovil? Protože právě před 104 roky, v roce 1922, 23. května se tenhle herec narodil a vy si ho určitě pamatujete jako výrazného herce, protože ten jeho, můžu to říct, křivý nos a prostě výrazná figura byla dobře zapamatovatelná, díky tomu právě Karel Effa byl hojným představitelem komických rolí a takových padouchů. Konec konců jsem zmiňoval toho pančokida. No a Karel Effa ovšem uměl i taky dobře zpívat a hrát na kytaru a já jakožto hudební dramaturg musím zmínit, že Karel Effa i napsal spoustu trampských písniček. Ale pojďme dál k dalším písničkám, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno pokračuje ve svém sobotním odpoledním vysílání. Brněnské výstaviště tento víkend patří sudetoněmeckým dnům. Ty jsou součástí festivalu Meeting Brno, stejně jako pouť smíření z Pohořelic do Brna, na kterou se ráno vydalo několik stovek Čechů i Němců. Hlavním bodem dnešního programu je ale setkání krajanů v pavilonu P. Prezentuje se tam sudetoněmecká kultura, organizace a spolky. Je tam i reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to na srazu sudetských Němců vypadá a byly nějaké potíže u vstupu do areálu?
1: Sudetoněmecké dny zabrali jeden z největších pavilonů na výstavišti, a to pavilon P. Ten je rozdělený na tři části. V jedné jsou stánky, kde se prezentují různé spolky, v další je gastrozóna s občerstvením a v třetí části je prostor s pódiem, stoly a lavicemi pro 76. sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Do areálu se dostanou jen předem registrovaní účastníci. A sama jsem byla svědkem, jak organizátoři nevpustili dovnitř staršího Čecha, který registraci neměl. Před vstupem do samotného pavilonu musí každý projít bezpečnostní kontrolou. Občas tu hrají a tančí sudetoněmecké folklorní soubory a nacvičují na večerní lidovou veselici. Kromě českých novinářů je tu taky hodně německých a rakouských médií, která o sjezdu informují.
0: Sjezd sudetských Němců už od čtvrtka doprovázejí protesty lidí, kteří poukazují na oběti nacistů a varují před spochybňováním poválečného uspořádání. Ozvali se kritici i dneska.
1: Tady v areálu výstaviště jsem zatím nic takového nezaznamenala. Odpůrci akce ale podle úřadu městské části Brno-střed plánují protesty na pozdější odpoledne na posledním kilometru zmíněné pouti smíření. Už v noci někdo pomaloval hákovými kříži památník pochodu smrti v Pohořelicích, kde pouť začínala. Policisté hledají pachatele, hrozí mu za to až 3 roky vězení. Z protiprávního jednání se bude zodpovídat taky muž, který si na setkání přinesl maketu samopalu. Policisté řeší i možné přestupky s operátory dronů, které nad shromážděními létaly. Na startu pochodu bylo několik desítek protestujících, byl to ale jen zlomek ve srovnání se stovkami účastníků pochodu. Přijeli tam i účastníci sudetoněmeckých dní, protože to ale jsou většinou starší lidé, tak pochod neabsolvují nebo necelý a autobusy je převezli zpět sem do Brna na výstaviště.
0: Sudetoněmecké dny ale nejsou shodou okolností jedinou akcí, která se o víkendu na výstavišti koná. Je tam také úplně něco jiného, festival asijské popkultury Anime Fest.
1: Přesně tak, obě ty akce jsou prostorově oddělené. Účastníci sudetoněmeckého sjezdu vcházejí nebo výjíždí přímo k pavilonu P přes 7. bránu z Bauerovy ulice nebo přes pavilon G2 z ulice Hlinky. Návštěvníci Anime Festu chodí hlavním vstupem nebo bránou číslo 4. Poznáte je snadno. Většina z nich je oblečená v rostodivných kostýmech inspirovaných japonskými komiksy. Areál výstaviště je rozdělený plotem a na všechno dohlíží bezpečnostní agentura. Nutno také říct, že Anime Fest je co do počtu návštěv mnohem větší akce. Loni na ní přišlo asi 14 000 lidí, zatímco na sudetoněmecký sjezd přijelo asi 1500 Němců a stejný počet účastníků z Česka.
0: Vlasto, děkuji za aktuální informace a přeju i nadále, pokud možno, klidný průběh.
1: Doufejme. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené tuhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a my se teď spolu s vámi podíváme do Rosic. Koupaliště v Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevírá své brány veřejnosti. Láká na netypický tvar vodní plochy, brouzdaliště a zatravněné odpočinkové plochy. Samotné opravy začaly už předloni, koupaliště ale bylo zavřené skoro 15 let.
1: Já mám přímo výhled z okna zbytu, na to, jak se tam stavilo, takže já na to koukám celou dobu, takže o to víc se právě hlavně dcera těší.
2: Sdílí dojmy z opraveného koupaliště Jan. Když se přistěhoval, už bylo několik let zavřené.
1: Já teda tady žiju jenom 6 let, takže co jsem viděl, bylo akorát tamto zarostlé prostranství, tak jsou jako zvědavé, jak to bude vypadat.
2: Děti má na koupaliště v plánu vzít i paní Markéta.
3: My doma bazén nemáme, tak pravděpodobně tam budeme poděkovat dětem aspoň.
2: Areálem koupaliště mě provází nezávislá starostka Rosic Andrea Trojanová.
4: Má takový netypický tvar, proto i novému koupališti říkáme zátoka, protože má tvar zátoky, je to jedna vodní plocha, rozdělena jenom pro plavce a neplavce na vodní hladině lanem.
2: Zakřivený nepravidelný bazén je skoro 130 metrů dlouhý. Většina ploch kolem vody je zatravněná, zhruba uprostřed bazén překlenuje lávka, u které teď stojíme. Pro děti je tu brouzdaliště se skluzavkou a lidem se tu nabízí i další možnosti trávení volného času, doplňuje starostka.
4: Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
2: Čištění vody je tady na přírodní bázi. Vše se odehrává v nádržích pod našima nohama.
4: V podzemních nádržích je jednak dolomitický vápenec, přes který ta voda proudí a jednak jsou tam takzvané biofiltry, na kterých narůstá biologický materiál, který potom z vody odbourává ty nežádoucí látky.
2: Rekonstrukce trvala 2 roky a městskou kasu stála přes 130 milionů korun. Plánovala se od roku 2012, kdy koupaliště zavřelo. Projekt podle Trojanové zbrzdila třeba nutnost vyřešit nejasné vlastnictví pozemků pod areálem koupaliště. Práce se dotkly i jeho okolí.
4: Tady přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka. Je tady stezka vybudovaná, která vede k zimnímu stadionu. Tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem.
2: Rosice dnešním otevřením předběhly většinu ostatních jihomoravských koupališť. Příští týden otevře třeba plovárna Louka ve Znojmě, koupaliště ve Vyškově a taky většina venkovních koupališť v Brně. Opravy finišují i na bazénu v Břeclavi, tam si lidé poprvé vykoupají v červenci. Z Rosic Šimon Franz, Český rozhlas.
0: 10 minut před 3 posloucháte Český rozhlas Brno. Teď písničky, které nestárnou.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stovky lidí se dnes vydali na pouť smíření z Pohořelic do Brna. Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování. V jeskyni Výpustek v Moravském Krasu vystoupí Lenka Dusilová. A zítra bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Stovky lidí se vydali na pouť smíření. 30 kilometrů dlouhý pochod z Pohořelic do Brna v opačném směru vyhnání Němců po konci druhé světové války. Setkali se u památníku obětí takzvaného divokého odsunu. Pouť je pravidelnou součástí festivalu Meeting Brno a letos i sudetoněmeckého sjezdu, proti kterému část lidí protestuje.
4: A nehýbat se a nemrkat a tři.
5: Fotograf Roman Franc na vysokozdvižné plošině fotí hromadnou fotku stovek účastníků poutě smíření. Je tu mnoho lidí z Německa, někteří vůbec poprvé.
6: Dojatá Claudia Rabenstein, jejíž rodina byla vyhnána. Mrzí, že se tohle ve světě stále děje. Setkání přijela podpořit studentka historie Tereza Lefflerová. Diví se, proč tu skupinka lidí před Němci protestuje.
7: Oni za to nemůžou, to je jak kdyby mě to řekl někdo. A jakoby já jsem to neudělala.
5: Nápad desítek protestujících dohlížela policie, která taky vyšetřuje, kdo v noci na kříže a památník nasprejoval červené hákové kříže. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Většina Čechů si přeje, aby stát aktivně podporoval dobrovolné očkování. Ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas, kterého se v polovině května zúčastnilo více než 1000 respondentů. Souhlas vyjádřili zhruba 3/4 z nich, a to i s možností placených kampaní. Podpora je vysoká napříč politickým spektrem, včetně voličů ANO i koalice Spolu. Nejčastěji souhlasí lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Jeskyni Výpustek nedaleko Křtin v Moravském Krasu dnes večer rozezní koncert Lenky Dusilové. Organizátoři upozorňují řidiče, že na místě může být problém s parkováním. Desítky aut totiž při podobných koncertech stojí podél silnice. Podle pořadatelů by si lidé měli přijet s předstihem, pokračuje Pavel Gejdoš ze zprávy jeskyní.
8: Kdyby to neměli úplně blízko k zaparkování, tak to musí ještě nějakou chvilku dojít. No a taky doporučujeme rozhodně se dobře teple obléci, protože v jeskyni je zhruba 7 stupňů Celsia a takřka 100% vlhkost. Když tam bude člověk hodinu či dvě sedět, tak velmi lehce promrzne, takže co nejtepleji se obléci.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou jasno, postupně tvorbu kupovité a také vysoké oblačnosti a převažovat bude oblačno, hlavně na severu a východě, se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, vítr bude foukat slabý severních směrů a biozátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Velkého Meziříčí tvoří kolony před omezením mezi stým 50. a stým 54. kilometrem. Na D2 zůstává na 30. kilometru porouchaná dodávka ve směru na Břeclav, blokuje pravý pruh. A opatrně projíždějte i místem nehody na silnici z Vranova do Lelekovic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje i po 15. hodině. Čekají vás znovu pestré informace z regionu. V průběhu hodiny se podíváte spolu s námi do divadla, za Sokoly a tím myslím dravce. Chybět nebudou temné letopisy ani jazyková dílnička. Užijte si slunný den a pohodu, od mikrofonu vám i nadále. Příjemný poslech přeje Marek Zouhar.
3: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Je přesně 11 minut po 15. hodině. A v tomhle pravidelném čase je tu opět Jiří Trachtulec se svou jazykovou dílničkou.
1: Nedávno jsem použil slovo druhák a kámoška češtinářka mi řekla, že takové slovo v češtině neexistuje. Je to zvláštní situace. Dovíte se od odborníka, že takové slovo neexistuje a přitom ho slýcháváte. Jak z toho ven? Jednoduše. Ono neexistuje ve spisovné češtině. Proč ho spisovná čeština odmítá? Slovo jednak se tváří, jako by začínalo číselnou řadu. Ono je to však příslovce. Osobně užívám dvojici jednak druhak ve významu za prvé, za druhé, nebo jedna možnost, druhá možnost. Jsem si ovšem vědom, že je to užití nespisovné. Příklad? Štamprlka je jednak malá sklenička na tvrdý alkohol, druhak i obsah této skleničky. Správně spisovně bych měl říct, že štamprlka je jednak malá sklenička na tvrdý alkohol a také obsah této skleničky. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiří Trachťa.
0: Ano, to byl Jiří Trachtulec, alias Jiří Trachťa a jeho jazyková dílnička. Další zazní zítra, opět touhle dobou. Teď písničky, které nestárnou, po nich informace divadelní.

0: Zlínek Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Možná i vy víte, že v květnu probíhá tradičně v Brně festival Divadelní svět Brno. Já jsem si také nenechal ujít jedno z představení a byl jsem v celku tradičně velmi spokojen. Představují se divadla z různých koutů republiky, ba i ze zahraničí. Ale pojďme k naší reportáži. Festival Divadelní svět pokračuje tento víkend také v divadle Polárka v rámci akce Spolupol. Návštěvníkům představí tvorbu začínajících umělců do 25 let. Divadlo se tak snaží více otevřít své zázemí generaci mladých dospělých.
2: Teď sledujete kapitána Srdíčko, který se probouzí jako první, aby rozpumpoval krev v žilách.
3: Lidé si pod divadlem Polárka často představí jen inscenace pro děti. Program ale cílí i na starší publikum. To potvrzuje umělecký šéf

0: Jiří Hajdila.
1: My dlouhodobě v Polárce sníme, aby věkovka mladých dospělých považovala to divadlo za své místo, aby tenhle ten člověk se, když se rozmýšlí, kam večer půjde do divadla, aby se podívali do Polárky, aby sledovali náš program.
0: Předlohou pro festival bylo podzimní sympózium, kde sami mladí diváci popisovali ideální kulturní prostor podle jejich představ.
1: Kdyby prostě existovalo prázdné divadlo a byl by nekonečný rozpočet a mělo by to být prostor divadlo pro mladé dospělé, aby se tam oni cítili dobře a rádi tam chodili, tak jak by to mělo vypadat. A z tohohle toho jsme zjistili, že to, co oni si představují, tak je ideálně dostat prostor, kde se furt něco děje a není to jenom divadlo, je to spousta doprovodných aktivit. A z tohohle toho vlastně pak vznikla myšlenka, tak pojďme jim 2 dny v té sezóně věnovat.
0: Program připravuje trojice kurátorů, kteří skrze otevřenou výzvu hledali projekty začínajících umělců. Podle kurátora Adama Milky vsadili na 3 konkrétní otázky.
2: Kde je moje místo ve společnosti? Jak hledat spolupol? Takže máme tam i ten vlastně samotný název. A jestli umím nést tíhu dnešního světa. Bylo pro nás zásadní, aby se ta témata dotýkaly spíš širšího záběru nás jako mladých lidí ve společnosti. Vlastně jsme se všichni 3 shodli, že nechceme už řešit takové to jako za nás stále jako velmi důležité, ale trochu umílené téma nějaké vlastní identity.
0: Náměty zpracovávají různé druhy umění.
2: Během těch 2 dnů se Polárka promění v nejrůznější místa, jako třeba v galerii, nebo třeba v klub, nebo třeba zůstane divadlem. Máme 9 uměleckých projektů, budeme tady mít vlastně po celou dobu festivalu přístupné 3 výstavy, budeme tady mít divadelní inscenace, autorské čtení, anebo třeba taky nás čeká koncert.
0: Některé projekty vznikly přímo pro festival.
2: Bude tady třeba umělecká instalace s názvem Ty jámy, která bude vlastně vznikat po celou dobu festivalu. A sami diváci vlastně budou spolu vytvářet to umělecké dílo, budou se na něm podílet a nějakým způsobem do něj obtiskávat celou atmosféru toho festivalu. Tahle výstava potom na rozdíl od těch 2 jiných nebude mít svou vernisáž, ale naopak právě dernisáž, kterou vlastně zakončíme celý ten festival.
0: Do programu festivalu Spolupol přispěl také divadelní svět Brno, který v Polárce uvede 2 hostující představení. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
3: Zmeškali jste ostatně stejně jako já včerejší premiéru Temných letopisů. Šanci budete mít na nápravu za pár minut. Do té doby písničky, které nestárnou.

0: Dospíval Michal Penk, před ním ještě skupina Jelen. Ve vysílání Českého rozhlasu Brno se teď spolu s námi můžete vydat do Lopeníku. Je tu už 54. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2012. Při závodech vyhasly 4 životy. O téhle silnici v Bílých Karpatech by na první pohled nikdo neřekl, že mohla být také závodní dráhou, a to takovou, která se stala dějištěm krvavé havárie. Kamenný pomníček ve tvaru černého srdce však připomíná své. Jména jsou na něm psána ve zdrobnělinách Klárka, Beatka, Kája a Natálka. Věky od 7 do 20 let, z Lopeníku a Nivnice. Zemřeli právě tady v Lopeníku, ve stejný den, 10. listopadu 2012. Tehdy se obcí proháněla amatérská rally a závodní vůz Mitsubishi Lancer Evo 9, řízený brněnským advokátem, tehdy vyletěl v rychlosti zhruba 150 km za hodinu z dráhy a srazil 6 lidí. Řidič s navigátorem sice podle znalce chybovali, ale jeli po uzavřené trati za silného větru. Chybu podle policie udělal traťový komisař, vrstevník, nejstarší Zdívek. Měl prý z místa všechny přítomné vykázat. Vyšetřování a soudní řízení se táhly téměř 10 let a obžaloby se postupně týkaly i další aktérů závodu. Nakonec zůstal podmíněný trest jen pro jednoho. Soudce konstatoval, že skutečně měl přítomné vykázat a pokud by to nešlo, zavolat vedoucímu rychlostní zkoušky a nechat závod zastavit. Komisař, který sám utrpěl zranění, se odvolával na odbyté školení před závodem i na to, že zakázaný prostor nebyl dostatečně označený, což pořadatelé odmítali. Soud nakonec potrestal jen jeho. Na 4 zmařených životech i na tom, že mladý komisař bude mít události navždy před očima, to nic nemění.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: Ano, to byl 54. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ho i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v premiéře v pátek před 9 hodinou ráno ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.

Brněnská skupina Kamelot nás i vás vzala na pláž, což se dneska opravdu může minimálně náladou hodit. Ale pojďme do Moravského Krasu za jednou ze začátku horodovou, ale ve výsledku nakonec dobrou zprávou. Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském Krasu letos opět vyplenil vír velký. Oznámili to dnes ochranáři, kteří hnízdění sokolů sledují. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla, stejně jako v minulosti jiné. Sokoly v Moravském Krasu zahnízdili opět po roce. Vír napadl jedno ze dvou hnízdišť sokolů v rezervaci vývěry Punkvy. Ekolog René Bedan potvrdil, že se tak stalo opakovaně, pryč jsou i čtyři mláďata. Ve druhém hnízdě se nakonec podařilo odchovat čtyři mláďata. V další lokalitě na Jáchymce, kde je kvůli hnízdění každoročně uzavřena turistická stezka, jsou letos tři mláďata. Při kroužkování minulý týden se ukázalo, že jedno z původně čtyř mláďat nepřežilo. Mladí sokoly by podle Bedana měli vyletět z hnízd někdy na přelomu května a června. Do té doby zůstane stezka u Jáchymky uzavřená. Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety. Při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Patří mezi nejvzácnější dravce hnízdící v Česku. V minulosti téměř vymizel kvůli pesticidům, odstřelu a rušení, ale díky ochraně se postupně vrací i do míst, kde hnízdil už dříve. A jak jsem řekl, tak snad nakonec dobrou zprávou. Končíme. Písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Brno, pokračují.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Pět minut před čtvrtou se s vámi od mikrofonu loučí Marek Zouhar. Odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno samozřejmě pokračuje. Po zprávách konkrétně hvězdnými návraty. Zůstaňte tedy i nadále na ledění a zkuste se i vy prýma mít.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Antimonopolní úřad se zabývá zakázkou na dodávku nábytku pro sanatorium Pálava. Ke splnění cílů na to by Česko potřebovalo 40 000 vojáků z povolání. Festival v divadle Polárka představuje mladé tvůrce a zítra bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Zakázkou na dodávku laminátového nábytku pro sanatorium Pálava, které má v druhé polovině roku otevřít společnost Jihomoravská zdravotní, se zabývá antimonopolní úřad. Podle jeho pravomocného rozhodnutí se krajská společnost správně nevypořádala s námitkami jednoho z uchazečů a musí o nich rozhodnout znovu. Úřad zároveň vydal zákaz uzavřít smlouvu za 24 milionů korun až do pravomocného rozhodnutí v pokračujícím správním řízení. Podle mluvčí Jihomoravské zdravotní Sylvie Fialové o otevření sanatoria to neovlivní. Aby Česko mohlo splnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko přes 28 000 vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla také úprava současného modelu armády.
2: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
0: Brněnské divadlo Polárka pořádá první ročník festivalu Spolupol. Tento víkend se v divadle představí tvůrci do 25 let. Organizátoři chtějí dát prostor začínajícím umělcům a přilákat mladé návštěvníky. Program vznikl z projektů, které autoři přihlásili do otevřené výzvy, doplňuje kurátor Adam Milka.
3: Během těch dvou dnů se Polárka promění v nejrůznější místa, jako třeba v galerii, nebo třeba v klub, nebo třeba zůstane divadlem. Máme 9 uměleckých projektů, budeme tady mít vlastně po celou dobu festivalu přístupné 3 výstavy, budeme tady mít divadelní inscenace, autorské čtení, anebo třeba taky nás čeká koncert. Sport.
0: Fotbalisté brněnské zbrojovky porazili v utkání 30. kola 2. ligy České Budějovice 4-1 a i díky této výhře vyrovnali rekord v zisku bodů v soutěži. Pozbírali jich 76, stejně jako v sezóně 99-2000 Slovácko. Artis prohrál v Chrudimi 2-1 a skončil tak třetí na pozici zajišťující baráž o nejvyšší soutěž.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou jasno, postupně tvorbu kupovité a také vysoké oblačnosti a převažovat bude oblačno. Hlavně na severu a východě se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. K tomu bude foukat slabý vítr severních směrů, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se před omezením u Velkého Meziříčí tvoří kolony. Na D2 pozor u Stopečí na 27. kilometru, tam v pravém pruhu ve směru na Brno zůstává pneumatika a s omezením po nehodě počítejte u Vranova na silnici do Lelekovic. Volné cesty přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
5: Dobrý den, to je pan Marván.
6: Co?
5: Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
6: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
5: Prosím tě, co ještě děláš doma?
6: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
5: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
6: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
5: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
6: Co?
5: Ale mě je to fuk.
6: Jo? Tak to je to fuk?
5: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
6: Tak.
5: Ale ne, že já tebe budu schánět.
6: Ajím, to je mi.
5: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
6: No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
5: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
6: Počkej, až přijedu dolů. Jo, hned.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky? A hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte znát z domovu.
5: Jak malý chlapci něco? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapči na úkor kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak,
6: pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Jako co uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, hodně mi motýku, budeme šroubovat, motýku dlá.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Jenže tam se docela samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
7: Ozdoba
5: se urve.
7: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
7: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no,
8: že bychom zaspívali spolu.
9: No. Jako, Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
8: No dobře, jako si představuje ještě dá, dobře, když...
9: Gota. Pánové,
8: na počkej.
9: Ne,
8: máme tady telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
10: 5, 4, 4.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
9: On nebude tutově doma.
10: Ještě?
9: No, není.
10: Vem si ho. Ne, teď.
9: No, tak ahoj.
8: Počkej.
11: Haló?
8: Haló, to je Karel Gott?
9: Ne, počkej.
11: Haló?
8: Tady je Kajzer.
10: Jirka Korn.
8: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
11: Dobrý večer,
8: pánové. Dobrý večer. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
9: No, vidíš.
8: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
10: Co vtopy?
11: To nic, upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijeďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
11: Tak já jedu.
9: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
9: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
8: dobře,
9: jo?
8: A pak tě zavolám.
9: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslela, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím,

0: Ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
1: Byl bych doma, bych.
0: Pro mě je to zásadní otázka.
2: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
0: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
2: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce. Jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem o všem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
3: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televariété, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
2: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už ne dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
0: Co, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem...
2: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
0: Slyšo, méně vejte se,
2: ale já... sporách, páne.
0: Já...
2: A říkal, že prostřevy. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexe, páč je staré, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
1: Hezlo,
2: tak
1: prosím
2: mu říkám,
1: vás, nezlobte se.
2: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, vy? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
1: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
2: Cvok,
1: ale ne, já...
2: Co?
1: Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miroslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. A kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
5: Já vás... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povídá, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Herbo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tato moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte. Mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Gita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolal mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu, Jo, no prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já to, moment, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte, jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Januš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tý, tomu obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už to vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán. Bude.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: No a je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně, hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota, Černochu.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte, žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Oh, Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečeš se.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.

0: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
1: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
0: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
1: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
0: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
1: Jo, je tady, mějí mi okna.
0: No, a jak to?
1: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
0: Aha, tak Karel Šík mějí okna, co děláte vy?
1: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
0: No. Já si rád, vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
1: No,
0: tak dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
1: Děkuji.
0: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
2: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
0: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
2: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
0: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šíp, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
2: Ano.
0: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
2: Ano.
0: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
2: Ano, já bych rád.
0: Jo, no to...
2: Sám
0: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
2: No já nevím,
0: schválí. Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
1: Je to nutný, aby...
0: Je to nutný, se... velice nutný je to.
1: On se mimo vás se nejde, že to špatně vidí. Já trošku poboženu, ale to dělá a my přijdeme, no.
0: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
1: Tak jo, tak nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
3: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
4: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se rekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil, to je mamá, to se dá. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijala ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi: mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala: no, vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala: no, řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala: no, je asi 3:15. To asi. No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:45. Já jsem říkala: prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká: no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, vozvala se nějaká paní, povídá: tady Bergerová, prosím. Já jsem říká: prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
3: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci: zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Rosicích u Brna dnes po 15 letech otevřeli městské koupaliště. Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. Arboretum ve Křtinách láká návštěvníky na dny otevřených dveří a zítra bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevřelo městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let. Radnice ho opravovala poslední dva roky. Práce přišly na více než 130 milionů korun. Nový, skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry. Město zároveň upravilo i část okolí koupaliště, říká nezávislá starostka Andrea Trojanová.
3: Přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka, je tady stezka k zimnímu stadionu, tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem. Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
2: A já dodám, že za základní vstupné na rosické koupaliště lidé zaplatí 180 korun. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žluto-oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Lidem se o tomto víkendu otevřelo křtinské arboretum. Během zimy zaměstnanci odstranili náletové dřeviny a návštěvníci tak uvidí zajímavé exotické stromy. Dny otevřených dveří každoročně přilákají okolo 1000 návštěvníků. Proč je program dvoudenní, vysvětluje správkyně arboreta Petra Packová.
4: Všimli jsme si, že často rodiče by rádi šli na komentované prohlídky, ale jejich děti to ještě úplně nezvládají. V sobotu cílíme většinou právě na rodiny s dětmi, kde je tedy doprovodný program, a v neděli potom můžou dospělí návštěvníci velmi si užít velmi klidné komentované prohlídky.
0: Sport.
2: Závěrečné kolo nadstavbové skupiny o záchranu v první fotbalové lize zvládl Zlín, který porazil 1-0 Slovácko. To tak čeká barážové dvojutkání s Artisem Brno.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou jasno, postupně pak tvorbu kupovité a také vysoké oblačnosti a převažovat bude oblačno. Hlavně na severu a východě se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý severních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne postupně velmi dobré a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se u Velkého Meziříčí tvoří na cestě do Brna kolony. Dopravu tam komplikuje nehoda a omezení kvůli práci silničářů. V opačném směru pozor na nepojízdné auto na stém 86. kilometru. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský. A kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
6: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli Pavla Molka, soudce a dramatika, jehož nová hra Mezi přistání bude uvedena na festivalu Meeting Brno. Nejen o tom si povídáme v rozhovoru, který dnes uslyšíte. Rubrika určená pro četbu se v následujících týdnech promění v memoárovou řadu. Můžete v ní poslouchat vzpomínkový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. V závěru pořadu si připomeneme Rudolfa Adlera, který se před 85 lety narodil v Brně. Ale napřed nám básnířka Zuzana Gabrišová přečte svůj text Poezie v dětském hospicu Dům pro Julii. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
7: Co se vám vybaví, když se řekne hospic? Možná jste kdysi procházeli jeho chodbami za někým blízkým. V tašce ovoce nebo čokoládu a srdce těžké pochybnostmi. Budu vědět, co říct? Nerozbrečím se? Pokud tuto zkušenost máte, možná se vám vybaví i tvář některé ze sestřiček nebo pečovatelek. Povzbudivě se na vás usmála? Všimla si vás, když jste za sebou zavřeli dveře pokoje? Zeptala se, jestli něco nepotřebujete? Nebo si naopak odnášíte pocit, že všechno nebylo uděláno tak, jak mohlo být? Carl Gustav Jung ve své monografii o archetypu bytostného já uvádí: psychologicky člověk nemá nic, co skutečně nezakusil. Pouze intelektuální náhled proto znamená příliš málo, neboť o dané substanci zná jen slova. Nezná ji však zevnitř. Naše představa o tom, co zažívají rodiny dětí se život ohrožujícím onemocněním, je právě to příliš málo. Možná máte ještě osobnější vzpomínku na hospic. Možná jste do něj museli odvést milovaného člověka potom, co vám v nemocnici oznámili, že další léčba už není možná. Mohlo to být po týdnech nebo měsících sdíleného strachu, sdílené bolesti. A možná jste nechtěli o svém strachu a své bolesti mluvit, abyste se alespoň nějak udrželi pohromadě. A možná si dokonce ten strach a tu bolest nosíte ještě pořád sebou. Já sama znám prostředí hospiců z pozice pečovatelky. Dospělého hospice svaté Alžběty a dětského domu pro Julii. Oba mají svá specifika. A kromě jiného, sobě oba svou opravdovostí skrývají hluboké zdroje poezie. Poprvé jsem si to uvědomila, když jsem jako terénní pečovatelka dojížděla téměř 2 roky za mladým mužem se svalovou dystrofií. Nemohl se sám pohnout ani o milimetr. Všechny úkony se bylo nutno naučit jako tanec, který v sobě spojuje energii obou či více účastníků. Všechny fyziologické procesy, za něž se v běžném životě trochu stydíme, se mohou stát příležitostí k propojení v důvěře. Vnímání intimity může nabýt zcela nových rozměrů. A pro mě se milníkem stala chvíle, kdy mě dotyčný mladý muž nepožádal o jeden z pravidelných a naprosto nezbytných úkonů. Ale když se zeptal, nepoškrábala byste mě na nose? Děti v hospicové péči žijí ve svém vlastním světě větší měrou než my, běžní lidé. Může to způsobovat nejistotu, jak se na ní dívat, jak k ním přistupovat. Někdo takovou nejistotu maskuje odstupem, někdo lacinou vřelostí. Na to, abychom se přiblížili naprosto neznámému světu, je totiž nutná odvaha. Vydat se nejen na půl cesty, ale ještě dál aby mohlo proběhnout výše zmíněné zakusení, tedy opravdová zkušenost. Poezie se nemůže zjevit, pokud přistupujeme s předpřipravenými názory nebo úkony. Poezie je skrytá v přelétavých chvílích, které až příliš často necháváme zapadnout. Klárčin stisk prstů, Gábinčin smích při rychlé jízdě, Filipovo napodobování křiku pávů, Ondrův úsměv po probuzení, Matiskovo obětí a další takové okamžiky. Básně beze slov. Dětský hospic Dům pro Julii má ve svém sloganu Ať to mají lehčí. Je v něm obsažena snaha vyjádřit respekt všech nás, lidí, kteří nemůžeme nikdy zevnitř poznat, jaké to je pečovat 24 hodin denně o dítě s těžkou nemocí, kteří si ani nedovedeme představit, jaké je vyslechnout si od lékařů diagnózu, natož zvládnout roky, které následují. A přece. Díky dospělým v hospicu svaté Alžběty i díky dětem v Domě pro Julii jsem si uvědomila, že je hloubka důvěrného kontaktu, která v jiné lidské situaci není možná. Vědomí vzájemné křehkosti má potenciál nás otevřít druhým. A to může být velký dar. Kdybych si tedy dovolila navrhnout slogan za nás, kteří máme tu čest se s dětmi a rodinami v hospicové péči potkávat, zněl by podobně, jako by ho adresovala poezii samotné. Díky, že máme svět bohatší.

0: Svůj fejeton nám přečetla Zuzana Gabrišová. Ještě dodám, že Brněnský dům pro Julii je první dětský hospic v České republice. Stavba také zvítězila v soutěži Česká cena za architekturu 2025. A píseň Ztrácel se v zalesněném domě je z nového alba Markéty Foukalové a Martina Brunera. Přináší 11 zhudebněných básní Jana Zábrany a je poctou spisovateli a překladateli, jehož dílo je výrazným svědectvím o životě v komunistickém Československu. A teď je připraven slíbený rozhovor. Můj dnešní host Pavel Molek je soudce, ale i dramatik. Na letošním festivalu Meeting Brno bude 27., 30. a 31. května v Arnoldově vile uvedena jeho nová hra Mezipřistání. Moje první otázka proto směřuje k této premiéře. Čemu je hra věnována? Předpokládám, že jde, jak je u tebe zvykem, o historické téma.
1: Ano. A teď by bylo nejjednodušší skončit jenom tou lakonickou odpovědí.
0: A to by nám nestačilo.
1: No, ale ono zase je riziko, že když o tom začnu mluvit, takže se rozpovídám, protože je to historické téma a je to historické téma, které mi leželo v hlavě asi 10 let. Já jsem vlastně čirou náhodou a teď nebudu prozrazovat poentu, prozradím ano, jenom zápletku, ale čirou náhodou jsem před těmi asi 10 lety narazil na vzpomínku hlavní postavy té hry, Jalmara Šachta, bývalého prezidenta Říšské banky německé, na to, jak v době, když už byl osvobozen Norimberským tribunálem v roce 1946, byl osvobozen německými denacifikačními tribunály, tak se mu stala taková nehoda, která vypadala tak, že on v roce 1951 byl pozván vládou Indie a Indonésie, aby jim radil ve věci, jak nahodit, řekněme, ekonomiku nového státu, ekonomiku státu, který je v problémech, což on právě jako bývalý prezident Říšské banky a ministr Hitlerovy vlády velmi dobře věděl, jak nahodit ekonomiku v problémech. No a stala se mu věc, že když potom z té Kalkaty letěl do Říma, tak místo obvyklého letu, kterým měl letět, což byl let Kalkata, Káhira, Řím, tak mu dali taky let z Kalkaty do Říma a on si nevšiml, že tam je mezipřistání v Tel Avivu. A tomu došlo až teprve chvíli, kdy tam to letadlo přistálo. On nejdřív odmítal vystoupit, protože věděl, že z pohledu orgánu nového státu Izrael by mohl být ve značném nebezpečí. A ta zápletka tedy je, že musí vystoupit, ale potřebuje, aby na něj nepřišly izraelské státní orgány. Protože předpokládal, že kdyby na něj přišli, tak by ho asi eskortovali. A kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby se dostal před izraelské soudy. Takže mě vlastně 10 let vrtala hlavou otázka, co třeba mohl říct lidem, kteří by ho poznali, aby ho, tak říkajíc, neudali prvnímu izraelskému policistovi, kterého tam najdou. Tak jsem to zkusil nějak dramaticky vyřešit, co by jim tak asi mohl říct. Takže je to otázka o německé vině a o vypořádávání se s různými podobami té německé viny, jak by řekl filozof Karl Jaspers. Protože právě Hjalmar Schacht hodně promýšlí i v té hře, byť je to v rámci dramatického dialogu, vlastně tu svoji možnou trestní vinu, možnou politickou vinu, možnou morální vinu, možnou metafyzickou vinu a jak se ty čtyři možné viny prolínají nebo jak jdou proti sobě. Tak o tom to je.
0: Takže to je to velmi problematické mezipřistání, které je v titulu té
1: Přesně
0: hry.
1: Tak.
0: Kdo ji nastudoval?
1: Je to uvedeno v rámci festivalu Meeting Brno, ale ukázalo se, že produkčně je to trošku náročnější než jiné akce, které v rámci meetingu letos budou. Takže se meeting dohodl na koprodukci s divadlem Radost, což neznamená, že by to byla úplně hra pro malé děti. Své pětileté dceři bych to určitě nedoporučil a na premiéru ji nevezmu. Vezmu jenom manželku, ale myslím, že ta spolupráce je moc pěkná. I jeden z herců, vlastně, kteří hrají ty tři postavy, Václav Vítek, tak právě je herec z divadla Radost. No a já se velmi těším i na výkony ostatních dvou herců, Markety Sedláčkové a Pavla Hromádky, který hrál v jedné mojí hře v Uherském Hradišti, takže to bude moc pěkná spolupráce. A nastudoval to režisér Michal Moravec, na kterého jsem měl skvělé reference. A dramaturgyně Markéta Špetíková, která je taky výborná dramaturgině, takže očekávání jsou velká, ale jsem pověrčivý autor, takže dokud nebude 27. květen a dokud premiéra nebude za námi, tak mě čeká ještě pár dní nervozity.
2: Takže to je festival Meeting Brno. Ty sám pocházíš z jižních Čech. Jak dlouho už žiješ v Brně?
1: Tohle je pořad pro brněnský rozhlas, ale stejně to řeknu, mnohem déle, než bych čekal.
2: Čili mnohem déle, než jsi kdy chtěl?
1: No, rozhodně mnohem déle, než jsem chtěl v tom okamžiku, když jsem do Brna přijel poprvé. To si do dneška pamatuju, to bylo v květnu 1998. pro mladší posluchače kdesi v minulém století. A já jsem sem přijel na přijímací zkoušky na právnickou fakultu brněnskou a do dneška si pamatuju ten nepříjemný pocit, když jsem vystoupil z toho autobusu od nás, z Lišova, v jižních Čechách a vystoupil jsem na Zvonařce, což není úplně to ideální místo na první seznámení s tímto krásným městem. A teď jsem se tak rozhlídl kolem sebe a říkal jsem si, no tak jsem teda fakt ne. No a vlastně tohle je ale dobrá příležitost, ten můj prvotní v tuhle chvíli už 28 let starý pocit rehabilitovat, protože nejenže jsem tady potom studoval, pak jsem si tu našel práci a minimálně první polovinu tohoto století bych tu měl prožít a za tu dobu se Brno ohromně změnilo. To je ohromný posun k lepšímu, jednak

příjemné. Si vždycky vybavím, když mluvím o Brnu. Před pár lety jsem tady měl na návštěvě jednoho kolegu, egyptského správního soudce z Káhiry, který tak nadával na to, že když on jede ze svého domu v Káhiře na svůj soud v jiné části Káhiry, tak to trvá vždycky aspoň hodinu. Tak já, když jsem mu řekl, že když já jdu z bytu na soud, kde pracuju, tak to mám tak 12 minut pěšky. Když jdu na fakultu, tak to mám 7 minut pěšky. Manželka to má do práce 8 minut pěšky. 3 minuty to máme s dcerkou do školky. A když byl covid, tak jsme ocenili, že v okolí máme asi 5 parků v dochozí vzdálenosti asi 10 minut. Takže ano, prostě příjemné město k životu.

0: Kdy kromě odborných textů začal psát scénáře pro rozhlas?
1: Já píšu rád. Píšu hodně, píšu rád. A k rozhlasu mě to vždycky táhlo. Takže chvilku jsem si psal do šuplíku. Pak v době, kdy jsem studoval v Portugalsku před 16 lety, tak jsem se chvíli živil tím, že jsem psal scénáře, jestli se to tak dá říct, pro vědomostní soutěž, souboj s pamětí, což byla moc dobrá škola, protože mě to donutilo, abych se naučil psát do pusy, tak říkajíc, protože jsem vždycky jeden den něco napsal, text na 6 až 10 řádek, který měl moderátor odvykládat druhý den ráno do toho rozhlasu a já jsem to ten druhý den ráno slyšel. Takže jsem hned slyšel, aha, tak tohle si musel upravit, protože to asi nešlo. Tohle si neupravil a nezní to dobře. No a ten pořad měl, myslím, přes 200 dílů. Takže to byla hodně opakovaná škola.
0: To byla dlouhá škola. A pořádná škola, ano.
1: Přesně tak. A když jsem s tímhle skončil, tak pak po pár letech jsem dostal jeden nápad konkrétní, ze kterého jsem měl dojem, že no, to by byl prostě skvělý námět na rozhlasovou hru a Český rozhlas zrovna v té době vyhlašoval soutěž otevřenou pro autory, tak ten můj nápad mi tam výborně zapadal, tak jsem zkusil tu hru napsat, poslat to tam, pak jsem čekal, až budou vyhlašovat těch 10 nejúspěšnějších a mezi nimi jsem nebyl. Ale asi o 2 roky později se mi ozvala dramaturgině Klára Novotná, že vlastně tu hru četla tehdy jako porotkyně a že je vidět, že ještě neznám to řemeslo, jak se píší scénáře rozhlasových her, ale že cítí, že tam je potenciál a že ten námět je prostě tak silný. Ten jeden nápad, co mě tehdy napadl ve vlaku Junák z Jindřichova Hradce do Brna, myslím, že někde u počátek, takže ten námět, že ten příběh je tak silný, že by stálo za toto dopsat a vlastně mi dala tu šanci, že mě to naučí, tak říkajíc, za chůze. Jak by bylo třeba ten scénář předělat, aby fungoval opravdu jako rozhlasová hra. Takže jsem jí za to neskonale vděčný, že se mnou měla tu trpělivost a že jsme na to mohli takhle zapracovat.
0: Během té spolupráce s Klárou Novotnou skutečně vznikla řada tvých úspěšných rozhlasových her. Já připomenu alespoň 3 z nich. Hru má pro tentokrát Obsazená vlast.
1: To byla právě ona.
0: Ano, z roku 2014. Hru Křižovatky z roku 2023. A 4-dílnou dramatickou sérii o Bedřichu Smetanovi z roku 2024. A mimochodem, Křižovatky se teď reprízovaly a tak jsou aktuálně k poslechu na webu Českého rozhlasu a v aplikaci Můj rozhlas. Právě tato hra se umístila na 3. místě ve 40. jubilejním ročníku soutěžní přehlídky pri Bohemia Radio. 3 z těch 4 děl, o kterých jsme se zatím zmínili, se tematicky vztahují ke druhé světové válce a 2 z nich k hudbě. Zeptám se nejdřív na hudbu. Jsi taky aktivní hudebník?
1: No, jsem spíš vášnivý hudebník než aktivní. Hraju rád, ale příležitosti je teďka méně. My máme s kamarády, logicky se 3, máme takové malé komorní kvarteto a snažíme se potkávat. Kdyby mě teď slyšeli, tak se asi zamračí, protože většinou jsem to já, kdo napíše, že tenhle týden zrovna nemůžu, protože jsem v Portugalsku nebo něco se chystá. Mám to takové rozlítané, tak je to se mnou komplikovanější.
0: Má to kvarteto nějaký název?
1: Ne, aspoň neoficiálně. My spolu hrajeme už od

0: toho roku 1998. To byla jedna z prvních věcí, které jsem udělal, když jsem do Brna přišel, že jsem si dal takový malý letáček tehdy na nástěnku právnické fakulty. Hraju na flétnu a na klarinet a hledám kamarády, kteří by hráli se mnou. Tak jsme se postupně poskládali dohromady a od té doby si tak sami pro radost hrajeme.
1: Takže je to právnické kvarteto?
0: Jsme tam tři právníci a jedna vědkyně v oblasti přírodních věd.
1: Tak a pořád vás to baví?
0: No pořád nás to baví, to rozhodně. Jenom se nám do toho občas vsunou nějaké rodičovské povinnosti a pracovní povinnosti, ale potkáváme se těch 28 let, co jsem v Brně.
1: Handel Smetana Šostakovič. Hrdiny svých audioher si vybíráš napříč staletími. A jakou hudbu máš ty sám nejraději?
0: Teď bych klidně mohl odpovědět Handel Smetana Šostakovič. Tihle tři autoři by určitě byli v té skupince mých nejoblíbenějších. Asi bych nedokázal psát o skladateli, jehož hudbu bych neměl rád. Konec konců já do těch scénářů píšu i svou představu o tom, co by tam v jakém místě mělo zaznít, protože když je to hra o skladateli, tak je to z povahy věci i hra o tom, jakou hudbu zrovna píše, jak ta hudba vzniká. Ale do té skupinky bych určitě přiřadil i další skladatele. Mám hrozně rád hudbu vrcholného romantismu a předtím vrcholného baroka. To jsou taková moje dvě nejoblíbenější období. Takže ten Handel tam není náhodou. No a z toho vrcholného romantismu já mám hrozně rád Antonína Dvořáka a vlastně mě mrzí, že o něm se asi rozhlasová hra napsat nedá, protože jak napsat rozhlasovou hru o člověku, který byl znám svojí nemluvností. To je hrozně nevděčné. Vedle toho ten cholerik Handel nebo ten rtuťovitý mladý Smetana nebo taky poměrně rtuťovitě působící mladý génius Šostakovič. No to je radost to převést do těch slov. Zatímco u toho nemluvného Dvořáka to by prostě bylo těžké. A pak by tam v té skupince byl určitě Gustav Mahler, který mi přijde, že vlastně by byl skvělým námětem na možná další seriál o hudebních skladatelích. To je jedna z věcí, které mi teď vrtají hlavou.
1: Ale mluvíš teď výhradně o takzvané vážné hudbě.
0: A to by nebylo správné, to by nebylo vyvážené, abych tak řekl v rozhlase, protože mám rád i folk, mám některé oblíbené folkaře.
1: Tak jmenuj někoho.
0: No, je to problematické jméno, ale je to prostě skvělý muzikant. Mám hrozně rád Jarka Nohavicu, mám rád Karla Plíhala, Vlastu Rédla a mám rád folklor. Měl jsem to štěstí, že jsem se přiženil do velmi folklorní rodiny na Valašsko, takže rožnovské slavnosti, pokud jsme v republice, tak nevynecháváme. S manželkou, s dcerou, tchánem, tchýní vyrazíme vždycky radostně v Rožnově pod Radhoštěm. Jezdím do Strážnice, takže i slovácký folklor mám moc rád, což taky dost dobře jinak nejde, protože mám hodně osobní vztah k Uherskému Hradišti, takže i folklor mám rád. A pak, tak říkajíc, na první signální soustavu mě vždycky působí pop music 60. let. Ta atmosféra těch 60. nevím proč, ale ta mě nějakým způsobem velmi jednoduchým vzrušuje. Česká, zahraniční. 60. leta mi připadají hrozně zajímavá.
1: Když už jsi jmenoval toho Jarka Nohavicu, tebe, pokud vím, zajímá vztah umělce a moci a mocenských struktur. Co kdybys napsal hru o Jarkovi Nohavicovi?
0: To bych si netroufal. Teď jsem chtěl říct, že já nikdy nepíšu o žijících lidech, ale hned by mi došlo, že to není tak úplně pravda, protože když jsi zmiňovala ten seriál o Šostakovičovi třídílný, tak mě vlastně až po letech došlo, že tam vystupuje jedna v té době ještě žijící postava a to byl jeho syn Maxim, kterého já jsem zažil jako dirigenta, když dirigoval, myslím, že to byl orchestr FOK a dirigoval symfonie svého otce v obecním domě, tak toho jsem ještě zažil a až s odstupem let mi došlo, že jsem z něj vlastně zároveň udělal i postavu toho seriálu, kde ale vystupuje jako malý chlapec, který svému tatínkovi zpívá jednu Šostakovičovu písničku, teda s mým českým textem, původně napsanou samozřejmě v ruštině. Takže to je asi jediná výjimka, kde se mi objevuje postava, která byla žijící přinejmenším v době, kdy ten seriál vznikal. Ale jinak o současnosti nepíšu vlastně vůbec nikdy.
1: A proč vlastně? Je to proto, že jsi milovník historie, proto se věnuješ historickým látkám, nebo je tam ještě nějaký jiný důvod?
0: No, méně důležitý je důvod praktický, přijde mi to bezpečnější. A zrovna, když jsi zmínila toho Jarka Nohavicu, k tomu bych opravdu neměl chuť se vlastně vyjadřovat k tomu vztahu k moci, nebo možná fascinaci Ruskem, ale přijde mi to bezpečnější i z toho důvodu, že jsem soudce a současnost vždycky zavání trochu současnou politikou a k tomu cítím, že bych se jako soudce vyjadřovat neměl. Ale ten důležitější důvod je samozřejmě, že mě prostě historie ohromně zajímá, vzrušuje. Tehdy, když jsem přijížděl do toho Brna, tak ta druhá alternativa, kdybych nešel na právnickou fakultu, tak by byla prostě historie. Je to ten můj druhý alternativní život. A přijde mi historie vlastně mnohem zajímavější než současnost. Občas mi někdo z kamarádů, kteří vědí, že píšu, nadhodí něco z české politiky, nějakou většinou tragikomickou situaci nebo historku a řeknou, no o tomhle bys měl napsat. Nevím proč, ale zrovna loni na podzim mi to docela často říkali, když bylo po volbách. A já jsem říkal, hoši, promiňte, ale já teď píšu o popravě Rudolfa Slánského, to je fakt mnohem zajímavější než česká politika.

0: Naše spolupráce právě začala loni, kdy vznikl tvůj pětidílný seriál Konec velkého metaře pro stanici Český rozhlas Plus. Ten se uváděl s podtitulem Jak dopis Proslánského odstartoval největší politický proces v Československu. Píšeš raději hry nebo takovéto seriály?
1: Píšu moc rád obojí. Na druhou stranu je pravda, a ty už to teď víš taky, že já mám rád velké plochy a většinou mám tendenci spíš jakoby překračovat tu stopáž. Což u toho seriálu není tak velký problém.
0: Jako třeba, když se pětidílný rozšíří na 14 dílů a dramaturgyně s tím nakonec souhlasí.
1: To, co posluchači nevidí, je, že na sebe teďka pomrkáváme já omluvně a Alena Blažejovská chápavě.
0: A za chvíli se dozvědí, proč.
1: Zatímco u té hry je to prostě problém. Rozhlasová hra večerní má mít stopáž do 60 minut, takže pokud přinesu scénář, který má 60 stránek, tak prostě máme problém a musí se s tím něco udělat. Zatímco i u těch seriálů, ať už je to vlastně proza, nějaká forma četby na pokračování, nebo i když je to seriál, tak tam vlastně se ten počet dílů dá změnit. Asi se můžu přiznat, mám štěstí na chápavé dramaturgině, že i čtyřdílný seriál o Smetanovi byl původně třídílný seriál o Smetanovi. Jenže pak se tam prostě objevila epizoda, u které jsem si řekl, no to si zaslouží samostatný díl, tak se z toho stal čtyřdílný seriál. Mě vyhovují ty velké plochy.
0: Taky už jsme se ale jednou bavili o tom, že u těch seriálů ti vyhovuje, že každý díl může být napsán z pozice a očima jedné z postav.
1: Přesně tak, to mě baví vlastně na těch prozaických formách, že můžu být subjektivnější, že se můžu postupně vžívat do těch jednotlivých postav a že výsledkem může být ne rozhlasová hra, která je něco, co se odehrává v jejich interakci zároveň, ale že výsledkem je něco, co má povahu takového, řekněme, kubistického románu. Že se sice díváme na jednu situaci a jasně máme k dispozici jenom to mluvené slovo a hudbu a zvuk, ale tu jednu situaci nahlížíme vlastně postupně z různých perspektiv, z různých úhlů. Takže pak to vypadá jako opravdu trochu kubistický portrét, což myslím, že je vlastně snad obohacující, protože ty perspektivy můžou být hodně protichůdné. Prostě někdo se dívá tomu zobrazovanému člověku na oči a někdo se mu dívá na zátylek.
0: A co divadelní hry? Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvedlo už dvě tvé hry, Monument pro Hradiště a Slovácké jaro. Obě vystihuje termín alternativní historie. Co to vlastně je?
1: Já rád jezdím železnicí a alternativní historie asi nejlíp vystihuje termín výhybka. Prostě je to moje představa, kdyby se historie nejdřív ubírala tak, jak se opravdu ubírala a v jednu chvíli by do toho naskočil nějaký historický výhybkář, který by změnil směr a ta historie by se ubírala někam úplně jinam. Takže to je velmi dobře asi vidět na té nynější hře, čili na Slováckém jaru, která se teď uvádí ve Slováckém divadle, tak tam přesně do určitého momentu, konkrétně do 15. března 1939, sledujeme snahy slováckých separatistů o odtržení Slovácka od českých zemí a jejich přivtělení, jeho přivtělení, přivtělení Slovácka ke Slovensku, o což se opravdu pokoušeli na podzim 1938 a na jaře 1939, dokonce psali i Adolfu Hitlerovi. No a pak tam přijde ten výhybkář pomyslný, který přehodí tu výhybku větou, no a co kdyby se to povedlo? Co kdyby tehdy opravdu si na říšském kancléřství v Berlíně ten jejich dopis někdo přečetl, nehodil ho do koše, ale přečetl si ho a vyhověl mu a to Slovácko by opravdu k tysovskému Slovensku připojil. Jak by to tam potom vypadalo? Takže to je ta alternativní historie.

0: Moderátorce Jitce Novotné si v pořadu Stříbrný vítr řekl, že Brno tě neinspiruje a proto brněnské téma nechystáš. To se asi změnilo, protože teď si pro Zelný ring napsal 14-dílný seriál Atentát na Nerudově ulici. Můžeš posluchačům prozradit, na co se tedy mohou v těch 14 dílech, a to už jsme u toho, těšit?
1: Ano, je to 14 dílů 5-dílného seriálu. No, mě skoro mrzí, že se na to ptáš, protože opravdu jsem to dokončil, tak říkajíc teď, před týdnem jsem posílal tu svou první verzi a teď se už týden raduju, že nemyslím na gestapo. Tak se do toho zase na chvilku vrátím a budu zase myslet na gestapo. No, těšit se můžeme na příběh, který se udál v Brně 7. února 1945 a tím příběhem je atentát na poměrně vysokého důstojníka SS Augusta Geltzera, který se povedl, to asi můžu prozradit. A to, co je na tom zvláštní, je, že přestože je to atentát na důstojníka SS, který se povedl, tak se o něm vlastně vůbec neví. Já můžu jenom děkovat brněnskému historikovi Jiřímu Skoupému, který o tom napsal knihu a který vlastně se snaží, aby na tenhle, jak on správně říká, zapomenutý brněnský atentát se tak úplně nezapomnělo, protože je to přeci jenom docela velká věc.
0: Mohli bychom ho s nadsázkou lehkou označit jako brněnskou Heydrichiádu.
1: No, to by byla právě docela velká nadsázka, protože on, ten August Geltzer, byl Hauptsturmführer, což by zhruba odpovídalo v armádních hodnostech kapitánovi. Proto to nevzbudilo žádný zas velký šok mimo hranice Brna nebo protektorátu. Zatímco atentát na Heydricha, to je prostě nejúspěšnější atentát v kontinentální Evropě. Na super vysokopostaveného představitele vůbec nacistického režimu v rámci celé Evropy. No nicméně na české poměry je to atentát na druhého nejvýše postaveného důstojníka SS v našich zemích, takže je zvláštní, že se na to zapomnělo. A já se v té četbě nebo v té knize snažím ukázat i proč se na to asi zapomnělo, takže je tam i tahle ta dohra. A je to právě psané z těch několika různých perspektiv. Takže když jsi se ptala, na co se můžou posluchači těšit, no asi nejvíc se můžou těšit na to, že tu událost budeme spolu všichni nahlížet nejenom z perspektivy, která se nabízí, což by byla perspektiva těch dvou atentátníků, respektive jednoho z nich, Vladimíra Blažky, a z perspektivy jejich odbojového velitele, inženýra Tišnovského, ale taky z poněkud méně obvyklé perspektivy manželky inženýra Tišnovského, no a z ještě méně obvyklé perspektivy vyšetřovatele kriminálního rady gestapa Kozlovského. Kdo se kdy díval na život v protektorátu pohledem vyšetřovatele gestapa, a konec konců i z pohledu vdovy po tom zastřeleném důstojníkovi, čili paní Geltzerové. A oni sami ze svého vlastního pohledu si určitě připadají, že nedělají nic špatného, nikdo z nich, no ale ti ostatní účastníci to samozřejmě vidí hodně odlišně. A když si se ptali, jestli mě k tomu inspirovalo Brno, tak myslím, že to je vlastně trošku naopak. Přiznám se, že psaní téhle četby mě s Brnem, skoro bych řekl poprvé, víc zblížilo, protože když jsem to psal a měl jsem v hlavě nastudovanou tu mapu Brna z toho roku 1945, tak najednou vidím ty ulice Brna těmi německými jmény a najednou vidím ty budovy jinak. Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou, řekněme, zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
0: Takže společná práce na tomhle seriálu a jeho realizaci nás čeká. A ještě poslední osobní otázka. Právě ses vrátil z Portugalska, kam jezdíš opakovaně. A já jsem měla to štěstí být v Portugalsku dvakrát a byla jsem tou zemí velmi nadšená. Pro tebe je to Portugalsko pracovní nutností nebo láskou?
1: Teď jsem myšlenkově zakotvený v tom roce 1945 nebo v těch 40. letech, tak jsem v pokušení odpovědět parafrází Klementa Gottwalda, právě se vracím z hradu svatého Jiří v Lisabonu. Je to tak, zrovna včera jsem se vrátil z Portugalska, kam sice jezdím pracovat, jezdím tam přednášet, na katolické univerzitě, ale je to láska. Je to země, kterou mám velmi rád. Já jsem tam vlastně před 16 lety studoval rok a když se to moje studium chýlilo ke konci, tak už jsem byl tak jako nostalgický. Portugalci proto mají hrozně hezký výraz saudade, něco, co člověk opouští nebo co opustil a teskní potom. No a na konci toho mého studia, které bylo takové postgraduální studium, tak vlastně tehdejší děkan mi nabídl, že oni vědí, že jsem takový zvláštní student, že sice jsem tam jako student, ale vědí, že už vlastně v Brně na své domovské univerzitě, na Masarykově univerzitě učím a že má pocit, že jsme si tak jako sedli s tou univerzitou, tak jestli by mě nelákalo se tam třeba na podzim vrátit jako hostující vyučující. A já jsem s ním zrovna předevčírem seděl na obědě, tak jsem mu za to znova děkoval, že to byla nejlepší pracovní nabídka, jakou jsem kdy dostal. A od té doby se tam vracím už těch 16 let, no, pokud možno dvakrát do roka přednášet. A vždycky jsem tam moc rád, protože ta země je ohromně příjemná, pohostinná, a Lisabon je nabitý kulturou. Takže pro mě je to vždycky taková zvláštní kombinace, že dopoledne nebo do brzkého odpoledne přednáším a pak můžu vyrazit na koncerty, do muzeí, do kina nebo se jen tak toulat po Lisabonu a užívat si výbornou kuchyni. Úplně slabost pro portugalskou kuchyni, pro to, co dokážou vyrobit z plodů moře.
0: A já zase miluju pastel de nata, portugalský takový pudinkový košíček.
1: Vida, a to je škoda, že jsem to nevěděl, protože kdybych to byl býval věděl, tak jsem mohl včera přivést ještě nějaký z Lisabonu, ale vůbec by mě nenapadlo, že to je tvůj šálek kávy, abych to řekl. No tak to mě teda mrzí nakonec.
0: Tak
1: to
0: jsem měl napravit.
1: Příště na to budu myslet, přesně tak.
0: Já ti přeji rozvíjení hlubokého vztahu k Brnu a hodně šťastných návratů do Portugalska.
1: Děkuju a děkuju posluchačům, že nás poslouchali.

0: To byl rozhovor se soudcem a dramatikem Pavlem Molkem. Stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rinku si jej můžete znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. No a tentokrát vás zvu do budovy Českého rozhlasu Brno. V úterý 26. května od 18 hodin budeme ve studiu 7 připomínat 30letou historii magazínu Zelný ring a slavit. Spolu s mými kolegy, spisovateli Jiřím Kratochvilem, Ludvíkem Němcem a Radkem Štěpánkem, budeme vzpomínat i na naše předchůdce, například básníky Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela a Antonína Přidala, a taky souputníky, jako byl Tomáš Sedláček. Budeme rádi, když se s námi o svoje vzpomínky a příběhy podělíte i vy. Herec Michal Bumbálek přečte několik fejetonů a nakonec si připijeme na další léta literárního vysílání v Českém rozhlase.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm dnes vytahujeme z archivu rozhlasové vzpomínky básníka a kunsthistorika Jiřího Kuběny, nazvané Z mého orloje. Jiří Kuběna se narodil 31. května 1936 v Prostějově, ale celoživotně byl spojen s Brnem a hlavně Hradem Býtovem, svým dlouholetým působištěm. Tento rok je jubilejním rokem 36tníků, tedy i těch, kteří v 50. letech vytvořili stejnojmenou generační skupinu. A právě proto jsem se rozhodla reprízovat seriál, který jsme jezdili na Býtov natáčet přes 10 let. Stal se základem Kuběnovy knihy Paměť básníka Z mého orloje, kterou vydalo nakladatelství Host v roce 2006. S prvními kapitolami seriálu Prarodičovská čtverilka a Svůdník vítr se ale vracíme do roku 1998, kdy vznikly.
2: Rod mého otce, letce Československé armády, plukovníka Františka Paukrta, pocházel ze Mlýna na samém okraji Telče. Ale první známý Paukrt, staroněmecký bubeník, přišel k nám s nepřátelskými vojsky za 30leté války až ze Švédska, musel pak zůstat s poraněnou nohou a tak se tu i oženil. Sám otec byl ještě blondýn s modrýma očima, dokonalý Švéd. Však také za svou nejvyšší poctu považoval to, že byl za služby severské diplomatické misi povýšen švédským panovníkem na doživotního rytíře krále Vasy. Rytířský predikát jsem po něm sice nezdědil, ale snad jsem nepřived na buben ani heraldickou zástavu rodového bubeníka. Myslím, že celá má poezie jsou vlastně rány na buben v tom, jak je paličatá, miluje určitý, jasný a energický rytmus a že mi to, jednoduše řečeno, básní skoro bezvýhradně v dur. K předkům z otcovy strany jedna romantická, temná historie. Tatínkův otec, dědeček, též František, z toho rodného telečského Mlýna, někdy krátce před koncem minulého století doslova utekl. Zamiloval se totiž do dcerky pouhého eisenbonáckého vachtra ze strážního domku, kde si na ostravsko-karvinské dráze mé babičky Valerie rozené Trojánkovi. A poněvadž jejím jediným dědictvím, kromě krásného hlasu, zpívala na kůru v kostele, byla chudoba, byl děd vyděděn a do Ostravy, kde byl posléze důlním inspektorem, ho provázela strašlivá rodičovská kletba. Ta se neminula účinkem. Přesto, že mladé rodině se zprvu dobře, až příliš dobře žilo, vzal nakonec trudnomyslný dědeček jednou na podzim přílovu pušku, odešel do pole a tam se střelil. Zůstala po něm prázdná pokladna, velká hanba i lítost a zoufalá babička s třemi nezletilými dětmi, dvěma staršími dcerami a nejmladším od těch dob ještě zamlklejším a plašším Benjaminkem Františkem, mým příštím otcem. Když pak jeho dobrosrdečná umění milovná maminka nepřestávala s sestrátou vyvářet studentům, hudebníkům a hercům, museli jít dcery brzo vydělávat jako úřednice a otec, ač svým talentem a sny básníka a především novináře váben jinam, nakonec, aby pomohl matce, na vojnu se dal. Z rodiny Trojánkovi, z níž pocházel i můj prastrýc, pěvec Národního divadla Václav Bednář, zůstalo ve mně něco z té bohémy. A bez pochyby odtud, ach babičko Valerie, rovnou z tvého nebeského kůru přišel ke mně zpěv. Z předky z maminčiny strany je to ještě propletenější. Maminka Hedvika, rozená Vucilková, pochází z národnostně smíšené rodiny. Její tatínek Karel Vucilka, také plukovník, ještě nefalšovaný K und K, Österreichisch Ungarischer Infanterieoffizier, byl rodověrný Čech, i když prapůvodně také Vucilkové přišli ze severu, z Polska. První z nich, jako já, Jiřík, se usadil v Poděbradech už za Jagelloncům. Můj děd Karel se tu pak po dalších skoro 350 letech narodil, už jako syn správce velkostatku přímo na zámku. Také otec mé maminky musel do světa záhy, protože osiřel. A také on se dal na vojnu jako můj tatínek, především z důvodů existenčních. Přesto cítím v žilách tu dvojí vojenskou krev a z části snad i vycepovanost, nejspíš odsud pramení jistý můj smysl pro řád a tvar, osvědčovaný, jak doufám, aspoň v mém díle. Dědeček Vucilka, sám krasavec horkého jižního typu a člověk měkkého srdce, získal mou drahou babičku Lauru, tehdy jedinou rozíčkanou dceru zámožného šumperského zvěrolékaře Rotera, vlastně sáskou. Vsadil se totiž s jiným poručíkem, že srdce téhle pyšné rusovlásky, vykloněné náhodou z okna rodového domu, na první pokus získá a vyhrál. Šampaňské ještě tentýž večer teklo proudem. Babička byla Němka, vlastně jen po otci. Po matce Hedvice pocházela z Kateřinek u Opavy, z rodové tvrze českých obrozenců svobodných pánů Filipiků, Filipkům. Z toho spojení, také jako nejmladší ratolístka, vyrazila po dvou starších bratrech má maminka Hedvika. Prostředí bylo napůl důstojnické, napůl aristokratické, rodina, především zásluhou babičina dědictví, velmi bohatá, se za války i po ní ustavičně stěhovala, až konečně v zakoupené obrovské vile, spíš malém zámku, v Roztokách u Prahy, kde kdysi bydlíval i Bedřich Smetana, arcivévoda Ferdinand a nakonec spisovatel Werfel, mohla krátce po světové válce konečně žít v klidu. Ale patrně trochu nudícího se dědečka posedla podnikatelská vášeň. Založil v Praze na Václavském náměstí obří filmově distribuční firmu Almedro Film a při svém absolutním ekonomickém a praktickém antitalentu nakonec velmi rychle přišel na buben, pomátl se a brzy zemřel. Babička Laura zachovala svou vznešenou netečnost, když přišli fendáci, nerušeně vykládala dál svůj pasiánc. Aspoň to nejnutnější a něco málo z rodových starožitností a obrazů musela zachránit má podnikavá maminka, tehdy sotva 15letá. Babička s maminkou si pak za vdovský groš pronajali malý domek ve Zbraslavi, ale maminka, výtvarně značně nadaná, ač často doslova jen o housce a sem tam i o za korunu tlustým od šunky, přece ještě dokázala v Praze maturovat a pak i vystudovat umprum, sochařství a kameninu u Heleny Jónové. Protože byla tmavovlasá a veselá krasavice s vysloveným darem pro přátelství, Nebylo pro ně nějak obtížné stát se vítaným hostem i v blízké vile spisovatele Vladislava Vaňšury, kde se seznámila ku příkladu s ruským strukturalistou Romanem Jakobsonem, ale i s vynikajícím hudebním vědcem holandským Němcem profesorem Beckingem. Levá avantgarda si zde podávala podobně jako dnes ruce s cizinci s pražskými Němci, komunista s nejedním pozdějším fašistou v relativně šurovské idyle první republiky a doma maminku očekávala urozenost násobená chudobou. Na jedny Vánoce si s její nepraktickou vzdešenou maminkou dopřáli jako luxus dokonce vydluženého herinka. Co mám od Vocilkových, dědečka a maminky, patrně naléhavý výtvarný talent. Kdybych nebyl básníkem, byl bych určitě malířem. A hlavně široké srdce, určitou vášeň pro lidi, schopnost hovořit s každým jeho jazykem, dar nad dary a snad radostnou jarou povahu. Od babičky Laury, dědictví rusovlasých roterům, zdědil jsem především její olympanský, gétovský, ničím nezničitelný vnitřní jas a lásku k harmonii. Tam ve Zbraslavi se také jednoho rozmarného léta na opravdovské plovárně pana Šúry alias Dúry oba mý rodičové František s Hedvigou, či spíš Hedvika s Františkem, spolu právě o svatodušní neděli seznámili. Bylo to tak. Otci toužením stále víc novináři než pilotovi pojednou ulítli noviny, asi popohnané tím svatodušním větrem. Maminka mu je z té vody mrštně vylovila a příští rok byla 2. září 1933 ve Zbraslavském kostele před hroby posledních Přemyslovců velikanánská sudu nádhery i chudoby opravdu kanaánská svatba. Na den přesně za 4 léta na to jsem se pak jako druhorozený 2 léta po svém bratru Zdeňkovi, tedy znovu o svatém duše, narodil já, ale to už je jiná pohádka a tu zas příště.

Slyšeli jste první část vzpomínek Jiřího Kuběny. Příště pokračujeme. V závěru si připomeňme Rudolfa Adlera, který se v Brně narodil 25. května 1941, před 85 lety. Zemřel loni v Hradci Králové. Do maturity vyrůstal ve Znojmě. Poté, co absolvoval FAMU, působil jako scenárista a režisér v československém armádním filmu. Odtud musel v roce 1971 z politických důvodů odejít. Po roce 1989 učil na FAMU i na univerzitě v Hradci Králové. V průběhu života pracoval i pro krátký film, Febio, filmové studio Barrandov a televizní studia v Praze, Brně a Ostravě. Je také autorem rozhlasových her. Jako zajímavost uvedu, že v roce 1994 vznikl Adlerův dokumentární film Rok na zelném trhu, který mapuje historii i současnost tohoto brněnského náměstí a tržiště. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Antonín Kánský.

0: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Národní park Podyjí připomněl výročí založení komentovanými vycházkami a zítra bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobrý večer, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Neznámý vandál poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích. Červeným sprejem na něj namaloval hákové kříže. Policisté to oznámili na sociálních sítích. Na jižní Moravě přitom pokračuje sudetoněmecký sjezd.
4: Od památníku každoročně vychází pouč smíření, která připomíná takzvaný pochod smrti. Při něm v květnu 1945 zemřelo asi 1700 brněnských Němců, které Češi z města za nelidských podmínek vyhnali. Na pamětní desky někdo nasprejoval nacistické symboly, pokračuje mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
5: Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
4: Proti akcím česko-německého smíření protestuje část veřejnosti i někteří politici. Návštěvníci si festival užívají.
6: Je to úžasné. Mám radost z toho, kolik Čechů je tu s námi. Skvěle. Great,
4: great, great. Říká 81letý Wolfgang Tischler původem z Karlových Varů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ukrajinské uprchlíky v Česku nejspíš čeká zpřísnění podmínek pro pobyt. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu, která mění pravidla pro humanitární dávky i dočasnou obranu. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na více než 30 dní místo současných 90. Návrh počítá také s novými povinnostmi pro majitele vozidel. Vláda novelu projedná v pondělí. Platit by mohla od ledna 2027. Opozice změny odmítá. Národní park Podyjí slaví 35 let své existence. Součástí oslav byly i dnešní komentované vycházky po okolí nebo soutěžní stanoviště u návštěvnického střediska v Čížově. Lektoři při nich návštěvníkům představili třeba výukové hry nebo přednášky o kroužkování ptáků, doplňuje Zdeněk Mačát ze správy parku.
7: Zároveň si v tento víkend připomínáme Evropský den chráněných území a vlastně tato oslava letos poprvé ji pořádáme všechny 4 parky dohromady společně, každý teda na svém území. Jsou to akce zaměřené na rodiny s dětmi vlastně ve všech 4 parcích.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou jasno, postupně pak tvorbu kupovité a také vysoké oblačnosti. Převažovat tak bude oblačno. Hlavně na severu a východě se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr bude foukat slabý severních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne pak postupně velmi dobré. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Mezi stým 50. a stým 54. kilometrem D1 pracují v pravém pruhu ve směru na Brno silničáři. Před omezením se tam tvoří kolony. Šťastnou cestu přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Glorii a Polku Zdeňka nebo manželů Gurských Čižmičky. Věřím, že vás tato písnička příjemně naladila. Tak pojďme si připomenout, kdo dnes slaví své jmeniny, tak v českém občanském kalendáři nalezneme jméno Vladimír Vladimíra a na Slovensku slaví Želmíra. Ještě jednou vše nejlepší. Ještě připomenu telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit a teď už písnička. Miroslav Kolstrunk mladší napsal krásný valčík Zůstaň se mnou, lásko, a my si poslechneme od Vacenoviáků.

0: Valčík dozněl, pojďme přivítat pana Jaroslava ze Sentic. Vítám vás.
1: Dobrý večer. Zdravím vás, posluchače i celé Rádio Brno. Dnes má svátek Vladimír. Dovolte, abych popřál Vladimíru Koláčkovi ze Sentic z čísla 41. Pak Vladimíru Koláčkovi od Kaple a Vladimíru Račkovi. Všem Vladimírům přejeme vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu. Přeji kamarádi, známí a všichni, co je znají. Dovolte mi prosím ještě poslat písničku paní Vladimíru Brokešovi přes dívkou Jackovi do nebíčka. Stále na tebe vzpomíná sestra Františka, teta Květa, celá rodina i celá osada, doukající oni. Já vám moc krát děkuji za prostor a mějte se moc hezky. Jednou vám děkuji.
0: Nashledanou. Nashledanou, nápodobně, všechno dobré. Tak a teď už pan Vojta z Dobrkovic, vítám vás.
2: Pěkný den všem posluchačům, všem posluchačům blahopřání s písničkou. A také vám, paní Navrátilová, a vašemu zvukovému mistru. Teď tak chceme popřát a zahrát písničku naší švagrové Janě Zubalové z Dobrkovic. 18.5. oslavila 60. narození a zítra bude slavit svátek. Helena a Vojta jí přejí hodně zdraví, štěstí, pohodu v rodině i v zaměstnání. Blahopřání se připravují manžel, syn Jaroslav s rodinou, dcera Jana s rodinou, rodina Petrová, Dubravová, Vajdáková, Juráková, Velčovská, Kalášková, Chromková, sousedé, přátelé a známí.
0: Pane...
2: A ještě si nechám zahrát Luboši Dvanáčkovi 25. bude slavit 69 roku. Je to dlouholetý můj kamarád.
0: Pane Vojto, jako něco jsme rozuměli, ale tak polovinu z toho, co jste říkal, vám to totiž hrozně chrčí v tom telefonu. Buď to máte špatné místo, kde stojíte, a nebo možná to máte příliš nahlas, nebo nevím ten důvod, proč to tak je, tak snad to teda doletělo kam mělo. Ano? Tak jo. Tak se mějte.
2: Je to tak, že mě to furt zvonilo, že já volávám často a že to mě
0: Omlouvám se vám, ono to opravdu je takové chrastění. Nezlobte se, pane Vojto, já se s vámi rozloučím a přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Ano, tak to zkuste nějak vymyslet. Nashledanou. Tak a teď, přátelé, máme tady e-mailovou poštu, prosíme, zahrajte k dnešnímu svátku panu Vladimíru Hrabcovi, jeho milované polovičce, synům s rodinami a všem posluchačům s přáním mnoha štěstí, zdraví, úspěchů a lásky od pana Alojze Pospišilíka z Tučap. Tak předali jsme písnička Mamfrejárku o katů, Václav Maňas mladší, Věra Urbánková a Valaška.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zdravím paní Marii z Moravce, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vašich kolegyni nebo kolegu, nevím, a všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla nechat zahrát Růži Slavičkové z Moravce, která 27. května oslaví své narozeniny. K těmto narozeninám jí s manželem přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí a pohodu. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce a přidává se syn Leo s rodinou, dcera Dana s rodinou, a kdyby její manžel žil, určitě by se k přání připojil. Vnoučata a pravnoučata posílají prababičce pusu a vzkazují prababičko, máme se rádi. Tuto písničku posíláme jen tak do Lanžota, Němice, Miroslavy a do Otnic. Oni vědí komu, pro krásný májový večer. A to samé přeji paní Navrátilová vám a vaší kolegyni nebo kolegovi. A děkuji.

0: tady zase mezi náma. A to jí posílá Zemanová Skoja, tak ona mě zná, ona bude vědět.
1: Výborně.
0: Jo, tak to je všechno.
1: Přejeme pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Ani vám všem tam. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak a máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ještě k dnešnímu svátku chtěla poblahopřát, neboť svůj svátek slaví dnes také paní Vladimíra Rochlová z Holešova. Tak tedy všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, krásné dny, krásné jaro a léto, ať se vám daří. Takže na zdraví a živio. Tak to byl klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a pojďme ještě tady na jedno přání, které tady mám. A je to přání pro paní Františku Trubákovou z Hlubokého. Milá fanuško, vše nejlepší k životnímu jubileu, především dobré a stálé zdraví ti přejí obě kamarádky Marie z Hlubokého. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Vladimír Fefr, který také dneska slaví svůj svátek a chtěla bych mu popřát vše nejlepší, ať se mu daří a hlavně hodně zdraví, napsal písničku Už se milá rozednívá. Sourozenci Baťkovinám zaspívají a zahraje cymbálová muzika Rohatec.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Přátelé, pojďme se věnovat vašim e-mailové poště. Tak mám tady přání, které ráda předám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pítína. A písničku posílá kamarád Broněk. No a máme tady ještě jedno přání, ráda ho předám. Opět od Broňka Úhora. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a budeme hrát další písničku. Maloval maléř Miloslav Richard Procházka, Vladimír Salčák a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Mistříňanka dohrála, pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý večer, včera měl svátek kamarád a hasič pan Emil Hajduch z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina, hasiči a kamarád Broněk. Tak dáme písničku, přátelé, další. Co domov znamená? Jaroslav Fischer, Josef Rapáč, Marián Polakovič a Záhorjenka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Marušku Koktavou z Nivnice. Dobrý podvečer.
1: Květuško, já vás moc zdravím a všechny milé posluchače. Já bych mám přáníčko, já bych chtěla zahrát, zítra má svátek, velmi milá kamarádka paní Jana Jančová z Nivnice, taky Jana Mlátilíková z Lobčic a taky naše dcera Janička. Tak všem milým holkám i všem neznámým a známým Janičkám přeji hodně zdraví, lásky, pohody, dlouhý život a se mají všechny dobře. Ze srdce to přeje Maruška z Nivnice pro všechny. A písničku pro radost posílám, milé paní Anice a Jindřichovým Hlávkovým do Miroslavy. Mám je velice moc ráda. Aničku ráda vždycky slyším po rozhlase a také po telefonu. Tak já vás, moji milí, moc a moc pozdravuji a přeji vám ještě krásné majové dny, hodně sluníčka a radosti. A taky děkuji, milé paní Maruše Hanákové a Zdenečka, moc zdravím do Moravce. A Marušku Jeřábkovou a Vítěnka Petráše ještě. To by bylo všechno, Květuško, a vám přeji také krásné sluníčkové dny májové ještě a hodně toho zdravíčka a úsměvu ve tváři. To by bylo všechno.
0: Ano, děkuji vám. Děkuji, nebo děkujeme. A co i vám daří a vše dobré. Ano, paní Maruško, ano.
1: Ano, děkuji.
0: Naschledanou, naschledanou. Tak a přátelé, pojďme na písničku. Je připravená polka Jednou budu tvůj, Miroslav Bureš, Jiří Rosecký, a bude nám hrát Hanačka.

písnička odletěla a pojďme se podívat na e-mailovou poštu. Máme tady od Jardy Wolfa. Děkuji za pozdrav Marušce Hanákové. Pozdrav mě moc potěšil. Tak Jarda Wolf opravdu nesklame, to je náš pozorný posluchač. No a pojďme dále. A máme tady, dobrý den, prosím o písničku pro paní Bohumilu Huďkovou ze Sušic u Uherského Hradiště, která se dnes dožívá 75 let. Ne zítra, 24. května se dožívá 75 let. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti, božího požehnání a ochranu Panny Marie ze srdce přejí manžel Josef, snacha Eva, vnouček Martínek, který posílá babičce sladkou pusinku. Tak přátelé, a pojďme na písničku. Zaspívá nám Karel Hegner, pozor, cymbálová muzika Aleše Smutného, a bude to lidová Ej, Orešinko, Orešná.

0: Tak výborně. Písnička, přímo taková směs písní nám dozněla, Karel nám dospíval, Karel Hegner. No a přátelé, máme tu dost písniček, nevoláte? Tak pojďme si hrát, budeme dál hrát. Mám tady nachystánu písničku od Moravanky. Nebola jsem veselá, Daniela Magálová, Ivana Slabáková, tak pojďme si tuto svižnou a dobrou polku poslechnout.
1: Český rozhlas Brno.

0: Moravanka dohrála, pojďme si poslechnout, neboť se k nám dovolal pan Luša ze Žďánic. Tak já vás zdravím.
1: Dobrý večer, podvečer. Přeju všem posluchačům.
0: Jejda, prosím, pane Lužo, můžete si vypnout rádio?
1: Ano.
0: Děkuji, ono se to tam ozývá jako jeskyně. Tak když budete tak laskav, děkuji.
1: Je to.
0: Výborně.
1: Já bych chtěl bych popřát panu Laďovi Procházkovi z Kyjova a Laďovi Ovsíkovi z Vlkoša. Mají svátek, všecko nejlepší, hodně zdraví.
0: Výborně. Tak odkud voláte ze Žďánic přímo?
1: Zdravíme
0: Žďánice. Tak ať se vám daří, pane Lužo, hodně zdravíčka, krásné jarní a letní dny.
1: Děkuju,
0: a budu se těšit třeba někdy příště. Ano, nashledanou. A teď už pan Milan Makovička a Štítary, tak vítejte.
2: Větuško, já vás zdravím.
0: Také?
2: Vašeho kolegu a všechny dechovkáře.
0: Děkujeme.
2: Větuško, dneska je toho Vladimíra a Vladimíry. Já jsem měl maminku Vladimíru a bratra Vladimíra.
0: Mm-hmm.
2: Chtěl bych jim poslat písničku tam nahoru.
0: Ano.
2: Ať jim to tam pěkně se poslouchá a měl bych ještě k tomu, připojím k tomu aj otca, protože otec tam taky je. No a bylo by to tak asi všechno. Zdravím všechny kamarády a známé. No a Květuško, vám děkuju a mějte se hezky.
0: Ano, i vy se mějte moc pěkně, ať se vám daří a pěkný čas. Naschledanou. Tak, přátelé, my tady máme další písničku Jaromír Vejvoda. Vašek Zeman otextoval, známý valčík Už je to dávno, a zaspívají nám Josef Zíma a samozřejmě připojí se k němu Ivanka Slabáková a bude hrát Moravanka.

Tak přátelé, máme tady ještě e-mailovou poštu, pojďme ji předat. Dobrý večer, přeji vám ve studiu i posluchačům, kteří poslouchají tento krásný pořad. Posílám písničku do Nivnice manželům Koktavým a hlavně jejich dceři Janě, která zítra oslaví svátek. Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky přejí všichni z Březové. Všem přeje hodně zdraví a hezký zbytek dne Marie Kročilová. Tak předali jsme, přátelé, a poslední zpívaná písnička Zdeněk Baťka, Nevěřili lidé, sourozenci Baťkovi a kumpánovi muzikanti.

Vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Karel Hegner a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás hraje Moravská dvanáctka a je to skladba Jana Panoše Na rozloučenou. Říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. A dnes byl nádherný den, vidíte. Přeji vám krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na železnici mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem začala výluka. Antimonopolní úřad se zabývá zakázkou na dodávku nábytku pro sanatorium Pálava. V Bojkovicích začaly přípravy na chytání kuruců období jízdy králů. A zítra bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dnes ráno začala výluka vlakových linek mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem. Do 1. června kvůli stavebním pracím a opravě trati neprojedou rychlíky z Brna do Prostějova a Přerova a osobní vlaky z Vyškova do Přerova a z Nezamyslic do Prostějova. Lidé tudy budou cestovat náhradními autobusy, doplňuje mluvčí koordinátora dopravy na Jižní Moravě Květoslav Havlík.
2: Důležité je to, že v Brně bude nástup do autobusu náhradní dopravy u viaduktu Křenová, čili před nádražní budovou. Dál budou zastávky obvyklé u železničních stanic a ve vybraných případech přímo na zastávce autobusu IDS-MK v dané obci.
0: Zakázkou na dodávku laminovaného nábytku pro sanatorium Pálava, které má v druhé polovině roku otevřít společnost Jihomoravská zdravotní, se zabývá antimonopolní úřad. Podle jeho pravomocného rozhodnutí se krajská společnost správně nevypořádala s námitkami jednoho z uchazečů a musí o nich rozhodnout znovu. Úřad zároveň vydal zákaz uzavřít smlouvu za 24 miliony korun až do pravomocného rozhodnutí v pokračujícím správním řízení. Podle mluvčí Jihomoravské zdravotní Sylvie Fialové to otevření sanatoria neovlivní. Žáci ze základní školy Štefánikova v Bojkovicích na Uhersko-Brodsku vyrábí růžičky na takzvané chytání kuruců. Tradici z poloviny 18. století, která je obdobou jízdy králů, ve městě obnovili v loňském roce. Letos se slavnost uskuteční 9. srpna v době bojkovických hodů. Do příprav se společně s dětmi se zdravotním znevýhodněním zapojili i jejich učitelky. Pokračuje jedna z nich Miroslava Prná.
3: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kuruců. Mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice. Sport.
0: Čeští hokejisté zvládli na mistrovství světa ve Švýcarsku derby se Slováky, které porazili 3-2 a zajistili si tak čtvrtfinálovou účast.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou jasno, postupně pak tvorbu kupovité a také vysoké oblačnosti a převažovat bude oblačno. Hlavně na severu a východě se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, k tomu bude foukat slabý vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak postupně velmi dobré. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi stým 50. a stým 54. kilometrem. Na cestě do Brna se tam projíždí jedním pruhem. A pozor i v místě nehody na silnici z Litenčic do Střílek. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství, nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů. Takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: se půjdeme podívat, jak to s těmi skláři tady vypadalo dále. Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit. Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller, a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušel přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není platné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě, a byla to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ten je obrovský, a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda?
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl na název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla, a tak rozšiřoval dílny

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel při

0: Vyšel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knihtisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
1: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knihtisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
0: Naslyšenou, děkuji.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral jí známý etnograf Engebert Panny, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech Janka Dehřavý, Herbert Kössl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí, a chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Kejte obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představ, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festiválů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla a skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No, ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půl měsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si, myslím, vede velice zdárně.
2: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat, do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala, tahle té podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila, který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
2: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
2: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrt sezóny.
2: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
0: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 15. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu zatím ne, kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky, svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které se hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původný Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. To jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje, naše chování, jo, jak mluvíme, jo, a všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel, nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pambu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce PES, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta z

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý. Řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív. Trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků. Pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty. Oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky po...

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu

0: pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat za třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A ibišek nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko. Protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květu.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

to vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat. A je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to. Občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadýlko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Hospodářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých oranžových bobulí plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohelkou je technopárty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
2: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technopárty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
2: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. A v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pas!

0: O tom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že? Ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že já to...
3: Měl hodně vlasů, jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil
4: se,
3: já...
4: To jsme hráli, se Schellingrem už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu Jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flipovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na čtvrt můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, me se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přehoval, říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: taky slova vím, jak si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím, nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to se lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Až donedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě.

0: Co Čech, to... No, to D. Co Čech, to dolar. Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no. Co Čech, to disc jockey. Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
1: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
0: Ano.
1: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
0: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
2: Oco?
0: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
2: No byl open.
0: Byl open.
2: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
0: Ano, byl vlastně open, by se...
1: No, zeptám se jinak.
0: Ano.
1: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
0: Lehce jako...
2: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
0: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
2: Kde? Tady...
0: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
2: A kde vyrábíme lodě?
1: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
0: zajímalo,
2: tak, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
3: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
4: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
5: Jak se to říkal, hit Pambíček?
4: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
5: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
4: Přes hity, ano, to je
5: jsem
4: to.
5: Nevěděl.
4: No ano, a ten ti to zašprajcuje? Řekne, já ti dám po chvilku hit, jo, takový jako...

0: tak.
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha. Tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř. Já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Ale. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. No. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti?
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. Oh,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, poražím.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: No,
4: jak pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
6: No jistě, ne, samozřejmě.
4: Jen děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
4: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: To mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Víte, já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících 2 hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný, důležitý jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti, to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během...
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano,
0: ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku každá škola a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to za lenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli? Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No, ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí. Třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti je používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi, jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný. Ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou párty, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. A on říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ustup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Takže myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, který strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme. Takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křižu, no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka.
0: No, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítila, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: O tom to jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to mohlo být nějaký takový formou hry nebo tak něco, jo, ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít, že jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě.
0: Tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc. Díky.

0: pár přátel stačí mít. Mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co jsem se vrátil z nemocnice a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body říct si. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a nepravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce.

podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku, co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montáž.

0: samotna obytel. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
1: To je ale pravda.
0: Ale mně prostě to úplně tragické.
1: No je.
0: Protože všechno je v demontu. Návody špatné.
1: No jo, pravda.
0: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně...
1: No, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
0: Ne, já si kupuju všechno smontované.
1: A nebo aby
0: ale
1: to...
0: Ale naposledy.
1: Ano.
0: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
1: Existují ne. Služby, které se dají zaplatit... To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
0: Ano.
1: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
0: No,
1: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda, no. Tady já, jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte, jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže, 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
0: Je to tak, ano.
1: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
0: Tak to jsme určitě neměli.
1: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
0: Knížky.
1: Takže a sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
0: Nedá.
1: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
0: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
1: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
0: To není.
1: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
0: S jakýmkoliv nábytkem.
1: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
0: Už není nic, tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
1: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
0: Vy mě taky.
1: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
0: Taky dobrou noc, Honzo.
1: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil? K čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ale, ne. Ale nepoužívají to.
0: Teď opust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes fík, ten se nezapře. I ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan
1: no.
0: A už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci schodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na shranou, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace,
1: no.
0: Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak chodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky, tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju vám.
1: Zdravím všechny posluchače. A hezký večer.
0: A vám taky.
1: A

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii, jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo, na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil. Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma v obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěla říct, takové nedostatky teda. No, tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: No, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak rodiče jsou v práci. Že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, i když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo no tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víte přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Tam, ano, nemají čas.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění za co je, vole.
2: Ale potom, třeba. Jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve vidím já ano. svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vytat.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, to bylo za pět. Za 4 minuty otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: To tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy neuměla celý. Ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo, to člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života. Že? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: Já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se stala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: To promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme.

0: Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny raní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se po ohlednu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volená jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Petě, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat merunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den. A to je dobrý jeden skutek. Jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jani, Jany, ježiš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili a nekoukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Nedělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátky kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově o patro výš, stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Heleny Vondráčkové, ale tu dobu, kde se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, to pojedem. Vysočina, Rangers, plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: slečinou. Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon, mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie z Polska.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že řeším chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
0: Mm-hmm.
1: A ještě zase bylo, já tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národů, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně. Jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole? Prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekologické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně. Jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já no, protože to je... Mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přidali, protože teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nespletu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení. Pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý.
1: Jo?
0: Tak, Maruško, ven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Jo?
0: Maruško, díky.
1: Prosím vás, to je do 8.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí. Já jsem být, je to hrýza.
0: Jo, chápu.
1: Ale s tím
0: soucítím.
1: Jsou horší věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: Co si budem povídat.
0: Děkuju. Taky, nashledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu takové učitelské ukazovátko a mlaďte vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný, nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověka v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství.
0: To je pravda.
3: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
3: No, ale teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřehánějte. To bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
3: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
3: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
3: Dobře, to je jiné téma, já se jasně. To chtěla opravdu předít na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, k které jsou špatné, a dávat příklady.
0: Ano.
3: Na to, a i to, to tež potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
0: Mami, dej mi.
3: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
0: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobře.
0: Ano, vypnout rádio, tak, já hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem. No a
0: to je dám.
1: My jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to
1: a
0: se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní učitelka nám vždycky říkala, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na to
1: ona
0: něco
1: to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají to
0: tak, dítě. To je pravda.
1: Co by po těch učitelích ještě chtěli?
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Je teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některé zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte.
1: Víte,
0: ještě
1: já mám
0: snachu,
1: která učí na škole, a tak mě to kolikrát, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě
1: no,
0: je to pravda,
1: krásně.
0: To, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítěte si

0: ani nevšimne, malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidne šlápne a prejde, ani ju nezvedne. Takže vlastne oni už ani tí rodiče tú výchovu nemají takovou, jak by měli mieť.
1: Děkuju. No. Děkuju vám moc, ať se vám daří.
0: Já vás moc zdravím.
1: Já vás taky.
0: Hodně zdravíčka přeju.
1: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. To si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce. Jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí, a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád, na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaujíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem. Jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova, rodinný základ státu, když se nebudou rodit děti jako národ, vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím představte. Ano, Jan, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No, a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No, jenom jsem to chtěla říct.
0: Jo.
1: Jako
0: naprosto.
1: Zábavně,
0: souhlasím, souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. Ono totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer, víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, na čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět, a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takový ten základ jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je to, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló.
2: Haló, tady ano. Je Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajglu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu. Než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou a prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi? Vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď, už tam jsou kamery, tak už by to...
0: Mohlo pomoci třeba nějak.
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno... No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo. Takže oni už jdou ze školky takhle vyčličený.
0: Šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď.
2: No,
0: jo.
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí, byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak, a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry. Jenom papír. Jo, ale to je jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit zajeté věci.
2: No, papír je modrý,
0: no.
2: Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když budete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkování.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky mám. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad přími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných Rozhodně ne, tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj. No, ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sesbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny, máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mi se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mně líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak stala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý přístup. Potom se mě líbilo o těch žvikačkách, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou, mu se ta žvikačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvikačky to nenávidím. Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale když čtu, on psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo? Oni mají ty učitelé osnovy, a oni jako je musí plnit, čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím, a mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaký peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaký jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší. Oni byli tři velký holky. A já dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla a věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím. Já jsem se bála to říct doma. Já jsem se bála to říct ve škole. Já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela a já už jsem věděla, že někde tam vyskočil spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takový různý jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům, hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo? A teď v té školice jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Oho, musíme jo, končit. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme tak si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Dobrou noc do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Měla to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn. Je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně jsem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, ne, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrucuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: pro mě
4: to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď jsi mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí Franta Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak proč musíš plivat na lokomotivu?
4: Hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamluvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to.

0: Jděte si jako, kovýho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
1: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
2: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
3: Pravdu,
2: jak si to vysvětluješ? Tu
3: já
2: změnu toho
3: to
2: repertoáru.
3: Takhle.
2: No.
3: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
2: No.
3: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
2: Ano.
3: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolínka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někaď vás znám. A já říkám, tak dělej, babo, já už to... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
2: No ne, že drží, to se skromná. To se v něm mám dojít.
3: No to je právě, víš,
2: zlepšuje se to.
3: No zlepšuje se to.
2: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
3: Ne mastičky.
2: Mastičky ani
3: mastičky,
2: ty.
3: Mastičky ne, mám.
2: Nebo na noc takový to.
3: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady
2: tě
3: měla.
2: Řízli tě?
3: No ale to už je dlouho.
2: Jo.
3: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytahání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Vorel říkal, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak.
2: Mm.
3: No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, jo?
2: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
3: poznat. Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
2: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
3: mě
2: že by ženský
3: neměli? Jedno.
2: No proto jsi to řekla.
3: Mě to je úplně jedno.
2: No.
3: Šer je přešívaná hale a já, když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
2: No.
3: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: koupelně.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Nožnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Děkuji, zasni, zasni! Dělej,
7: zlastu! Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele. Nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkal, prosím, nech mě bejdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... prcat. Přišlo.
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni?
9: Všichni.
8: Šepková taky.
2: To je hroza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil. Říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s ním všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni... Všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Náves, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: Spoďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal předtím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku. Tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a ne piano, ne pivo. Tam Romále a prostě zvěděl náš. A teď tam stál takovej kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila, nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002. Svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.